od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

léčba laskavá.

dnešní hodinku Oldies jsme my dva v ostravském rozhlasovém studiu OP1, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk, pracovně nazvali Forrest Gump podruhé. Kdo poslouchal před 14 dny, tomu je to jasné, opět namídneme bez dlouhých řečí americký rock a pop použitý ve filmu Forrest Gump. A hned od začátku budeme hrát po dvojicích.

The Beach Boys jste samozřejmě poznali a Sloop John B. si možná pobrukovali s nimi. Aby ne, u nás tu píseň zpíval Pavel Novák s pěkným textem Vladimíra Čorta. Jimi Hendrix přidal Dylanův song All Along the Watchtower, vtipálek a zloděj v textu představují pravděpodobně dvě společenské třídy. V další dvojici písní si tu druhou asi zabroukáte také.

Přiznám se, že ten první song The Doors Soul Kitchen jsem nikdy neslyšel až při přípravě playlistu. Jim Morrison jej napsal jako oslavu kalifornské restaurace, kam prý často chodil. California Dreamin' to byly samozřejmě The Mamas and the Papas. Tento jejich první hit u nás anglicky naspívali The Rebels a jako instrumentálku hrál orchestr Václava Zahradníka.

Dozněla další dvojice písní, The Buffalo Springfield připomněli svůj největší hit For What It's Worth. Před časem v této hodince zazněl a o čem je, už se vysvětloval. Valčíček Jackie DeShannon What the World Needs Now is Love byl v roce 1965 jejím prvním zásahem do Top Ten a složila ho věhlasná autorská dvojice Becquerek David. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Tvůrci filmu Forrest Gump našli zřejmě v písních skupiny The Doors zalíbení. Jen tak si lze vysvětlit, že nahrávky The Doors se v seznamu použitých písní objevují celkem pětkrát. Slyšeli jste Hello, I Love You a People Are Strange z třetího a druhého alba skupiny. A vlastně jsem ještě neřekl, že po celou hodinku jsme ve druhé polovině 60. let.

Ano, to byli The Doors po čtvrté, co znamená to break on through to the other side, česky proraste na druhou stranu, to si vykladači textů této skupiny představují různě. Skupina Jefferson Airplane k tomu přidala píseň Volunteers, kterou lze chápat jako protest song proti odvodům do Vietnamu a názor, že mladí Američané by mohli být vlasti prospěšní jinak.

Ve Foristu Gumpovi zazněla také skvělá verze songu Hey Joe v podání Jimiho Hendrixe a Where Have All the Flowers Gone Pita Seegra. Obě tyto písně mají české verze, možná se vám jejich texty při poslechu amerických nahrávek vybavily. A neméně známé písně vytvořili další dvojici v playlistu. Uslyšíte Scotta McKenzieho a skupinu The Byrds. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

San Francisco u nás zpíval Pavol Hamel se skupinou Prudy. Turn, Turn, Turn si u nás ti šťastnější mohli hrát doma ze suprafonské licenční desky, která byla vydána v roce 1970 ve spolupráci s Gramoklubem a Hi-Fi klubem. Blížíme se ke konci, poslední dvojici tvoří skupina The Fifth Dimension a zpěvák Nilsson. Říkat názvy písní už se mi zdá zbytečné.

oldies.ostrava@rozhlas.cz je e-mailová adresa, 723 102 513 je SMS-kový kontakt. Jeremiah was Bullfrog, was a good friend of mine, byl prý původně jen zástupný text dnešního zavíráku, ale nakonec v písni Joy to the World skupiny Three Dog Night zůstal. Autor prý hodně popíjel, kdo ví, jak to všechno bylo. Ať tak či tak, vychutnejte si ten hit, další oldies vám nabídnu zase za týden.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je z toho zdrudané?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Začínáme další díl, vítám všechny, kteří poslouchají a budou tento pořad taky vytvářet. Potom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli. A to je Petr Kostka. Petře, vítám.
7: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
6: Jaké bylo léto?
7: Ach, horké.
6: Ano.
7: To je pravda. Ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků z Carmen a pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
6: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
7: ano,
6: to jezero. Proč ne?
7: Mně to stačilo.
6: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
0: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to, ve studiu Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem, ne tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá? Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, vám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudly, neboštíka Rudly Dale'a, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, sedl si a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromů, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roštine savše, mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, lesa vše roští vše, a teď takhle na tom řopám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš, a tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
0: Ano.
1: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život, že on se zdolal sám.
0: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip možná.
1: Ano, jenom jednou.
0: A vy jste slyšeli
1: jenom
0: tři.
1: Jeden.
0: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka, vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta. A chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
3: Zlatou lásku.
5: Jo, moc děkujeme.
4: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
3: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mazovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
3: Dobrá.
6: Děkuju a nacklé, mějte se.
3: I vy, ať se daří, krásný den přejeme a komu teď ještě dáme prostor. Dobrý den.
7: Dobrý den, pánové, já vás zdravím hodová ve studiu. Tady Petr, Petře.
5: No.
7: Já jsem ze Zdovnek, ale.
3: Ano.
7: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humorestách.
3: Díval jste se na opakování.
5: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
7: No,
5: jo.
7: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
5: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
7: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
5: No jo.
3: Tak, a co vybíráte, Petře?
7: A já bych si dal toho Menšíka.
3: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
8: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupal kerej vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám byl rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička, pohano, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sedl, klep, zvedl to vykošel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
3: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menšík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a po druhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
5: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
3: ano.
5: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
3: Jo,
5: ale soutěžili jsme jenom 4.
3: Dobře.
5: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
3: Hodilo se to někdy při hraní?
5: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem je uměl držet a předstírat. Jo. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jakože jsem na Ečku. Jako, tak to,
3: Petr,
5: to
3: tady
5: jsem úplně
3: hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
5: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne, ne, ne.
3: Ne, nechtěla.
5: To už jsem to neuměl, já.
3: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
5: Máchat umím, ale hrát neumím.
3: Petr

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. Ale už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal komediální číslo. Ano. No. Vzpomínka na Jana Libička, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku. Takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 let a vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen.
3: Oh.
2: A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Měl vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi prvních roli, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Krejčíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak děkuji. Který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, a na všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to. A ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a Klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím Klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča se chvilku rozmýšlá a povídá,

0: Alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Tak opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu láhev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
1: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, jde k němu. 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
4: No jo, ale ve kterém divadle?
3: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
4: Jo. Nevzpomínám si.
3: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
4: No, nevzpomínám si.
3: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
4: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
3: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
4: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych se prosím vás mohl, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže bylo to přátelské přijetí a vtip.
3: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i Oto Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
4: Ano. Pár... Ano, ten byl velmi vtipný.
3: Jo.
4: A výborný mim.
3: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
4: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali, pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
3: Ajaj.
4: Jo, tak, a my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
3: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, Mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo s Vlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuju.
6: Samozřejmě i jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuju, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsem z Moravy, tak tu Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak,
1: vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubešovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubešovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáry a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Vidíš, já jsem myslel, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: Víš, ještě, no. Jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, on na mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam mám vlastně jako tuzemoček, tuzemský rumeček, jako, no, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme vlastně, mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káč. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, vy jste byli slečený.
8: Ty byla na Harris, byla mrtvá, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá, ale já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč, tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady to, v té Kádě, a ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan a nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby, no a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebil rychle tu zimu do tý, jo, do tý kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Já start, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. A ten Pavelka, ten Ondra Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecky, ne? Umělecky myslím. Humoriáda.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Premiér Babiš bude s motoristy jednat o výši rozpočtového schodku na příští rok. Jindřichův Hradec připravuje stavbu bytových domů v Miřijovského ulici. Tenisté Jiří Lehečka a Karolína Muchová postoupili do třetího kola US Open. Na jihu Čech bude polojasno nebo oblačno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci vládních motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová. Motoristům se nelíbí navrhovaná výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Premiér Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
2: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic, máme zastavit přístroje vybavení.
1: S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Příliš vysoký je i třeba podle prezidenta Petra Pavla. Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moci zůstat bez víza 30 dní místo současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států nebo Číny. Pobyt si turisté budou moci za určitých podmínek jednou prodloužit. Thajsko zpřísnění pravidel vysvětluje snahou omezit kriminalitu cizinců. Jindřichův Hradec vypíše otevřenou soutěž pro využití svých pozemků v Miřijovského ulici. Prioritou jsou byty. Zájemci mají navrhnout podobu bytových domů a veřejného prostoru. Vypsání soutěže schválili zastupitelé. Pokračuje starosta za hnutí ANO Michal Kozár.
3: Je to jenom rámcové zadání soutěže s tím, že zájemci předloží své projekty podobně, jak jsme to měli u Dukelských kasáren, ale až nové zastupitelstvo si stanoví vlastně podmínky plánovací smlouvy do detailu. Tohle je zatím prvotní fáze, kdy vypíšeme vlastně stanovený harmonogram a počítám, že v průběhu třech, čtyřech měsíců by se odezdávaly návrhy.
1: Kampaň Ukliďme svět otevřela registraci pro organizátory podzimních úklidů. Ty jsou plánované na 18. až 20. září. Projekt pořádá Český svaz ochránců přírody. Jak se do kampaně zapojit, doplňuje mluvčí Veronika Zítková-Andrlová.
4: Organizátor se registruje na webu Ukliďme svět, kde vyplní základní informace o plánovaném úklidu, například kde a kdy se bude úklid konat. Potom může svůj úklid zveřejnit a pozvat k němu další účastníky. Taky může požádat o pytle a rukavice.
0: Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka postoupil na US Open do třetího kola. Brita Tobyho Samuela porazil 6-4, 6-2 a 6-4. Do třetího kola postoupila i Karolína Muchová, která deklasovala Britku Katie Boltrovou 6-1, 6-0. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla Dianě Schneiderové z Ruska. Dohrávku prvního kola zvládla Nikola Bartuňková, když porazila Egypťanku Majar Šarífovou.
0: Počasí. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na silnici číslo 3 u Skoronic na Českokrumlovsku se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením provozu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dobré ráno, je čtvrteční a nese datum 3. září roku 2026. Více o tomto datu historicky si prozradíme už za pár minut tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi je a ráda bude až do 9. hodiny Adéla Jirkalová, Jihočeské ráno. Věřím, že si ho společně užijeme a ruku v ruce to bude i s písničkami, které nestárnou, na které se můžete těšit. Bude kapela Činasky, ABBA, Olympic a hned na rozjezd dnešního dne vám posílám Babiho Daňka. Dobrý poslech.

jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo

na Bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

prav, ať se na hlucom zkýší vynajmout dát. Jo, kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zkýší vynajmout dát. Jo, ahoj!

0: Je tady čtvrtek s datem 3. září a pokud dnes ráno přemýšlíte, jestli bude spíše léto nebo už podzim, Clementinum má jasno, tedy alespoň historicky. Právě 3. září tam naměřili nejvyšší teplotu 32,7 stupně, a to roku 1781. Naopak roku 1885 teploměry ukázaly pouhých 6,2 stupně. Svátek má dnes Bronislav, je to jméno slovanského původu, které znamená zhruba slavný v boji, takže pokud máte dnes v kalendáři Bronislava a máte ho někde ve svém okolí, samozřejmě mu přejeme, ať bojuje hlavně s ranním vstáváním a vítězí. Před 578 lety dobyl vůdce českých kališníků Jiří z Poděbrad se svými ozbrojenými oddíly Prahu. Do té doby ovládanou katolíky vedenými Jihočechy Oldřichem II. Z Rožmberka a Menhartem z Hradce. A ještě jedna událost z českých dějin. Před 50 lety se v Mladé Boleslavi začala sériově vyrábět Škoda Octavia, první škodovka postavená na platformě Volkswagenu. A teď do světa. V roce 1967 se ve Švédsku přes noc změnilo jedno zásadní pravidlo. Řidiči začali jezdit vpravo. Předcházela tomu dlouhá příprava a převýchova řidičů. Přesto si můžeme zkusit představit, že první ranní cesta do práce byla tehdy docela dobrodružná. A ještě jedna zajímavost. Základy San Marina položil už v roce 301 kameník Marinus stavbou kostelíka na hoře Monte Titano. Dnes je z něj nejstarší a jedna z nejmenších republik na světě. Narozeniny právě dnes 3. září slaví moderátor Alexander Hemala, americký herec Charlie Sheen a také bývalý hokejista Michal Rozsíval. Přejeme všechno nejlepší, vám krásný den a pojďte se zapojit do předpovědi počasí. 90 011 03. Napište nám, jak je právě u vás. To, že je tma jako v pytli, vidíme všichni, nicméně zkusíme aspoň teploty teď po ránu a možná zda vidíte hvězdy či nikoli. CB mezera počasí, mezera text, samozřejmě bez diakritiky. Předem díky.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: tomu 16 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme za to, vážíme si toho a jsem velice ráda, že už teď v tuto časnou hodinu jste s námi.
1: Počasí.
0: První SMSka. Obloha nad Zduchovicemi je zamračená. 13 stupňů, bezvětří. Pěkný den všem, přeje Josef. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Převážně aktuálně zvětšená oblačnost, srážky pouze výjimečně a teploty se pohybují v rozmezí 15 až 12 stupňů Celsia. Jaký bude čtvrteční den? Ráno a dopoledne převážně polojasný, odpoledne od severozápadu oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 18 až 21, vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek do 1 mm, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne ale velmi dobré a biodnes na jedničce, řekla bych, že velice podobná předpověď té včerejší.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: A my už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zamíříme do Putimi, a to za naším regionálním stopařem. Vyrazil se tam podívat na výstavu dobových předmětů z druhé poloviny minulého století. Tak se tomu podíváme na zoubek. Počkejte si, hezké ráno s datem 3. září. Je čtvrteční, tak ať ten dnešní den stojí za to.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Autentické československé výrobky z let 1950 až 1989 představuje krátkodobá výstava v Putimi na Písecku. Přímo z expozice se do vysílání, které moderovala Hanka Šoberová, přihlásil náš regionální stopař Petr Kubát.
2: Já zdravím přímo tady z budovy obecního úřadu v Putimi, konkrétně tedy ze zdejšího společenského sálu, kde ta výstava je k vidění, nese název Retro Putim 50/80 a opravdu jedná se o krásnou velkou výstavu, doporučuji k návštěvě. Já už jsem tady asi půl hodiny a pořád se tady kochám všemi těmi předměty. Je to tu rozdělené podle místností, takže je tu dobový obývací pokoj, dětský pokoj. Já vlastně tady vzpomínám na dětství, když jsem doma sám měl v pokojíčku ty hračky, které jsou tady vystavené, nebo když jsem chodil k babičce a k dědovi, tak přesně takhle ten obývák vypadal, jak je tady zařízený. Je tady dobová pracovna a jsou tady samozřejmě dobové designové věci a tak dále. A velká část předmětů pochází tady z jedné sbírky, ze které konkrétně, na to už se tady ptám, kronikářky Jaroslavy Pixové, která je tu se mnou.
3: Tak tahle ta bytová část tady pochází ze sbírky pana restaurátora Milana Blahouta. On má opravdu velkou sbírku a tady právě měl možnost to všechno představit, takže je tady široká škála jednak nábytku, ale také různých předmětů, jak dekoračních, tak užitných. Máme tady televize, máme tady dokonce i takové televize, které jsou spojené s rádiem v jedné skříni. Máme tady magnetofony, psací stroje, hodiny, zkrátka na co si vzpomenete. A lidem se to opravdu všechno moc líbí.
2: No a druhá část té výstavy je zase textil, dobové šaty a ty zase z části dodala přímo tady paní Jaroslava Pixová.
3: No tak my jsme dvě sestry, které se rádi parádily, šili jsme si, takže se u nás toho docela dost zachovalo, takže nyní jsme toho využili, ale přispěl nám také zase pan Blahout. Máme tady ještě i kabelky, obuv třeba a měli jsme tady na vernisáži módní přehlídku a když si děvčata zkoušela ty šaty, tak se jim tak líbily, že říkali, že by je nosili i teď.
4: Jinak Petře, dokdy je výstava k vidění a co ještě na podzim v Putimi chystají? Pojď nás pozvat.
2: Ta výstava Retro Putim tady potrvá do příštího pondělí, tedy do 7. září. Je otevřená každý den od 10 do 17 hodin. Jsou na ní opravdu pěkné ohlasy. Už teď je tady například od rána skupinka dam, která přijela z Písku a já si to tady s nimi procházím a poslouchám. Oni jsou opravdu nadšené, jak si to tu procházejí. Co vás tady třeba nejvíc zaujalo? Ptám se tady jedné návštěvnice a co se vám tady nejvíc líbí?
5: No, soubor těch šatečků z těch 50 až 80. let, že to někdo vlastně uchovává do dneška, jako jo. Většinou se to vyhodí, ale je zase dobře, že to někdo má k tomu takový vztah, že to nechá nahlédnout do toho i těm mladým dneska, jak, co se nosilo prostě.
2: Říká mi tady jedna z návštěvnic a oni opravdu se tady rozplývají u těch jednotlivých zastavení, takže to je tady výstava Retro Putim a co se týče těch hlavních podzimních událostí, tak samozřejmě musím vyzvihnout tu největší, což je výlov podkostelního rybníka, který bývá vždy v polovině října. Ten rybník je známý mimo jiné i samozřejmě z filmu Poslušně hlásím, kde je vidět několika záběrech, no a rybáři tam vždycky přilákají na hráz stovky lidí.
0: Regionální stopař.

0: Posloucháte Jihočeské ráno, Český rozhlas České Budějovice. Tak vítejte do nového dne. Zprávy přináší Pavlína Fendeková.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Šumperský okresní soud bude znovu rozhodovat o žádosti o podmíněné propuštění Jaroslava Hejny z Milevska na Písecku, který dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Muž si za mřížemi dosud odpykal 22,5 roku. Loni v únoru soud jeho stížnost zamítl. Občanské sdružení Prevent 99 s mobilní testovací sanitkou opět vyráží do jihočeských měst. Během září a října nabídne v Jindřichově Hradci, Prachaticích, Strakonicích a Českých Budějovicích bezplatné a anonymní testování na HIV, syfilis a žloutenku typu B a C. Výsledek se testování dozví za přibližně 15 minut. Dnes od 13 do 17 hodin mohou zájemci přijít na parkoviště svatý Florián v Jindřichově Hradci, informuje Prevent na svém webu. V bývalé celnici u Nové Bystřice na Jindřichohradecku má vzniknout muzeum 20. století. Zaměří se na historii tamního česko-rakouského pohraničí a život lidí na obou stranách hranice. Konkrétní témata budoucí expozice teď hledají čeští a rakouští historici. Velké dějinné události chtějí přiblížit také prostřednictvím osobních příběhů. Cyklista Matias Vacek ovládl časovku na úvod závodu SLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dana Larsena porazil český šampion o 19 sekund a připsal si 9. vítězství mezi profesionály. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte dopoledne převážně polojasno, odpoledne od severozápadu většinou oblačno, ojediněle přehánky. Teploty do 25, na horách do 21 stupňů. Vítr slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda se vyšetřuje na silnici číslo 3 u Skoronic na Českokrumlovsku. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na jihu Čech podle průzkumu žije zhruba 30 tisíc lidí, kterých se týká problém exekucí. Ani ne pětina z nich využívá institut oddlužení. O tématu jsme si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídali ve včerejším dopoledním vysílání. Podrobnosti nabídnu hned po písničce. Tu obstará Karel Gott, Holka v domě. Příjemný poslech a úsměv na tváři.

0: 5 hodin k tomu 36 minut. Zhruba 30 tisíc lidí žijících na jihu Čech se týká problém exekucí. Institut oddlužení přitom využívá ani ne pětina z nich. Insolvenci stále většina dotčených obyvatel neuplatňuje. Proč to tak je? Tak nejen na tuto otázku v našem vysílání odpovídali Nicole Emrová s Lucí Novotnou z neziskové organizace Theia. Povídal si s nimi moderátor Matěj Vodička.
1: Docela důležitá věc, kolují vlastně třeba o insolvenci i nějaké mýty, nějaké dezinformace a tak dál. Tuhle otázku zodpoví Nicole Emrová.
2: Já si myslím, že s takovými různými mýty se setkat můžeme, ale nevím, jestli je tady vypichovat, aby třeba to posluchače spíše nemátlo. Rozhodně třeba, nevím, že je to jenom pro určitý typ lidí, nebo že když někam půjdu, nebo třeba s čím se setkáváme my, je někam přijdu a někdo to za mě vyřeší, vlastně jenom požádám o oddlužení a jako hnedka to znamená, že to stoprocentně vyjde, tak takhle to úplně nefunguje, ale od toho jsme tady my a jiné neziskové organizace, které právě komukoliv můžeme vysvětlit velmi jasně a podrobně, za jakých podmínek vlastně to oddlužení možné je. A poslední novela insolvenčního zákona ty podmínky měnila tak, aby vlastně to oddlužení bylo přístupné pro co největší množství lidí, tak aby opravdu třeba když v minulosti tam byly nějaké bariéry, se smily a každý, kdo vlastně chce začít znovu, chce mít tu novou šanci výhledově, že opravdu za ty 3 roky může být oddlužen a zbytek vlastně dluhu mu může být odpuštěn, tak vlastně tu možnost tady má a my bychom byli moc rádi, aby to vědělo více lidí a aby se opravdu nebáli zeptat se, sdílet ty informace, předávat je klidně, pokud víte o někom ve vašem okolí, že ty finanční problémy má nebo může mít, tak aby vlastně věděl, že za zeptání nic nedá a maximálně, co se může stát, je, že tam najde nějakou tu šanci na to konečně se vymanit z té dluhové problematiky.
1: Já se zeptám možná ještě jinak. Existuje někdo, kdo na to oddlužení opravdu nedosáhne? Můžou být třeba v něčem ty podmínky složité? Lucie Novotná odpoví.
3: Určitě. Takhle.

0: ta jednotlivá řízení. To znamená, jako nemůžeme paušálně říct, že pro někoho to je a pro někoho to řízení není. Využít to můžou všichni. Určitě doporučujeme posluchačům a našim potom potenciálním klientům, aby se všichni přišli informovat, jestli to je pro ně vhodné a za jakých podmínek. Protože to, že to mám já takhle, neznamená, že můj soused to bude mít úplně stejně. Protože jsou tam faktory, které to prostě ovlivňují.
1: Celý rozhovor na téma oddlužení a exekucí si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dnes si popovídáme o jihočeské části festivalu a soutěže Concertino Praga 2026. Matěj Vodička po 11. hodině dopolední ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přivítá produkční festivalu Simonu Hopfingerovou. Tak si na to počkejte.
2: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: Taková zajímavá informace se vztahuje ke skupině Mike and the Mechanics, kterou právě posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, protože tuto britskou kapelu založil Mike Rutherford ze skupiny Genesis a tuto skupinu konkrétně založil v roce 1985. Tak jen, abyste si rozšířili hudební obzory.
1: Počasí.
0: Aktuálně 15 až 12 stupňů Celsia, čtvrtek bude nadále se zvětšenou oblačností, srážky pouze výjimečně, ale ze začátku dne tomu tak nebude, ráno a dopoledne bude převážně polojasno. Odpoledne právě od severozápadu začne mraků přibývat a bude až zataženo právě s ojedinělými přehánkami. 22 až 25 to jsou obdobná nejvyšší maxima jako ta včerejší. Nejvyšší teploty na horách dnes 18 až 21 stupňů, vítr povane slabý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Pršet dnes příliš nebude, ale maximální úhrny srážek jsou do 1 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne ale velmi dobré a bio pro dnešek na mírné zátěži.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Pokud přemýšlíte, kam dnes ve čtvrtek 3. září vyrazit za kulturou, knihami nebo třeba za trochou dobročinného sportu, máme pro vás pár skvělých tipů, kterých se vám dostane už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Počkejte si na to, dobré ráno.
3: Tělo bez duše,

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak pojďme na to, je toho přehršel, určitě si vyberete. V Táboře dnes začíná 13. ročník Mezinárodního festivalu malých nakladatelů Tabuk. Festival potrvá až do neděle a nabídne knihy, autorská čtení, debaty, výstavy, divadlo i program pro děti. Dnešní program začne v 9 hodin v Truhlárně profesním dnem Oko do světa. Od 1:30 pak v knihovně čeká na děti Luna Park filmových vynálezů. Tabuk rozprostře literaturu po celém centru Tábora a často i na místech, kde byste knihy možná vůbec nečekali. V Českých Budějovicích můžete od 9 ráno zajít do radniční výstavní síně na náměstí Přemysla Otakara II. Začíná tam výstava návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy. Ukáže, jak se z malých zvonic a kapliček na vesnických návsích postupně stávaly výrazné stavby. A pokud máte raději barvy než staré stavební plány, zaměřte do kláštera ve Zlaté koruně. Od 10 do 15 hodin tam dnes můžete navštívit výstavu obrazů Moniky Vojtové s názvem Mona. Výrazné barvy a emotivní výtvarný projev můžete spojit s procházkou jedinečným prostředím cisterciáckého kláštera. V Písku pak od 10 hodin do 17 otevře své dveře galerie Dragoun. Výstava 3x6 představuje fotografie Petra Brucknera, píseckého rodáka, herce, komika a dlouholetého člena divadla Járy Cimrmana. 3 fotografické cykly nabídnou přírodu, detaily, lokomotiv i rozměrné objekty. A některé z vystavených fotografií uvidíte vůbec poprvé. V Alenině Lhotě na Jistebnicku dnes od 10 hodin začíná charitativní golfový turnaj na hřišti Čertovo břemeno. Vítěžek podpoří organizaci Prevent 99, která pomáhá dětem, rodinám a lidem v obtížných životních situacích. A pokud golf nepatří mezi vaše disciplíny, můžete se tam těšit alespoň na vyhlášení výsledků a charitativní dražbu od 17 hodin. A kdo by si večer raději dopřál hudbu, ten může v 19 hodin zamířit na zámek v Bechyni. V zámecké jízdárně zazní Čechomor s Martinou Pártlovou. Kapela nabídne své známé písně v kombinaci lidové hudby a rockového zvuku. A k tomu samozřejmě prostředí, které běžný koncert jen tak nemá. A my pokračujeme dále. Jihočeské ráno. Aktuální čas 5 hodin 54 minut.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ukrajina chce změnit systém varování před ruskými leteckými útoky. Jindřichův Hradec musí příští rok počítat s vyššími výdaji na pečovatelskou službu. Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada z Českých Budějovic přechází do Nizozemska do skupiny, kde už je Lourdes Gloria Manuel. Na jihu Čech bude polojasno nebo oblačno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ukrajina zřejmě změní systém varování před ruskými leteckými útoky. Vláda má o nových pravidlech rozhodnout už dnes. Týkat se mají třeba fungování podniků a úřadů během poplachů nebo zákazu vycházení. Kyjev tak reaguje na změnu ruské taktiky. Moskva totiž v posledních dnech útočí na ukrajinská města nejen v noci, ale opakovaně i během dne.
3: Nově mají sirény různými signály oznamovat dva druhy poplachu. Žlutý, když poletí jednotlivé drony, a červený, když se budou blížit balistické rakety nebo půjde o masivní útok dronů a raket. Varování bude víc zaměřené na konkrétní ohrožené oblasti. Při žlutém nebudou muset podniky přerušit práci a obchody zavřít. V době žlutého poplachu mají v provozu zůstat i některé linky kyjevského metra a povrchová doprava. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zmínil i možnost zkrácení zákazu nočního vycházení v Kyjevě. Dnes platí od půlnoci do 5 hodin ráno. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
2: O 450 tisíc korun víc vyčlení Jindřichův Hradec na pečovatelskou službu. Pro příští rok počítá s částkou přes 2 miliony korun. Službu bude dál zajišťovat českobudějovický Ledax. Pečovatelky mají nově věnovat větší část pracovní doby přímé péči o klienty, dodává místostarostka Magda Blížilová z Hnutí ANO.
4: Tam je trošku větší změna v přímé a nepřímé péči. Nově přímá péče bude minimálně 4 hodiny na úkor té nepřímé péče. To samozřejmě je dražší, ta přímá péče, tak jsme museli navýšit i tu částku. Loni, předloni byla stejná 1 650 000, dneska jsme dali 2 100 000.
2: Devátý ročník festivalu staré hudby nabídne v českobudějovických kostelích hudbu od středověku přes renesanci až po baroko. Náplň festivalu přiblížil ředitel Vít Podroužek.
5: My jsme pro letošek přichystali opět 5 koncertů. Na úvod festivalu zahraje řecký soubor Helikon Ensemble pod vedením Alexise Mastichiadise. Druhý koncert nabídne vystoupení ensemblu s názvem For Several Friends. Španělsko-český soubor Mysterios del Amor představí program složený ze sefardských písní.
2: První z koncertů se uskuteční v sobotu 5. září v kostele svatého Jana Nepomuckého v ulici Boženy Němcové. Kompletní program najdete na webu Hudba na Soutoku.
0: Sport.
2: Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada přechází do skupiny trenéra Lorána Meuliho. Uvedl to v rozhovoru pro Aktuálně.cz. V Nizozemsku už pod vedením švýcarského kouče trénuje i halová mistryně světa na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Dosud se Rada připravoval u Jiřího Coufa v Českých Budějovicích.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte dopoledne převážně polojasno, odpoledne od severozápadu většinou oblačno, ojediněle přehánky, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda na silnici číslo 3 na Českokrumlovsku už by měla být odstraněna, jiné komplikace hlášeny nemáme, ale jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A zatím, co se nám venku pomalu, ale jistě rozednívá krátce po 6. hodině, tak pokračuje jeho české ráno s datem 3. září 2026. S vámi u mikrofonu i nadále zůstává Adéla Jirkalová a sekundovat mi zde hudebně budou Leona Machálková, Michal Tučný, Krištof, Věra Špinarová a mnoho, mnoho dalších písniček, které nestárnou na vás. Zkrátka čeká, máte se na co těšit. Jeho český kraj bude od čtvrtka do neděle dějištěm mezinárodního cyklistického závodu. Okolo jižních Čech se s námi můžete obrazně vydat už za malou chvíli. Tak si zasportujeme, počkejte si na to, hezký den.

0: Kvalitní startovní pole, náročné etapy, novinky a bohatý kulturní program ve startovních i cílových městech. Takový bude od čtvrtka do neděle cyklistický silniční čtyřetapový závod okolo jižních Čech. Jeho ředitelem bude po 13. Jan Hájek.
1: 13. ročník je to závod evropského poháru. Podle té skladby týmů, který nám poslední roky na závod jezdí, tak si myslím, že si jakoby v té komunitě cyklistických kontinentálních týmů to jméno udělal a letos to vypadá, že budeme zase úspěšní, což nás těší. Zavazuje k tomu, aby jsme furt byli jakoby pokorní, skromní, aby jsme udělali pořádný závod.
2: My jsme se teď sešli v Třeboni, to je startovací místo a město první etapy.
1: Ano. Tradičně. Třeboň je jedno ze dvou měst. Jindřichův Hradec a Třeboň je s námi vlastně od začátku závodu okolo jižních Čech od roku 2012 a my si to hrozně vážíme a jsme tady rádi.
2: Najdou si cestu k cyklistice právě v Třeboni i ti, kteří se cyklistikou moc nezabývají a vyrazí třeba do lázní.
1: Přesně, jak jste zmínil, jakoby lázně, tak Třeboň, když se povede počasí, když je hezký počasí, neprší, tak to náměstí je vždycky plný. A skoro si ani nemyslím, jako že by to bylo moc jakoby fandama cyklistiky, ale zkrátka těma kruzujícími lázeňskýma hostama, který přijdou a ten kulturní program tam s náma sledují.
2: Ty etapy jsou celkem čtyři.
1: No, tak startujeme ve čtvrtek, to je první etapa je z Třeboně do Studené, druhá etapa v pátek, čtvrtýho, trošku změnu jsme udělali, zkoušíme Český Krumlov, tradiční naše město taky, z náměstí pojedeme do Novohradských hor, do Nových Hradů, to je druhá etapa. Třetí etapa v sobotu bude Královská, nejtěžší. Nově máme z toho radost Prachatice, takže z Prachatic na hotel Rank, což je na Horské Kvildě. To bude nejtěžší etapa, když závodníci budou závodit, budou aktivní, tak by měla rozhodnout o celkovém pořadí závodu. A dá se říct možná taky tradičně už poslední etapa z Trhových Svinů do Jindřichova Hradce.
2: A snažíte se držet tu filozofii, že cyklistika je vlastně společenské setkání, bude připravený kulturní program už před jednotlivými etapami a také po nich, před dojezdem závodníků do cílových měst?
1: Tak my se o to snažíme. My máme jako takovou sekci, říkáme tomu kulturní program, na každém startu, v každém cíli, ozvučený pódium, písničky, hudba, rozdáváme přilby, dresy, propagační materiály, tradičně v Jindřichově Hradci, potom ještě k tomu kulturnímu programu pořádáme závody cyklistický pro děti a pro handicapovaný. I tohle to je takový jakoby trošku něco navíc než jenom ta vrcholová cyklistika.
3: Říká ředitel cyklistického čtyřetapového závodu okolo jižních Čech Jan Hájek. Z Třeboně Kamil Jáša, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice.

0: zpívá Robin Gibb písničku, která se jmenuje Juliet. Když jsme u těch jmen, tak svátek dnes slaví Bronislav, ale už za chvíli v našem vysílání kapela Kryštof.
1: Počasí.
0: Máme krátce po 7:15, konkrétně 6 hodin a k tomu 18 minut a další SMSka od vás dorazila. Jasné ráno plus 13 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Já tu naši SMS bránu s číslem 90 011 03 pravidelně kontroluji a hlídám, tak se těším na další zprávy, které pošlete ve tvaru CB Mezera, Počasí Mezera, text a věnovat se vašim SMSkám budeme brzy v našem vysílání. 15 až 12, to jsou aktuální teploty na jihu Čech. Jaký bude dnešek ráno a dopoledne? Převážně polojasný, odpoledne od severozápadu oblačný až zatažený s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší maxima podobná jako ta včerejší, 22 až 25, nejvyšší teploty na horách dnes 18 až 21. Vítr bude foukat o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu, pršet bude když tak velmi slabě do 1 mm, jsou srážkové úhrny předpokládané. Rostylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne velmi dobré a bio pro dnešek na jedničce.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Po včerejšku jsem si zase připomněla, jak život je krásný. To tedy zpívala kapela Krištof, ale my jsme šli včera se svou dcerou, jsem šla na procházku a měla jsem samozřejmě svátek a ona mi k svátku dala srdce z kamene, které našla po cestě. A to mě tedy potěšilo naprosto dokonale a čerpám z toho ještě dnes tu pozitivní energii, tak ať i ten váš den, milí posluchači, stojí za to. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Jihočeské ráno, který je tady každý den mezi 5. a 9. hodinou. A dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, herec Tadeáš Moravec. Dozvíte se například i to, jaké byly jeho začátky studia herectví v Anglii.
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem. Vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí. A vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal. Takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že tam tud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, které byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od 2. ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Celý rozhovor s Tadeášem Moravcem si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poslechněte dnes krátce po 13. hodině. Tady už je písnička Já se sázím, zpívá Věra Špinarová. Čtvrteční ráno, 3. září.

0: pro vás. Český rozhlas České Budějovice.
1: A teď už je také čas na čerstvé zprávy.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Českým nemocnicím pomohou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. Podmínkou pro jejich přijetí je vysokoškolské vzdělání, nejméně 2 roky praxe a kurz češtiny. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už více než 20 českých nemocnic. Město Milevsko zahájilo na konci srpna rekonstrukci mateřské školy Sluníčko za téměř 35 milionů korun. Přinese zásadní modernizaci objektu a vytvoří kvalitní, moderní a příjemné zázemí pro děti i zaměstnance. Město na ně získalo z krajského investičního fondu Jihočeského kraje 10 milionů korun. Informovalo o tom na svém webu. Národní památkový ústav připravil výstavu věnovanou návesním kaplím, které patří k charakteristickým součástem historického prostředí jihočeského venkova. Výstava představí výsledky dlouhodobého výzkumu drobné sakrální architektury, její stavebně historický vývoj, rozmanité architektonické podoby i funkce, které kaple v životě venkovských obcí plnily. Přístupná bude ode dneška do 2. listopadu v radniční výstavní síni v Českých Budějovicích. 3 čeští tenisté postoupili do 3. kola US Open. Linda Nosková, Karolína Muchová a mezi muži Jiří Lehečka. Karolína Plíšková naopak vypadla. Nikola Bartuňková úspěšně zvládla dohrávku deštěm přerušeného zápasu a je ve 2. kole. A ještě počasí. Na jihu Čech bude dnes převážně polojasno, k večeru bude oblačnosti přibývat a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Teploty vystoupí maximálně k 25, na horách k 21 stupňům. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí na mírný. Biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Písecku je nově uzavřená silnice 138 mezi Záhořím a Dobešicemi kvůli rekonstrukci propustků. Objížďky jsou značeny.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 6:32. Jihočeské ráno pokračuje. Dobré jitro, je tady čtvrtek s datem 3. září. Ve Wolfířově u Dačic stojí 2 kamenné pomníčky, které připomínají tragická úmrtí z 19. století. Na obou se opakuje stejná syrová formulace. Vůz člověka ranil a on duši vypustil. Koho tyto kameny připomínají a proč dodnes nevíme, kdo je vlastně nechal postavit? To uslyšíte tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v pořadu Jihočeská vlastivěda, který připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Už za chvíli.

0: Pamětní kameny mužů, kteří duši vypustili, připomínají vždy někoho konkrétního, ale o jejich autorech už dnes nikdo neví. Tuto hádanku ale zkusíme rozplést v jihočeské vlastivědě. Na mnoha místech české krajiny natrefíme na různě označená místa, kde v minulosti došlo k úmrtí nějakého člověka. Pokud šlo o smrt násilnou, jedná se většinou o takzvané smírčí kříže nebo smírčí kameny. Nicméně můžeme najít i pomníčky rozmanitých podob a velikostí, zřízené v místech nešťastných úmrtí. Hned dva takové stojí ve Wolfířově nedaleko Dačic. Oba mají podobu menší kamenné stély a jsou opatřeny stručnými dobovými nápisy. Ten starší z dvojice je jihozápadně od obce a lze na něm číst toto. Cituji. Roku 1841 Johann Sprinzel zde jel, vůz se mu skátil, jej zranil a on duši vypustil. Konec citace. K neštěstí došlo 13. července uvedeného roku a Sprinzlovi, wolfířovskému mlynáři, bylo tehdy 56 let. Druhý podobný kámen najdete přímo v centru obce. Připomíná 40-letého sedláka Antonína Dvořáka, kterému se v roce 1887 stala osudnou rovněž manipulace s povozem. Spadl pod jeho kola při nakládání snopů obilí a zlomil si vaz. V době neštěstí působil Dvořák zároveň třetí rok jako starosta Wolfířova. Kámen nese nápis Léta páně 1887. Antonín Dvořák svážel mandlíky, spadl pod vůz, vůz jej zranil a on duši vypustil. Zůstává ovšem neznámou, kterou ale nejspíš nikdo nikdy nevyřeší. Kdo a kdy vlastně tyto kameny na paměť obou mužů nechal přesně postavit?
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Ano, aktuální předpověď počasí přesně ve 6:45, a to ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Dnes zde má službu meteorolog Petr Fribauer. Já vás vítám ve vysílání. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: Tak vy aktuálně sledujete modely, co máme právě teď na jihu Čech zajímavého ohledně počasí?
2: Máme polojasno až oblačno.

0: východě kraje až zataženo, ale oblačnosti od západu postupně ubývá a aktuálně beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Teploty na jihu Čech se pohybují nejčastěji mezi 12 až 15, na horách kolem 10 stupňů Celsia. A nejnižší teplotu neznaměřilo pohoří na Šumavě, a to 6,4 stupně Celsia. V Českých Budějovicích je aktuálně polojasno. Teplota je 14,1 stupně Celsia. Aktuálně máme bezvětří a tlak přepočtený na hladinu moře je 1021 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 9,9 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 3 metry za sekundu.
1: Zdálo se mi, že by počasí dnes mohlo být obdobné, jako bylo včera. Je tomu tak?
0: Odpoledne bude převážně polojasno a k večeru potom oblačnosti přibude a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 na horách kolem 20 stupňů Celsia. A odpoledne se nám i rozfouká vítr, který bude mírný, západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: V kolik dnes vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
0: Slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 22 minut a zapadat bude v 19 hodin a 40 minut.
1: A zlehka se také dotkneme historie. Jaké jsou teplotní rekordy, které se váží k dnešnímu datu?
0: Nejvyšší teplota byla v Českých Budějovicích naměřena v roce 1929, a to 31,8 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1928, a to 1,6 stupně Celsia.
1: A zpět k počasí. Jaká bude dnešní noc a páteční den?
0: V noci očekáváme převážně oblačno, místy pouze přechodně se zmenšenou oblačností a ojediněle stále s přehánkami. Zítra přes den pak bude polojasno až oblačno a později odpoledne a večer se od jihozápadu přechodně vyjasní. Před studenou frontou k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu. Minimální teploty se tedy budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia a maximální denní budou vyšší než dnes mezi 25 až 28 na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu a biopředpověď zítra je na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Tolik Petr Friebauer, prozatím děkuji a těším se na slyšenou opět za hodinu.
0: Na slyšenou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Když se řekne bazilišek, možná si vybavíte, stejně jako já, obřího hada z Harryho Pottera. Ten skutečný ale běhá po stromech. Je to totiž ještěr. Zooparku Zájezd na Kladensku se teď vůbec poprvé podařilo odchovat 3 mláďata tohoto vzácného druhu. A my se tam ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil vypravíme. Do té doby Valdemar Matuška, Eldorado, ať se líbí čtvrteční ráno, ať dnešní den stojí za to, příjemný poslech.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: knize o Harrym Potterovi je to had, který zabíjí pohledem. Ve skutečnosti jde ale o míru milovného ještěra. Řeč je o baziliškovi. Zoopark Zájezd na Kladensku teď poprvé vzácného baziliška Chuliova odchoval, a to hned 3 mláďata. A právě jeho rozmnožování je na tomto druhu mimořádné. Samice totiž k němu nepotřebují samce.
1: Tady máme schovaný všechny poklady, které teda bohužel návštěvníci nevidějí.
2: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří 3 čerstvým přírůstkům.
1: Máme v malém prostoru, a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
2: Takových žabiček.
1: Takových žabiček drobných, barevných, nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka a tváří se spokojeně. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
2: Mě mrštne takové.
1: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono 2/3 z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý. Takže to mláďátko bez ocasu má nějakých 5 cm.
2: Vy jste říkal, že teď mají zhruba těch 15 cm. Jak je to pak v dospělosti?
1: V dospělosti měří až 70 cm, což je celkem úctyhodný rozměr, ale i u toho dospělce platí, že prostě 2/3 toho těla je ocas.
2: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Bazilišek Chuliův je navíc zbarvený tak, že mezi zelení snadno splyne s okolím. Možná i proto si jeho mláďat chovatelé všimli úplnou náhodou, popisuje Jiří Marek.
1: Tyhle mláďátka se vylíhly v tropickém skleníku, kde žijou jejich matky. Objevili jsme víceméně náhodou, že když jsme šli zalívat skleník, tak jsem ze stromečku vodou sestřelil mláďátko na zem. Říkám, to je ale malý baziliše. Pak jsem začal hledat a dohledal jsem ještě tam další 2 sourozence.
2: 3 mláďata tedy od začátku žila přímo v expozici. Další vejce už ale chovatelé raději hlídají v inkubátoru.
1: Když se podíváte, tak ty vajíčka nejsou úplně malá. Na délku jsou skoro 3 cm dlouhá a víc než centimetr široká. Během inkubace ještě trošičku vyrostou.
2: Další mláďata se tak můžou vylíhnout už během několika týdnů. A u bazilišků Chuliových navíc není k vytvoření takového vejce potřeba předchozí páření, vysvětluje zoolog Daniel Koleška.
3: Má schopnost partenogeneze, což je vlastnost, která u plazů zas až tak častá, vzhledem k našemu poznání, není. Ta partenogeneze, to znamená, že samička nepotřebuje samce. Ona vlastně snese neoplozené vejce a z toho se vylíhne další samička. To vlastně dává tomu druhu určitou schopnost jako snáze přežít, ale zase na druhou stranu jim to bere nějakou genetickou variabilitu.
2: Baziliška Chuliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Kolešky ho v Evropě chovají jen 4 zoo.
3: U nás se jedná o první odchov, takže je to velká událost pro nás. V Evropě se chovu baziliška Chuliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
2: Díky odchovu 3 mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii baziliška Chuliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vládní motoristé se sejdou s premiérem Babišem, vadí jim deficit rozpočtu na příští rok. Desítky raků říčních uhynuly kvůli nedostatku vody v potoce Peklov na Strakonicku nebo v Trhosvinenském potoce na Českobudějovicku. V Táboře dnes začíná festival malých nakladatelů Tabůk. Na jihu Čech bude převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Zástupci motoristů budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vadí jim výše deficitu, který má dosáhnout výše 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor.
3: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
1: K výši schodku má výhrady i koaliční SPD. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale návrh maximem možného. Případný prostor pro změny vidí nejvýš v řádech jednotek miliard. Dlouhotrvající sucho nepřežili desítky raků říčních na jihu Čech, prokázaly to záznamy Agentury ochrany přírody a krajiny. Lidé se raky někde snažili zachránit, podle ochranářů by to neměli dělat bez konzultace s odborníky.
4: Máme záznamy o větším úhynu na Trosvenském potoce, na Dačicku, na říčce Smutné a potoku Peklov.
5: Vyjmenovává lokality s větším úhynem raků ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Jiří Bureš. Lidé na některých lokalitách raky přenášeli do jiných toků. Tato iniciativa není ale podle Miloše Buřiče z Fakulty rybářství a ochrany vod České univerzity vždy správná.
6: Musíte moc dobře vědět, že to je skutečně rak říční, že není infikovaný rači morem a že máte lokalitu, kde přežije.
5: Lidé by proto raky neměli přenášet bez předchozí konzultace s ochranáři. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Festival malých nakladatelů Tabůk dnes začíná v Táboře. Až do neděle nabídne velký knižní trh v ulicích, výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Podle organizátora akce Juraje Horváta je cílem upozornit na méně viditelné profese spojené s vydáváním knih.
7: Tabuk je crossover book festival, je to napříč všemi profesemi, které se zabývají knihou. Od těch autorů přes redaktory, ilustrátory, překladatele, korektory až po ty čtenáře.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Na jihu Čech bude dnes převážně polojasno, k večeru bude přibývat oblačnosti, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí na mírný. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích počítejte stále s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech a sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A tak se i dnešní Jihočeské ráno s datem 3. září dostalo do své poloviny. Máme 7 hodin, k tomu 4,5 minuty a s vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Příjemné probouzení se nebo možná dobrou chuť k snídani či šťastnou cestu do práce či z práce, ať to máte jakkoliv, hlavně ať máte úsměv na rtech, to bych vám moc přála a také sobě samozřejmě. Co nás čeká a nemine, potěšíme hlavně cyklisty za pár minut, hlavně ti ocení dnešní rozhlasový sloupek. Samozřejmě bude velice zajímavý a dnes ho připravil Jiří Březina starší, tak si na něj počkejte. Hudebně písničky, které nestárnou, obstarají Pokáč, Cher, Petr Rezek či Eva Farna, Mám boky jako skříň. Dobré ráno.

0: Jak už jsem nastínila, máme pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pravidelný rozhlasový sloupek. Pohybujete-li se po jakémkoliv městě na kole, budete asi úplně přesně vědět, o čem Jiří Březina starší mluví.
1: Rozhlasový sloupek. Lidský svět se skládá ze spousty věcí a většina z nich naštěstí funguje. Po schodech se dá chodit, na židli se dá sedět a běžné auto se obvykle vejde do běžné garáže. A vedle všech těch fungujících věcí se vyskytuje předmět, u kterého platí přesný opak. Ačkoliv existuje v tisících exemplářů a ačkoliv o jeho účelu je dlouhá léta jasno, na použitelný kus narazíte zřídka. Nebudu napínat, je to stojan na kolo. Nechcete po něm nic jiného, než aby udržel vaše kolo nastojato a to kolo se k němu dalo bezpečně zamknout. A teď se podívejte do ulic. Nejběžnější typ nepoužitelných stojanů je svařený ze železných prutů a připomíná padající tyčkový plot. Mezi jeho příčky máte strčit přední vidlici. Pokud jste nepřijeli na galuskáči, nejspíš se vám to nepovede. A pokud ano, ukousne si vzteklý stojan aspoň pár šupinek laku z vidlice. Počtem mezer tenhle skvost slibuje ustájení spousty kol, která by se tam opravdu vešla, pokud byste jim odmontovali řídítka a pedály. Takhle máte problémy už se třetím. Pokud nemáte lanový zámek o délce kotevního lana Titaniku, můžete k tomuhle stojanu zamknout jen přední kolo. Množství osiřelých předních kol na ulicích žaluje, jak moc je to účinné. Tyčkový plot ale není to nejhorší. Soutěž konstruktérů v nepraktičnosti přinesla i jiné ovoce. Například spirálu ze silné kovové trubky, plazící se po zemi. Velmi estetickou a naprosto nepoužitelnou. Její závity udrží vaše přední kolo jen za dokonalého bezvětří a zamknout k němu můžete zase jen ten ráfek. Totéž platí pro všechny variace na betonové žlábky nebo různé trubkové obloučky. Všechny se plazí na nejvýš v půlmetrové výšce a počítají jen s jednou šířkou pláště. Zamknout k ním rám je také nemožné. Lidi, kteří tyhle věci navrhují, snad v životě neseděli na kole. Přitom je to tak jednoduché. Stačí kus falešného zábradlí, vodorovná trubka ve výši štangle. Naštěstí se začínají objevovat. V Budějovicích na lanovce i jinde. Bylo na čase. Kolo, jak ho známe, je na světě nejméně 150 let. Přeji vám hezký den.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 7 hodin, k tomu 16 minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice.
1: Počasí.
0: A já se raduji, protože dorazila celá řada SMSek od vás, tak jdeme na to. Dobré ráno, ve Strakonicích je zataženo 14 stupňů. Přeji všem stále zdraví, podepsán Jindra. Ve Velešině oblačno 15 stupňů, pěkný den vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, klidno 14 stupňů, zdraví Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a teplota je 14 stupňů. Zdraví a pohodový den přeje Marie. Z Prachatic 17+, klidné ráno a pohodu přeje Helča a na závěr pro tuto chvíli větrní 14 stupňů, téměř jasno z Beránky a zdraví a ve spolek a hlavně s úsměvem pro naši Adélku milou, děkuju, Zuzka s Honzou a dva pejsci podepsáni. Jste velice milí, kor takto brzy po ránu, tak já vám to oplatím, řekla bych celkem příznivou předpovědí počasí. Dnes slíbeno 22 až 25, na horách 18 až 21, bude převážně polojasno, k večeru přibude mraků a ojediněle se vyskytnou přehánky. Vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, úhrny srážek při čtvrtku do 1 mm. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne velmi dobré a bio pro dnešek na jedničce.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Změna způsobu financování, ale i výrazné omezení financí. To by pro Český rozhlas a Českou televizi znamenalo zrušení koncesionářských poplatků, které chystá vláda Andreje Babiše z hnutí ANO. Ta už začala naznačovat, že chystaný návrh zákona do konce letošního roku schválit nestihne. Jsou změny ve financování veřejnoprávních médií ohrožením demokracie a je v této otázce už definitivně rozhodnuto. V pořadu O čem se mluví se zeptáme zástupce šéfredaktora serveru Mediář.cz Jana Potůčka. Naleďte si nás ve čtvrtek 3. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. Poslechu zve Matěj Vodička.
0: Hranice, která spojovala sousedy, se během 20. století změnila v téměř nepřekročitelnou železnou oponu. Její proměny i osudy lidí na obou stranách chce Nová Bystřice připomenout v novém muzeu. My se tam vydáme v reportáži už za pár chvil.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: V bývalé celnici na česko-rakouské hranici plánuje Nová Bystřice muzeum 20. století. Jeho expozice má prostřednictvím konkrétních lidských příběhů připomenout proměny pohraničí od rozpadu Rakouska-Uherska přes poválečné období a železnou oponu až po znovu otevření hranic. O tom, co přesně v muzeu představit, diskutují historici z Česka a Rakouska.
2: Moje babička vyrostla tady v regionu na Krofnou Bystřicku před válkou ještě. A my jsme vyrostli pak s hranicema v nedalekém Kolcu, to jsou 17 kilometrů. Kvůli tomu jsme úzce spojení s tu Českou Kanadou vlastně.
3: O tom, jak budoucí expozici pojmout, diskutovali na prvním setkání čeští a rakouští historici. Jeden z přístupů představil Niklas Persi.
2: Můj příspěvek byl o tom zachytnout nebo představit, jak vlastně žili lidé tady v tom regionu v průběhu 20. století, tak ne ta vysoká politika, ale ten každodenní život.
3: Hranice přitom během jediného století několikrát zásadně změnila význam. Vysvětluje historik Jiří Dvořák.
4: Do toho roku 18 to byla v podstatě hranice mezi Horním Rakouskem a Dolním Rakouskem, prostor Českým královstvím, čili Čechy a Morava, kdežto od roku 18 ta zemská hranice se stala státní hranicí, stala se zároveň celní hranicí.
3: Nová hranice zasáhla do běžného pohybu lidí a zboží.
4: Finanční stráž, která vznikla za účelem toho hlídání cla a všech těchto věcí, tak ta pochopitelně bránila tomu přirozenému přesunu. Takže tady potom vznikly pašerácké stezky.
3: Po druhé světové válce se obyvatelstvo pohraničí znovu výrazně proměnilo. Německy mluvící obyvatelé odcházeli také do sousedního Rakouska. A to někdy dost neobvyklým způsobem, popisuje Jiří Dvořák.
4: Pokud se stěhovali do Rakouska, ti, kteří tady byli usídleni, tak někdy dokonce využili sovětských vojáků, kterým za šnaps přijeli s autem a oni to všechno odstěhovali, že to byli Sověti, tak naši jim nic neudělali, dostali to přes hranice. Tak i takovýhle příběhy se odehrávaly.
3: Po nástupu komunistického režimu se pohyb přes hranici postupně téměř zastavil.
4: Hlavně potom v roce 55, kdy Sověti odtáhli z Rakouska, tak se tady budovala pořádně ta železná opona, to, co bylo na té západní hranici mezi Německem a tehdejším Československem, jo, kdy tam do těch drátů pouštěli elektřinu a tak dále, tak to se začalo objevovat i tady.
3: Dnes je hranice znovu volně průchozí a budovu někdejší celnice získala Nová Bystřice od státu a po letech hledání využití v ní chce vytvořit muzeum. Nad jeho podobou diskutují tři pracovní skupiny a jako první právě historici vyjmenovává nezávislý starosta Nové Bystřice Jiří Zimola.
5: Budou nasledovat ještě další dvě pracovní skupiny, kurátoři a designéři, kteří budou říkat, jak bychom to mohli prezentovat. No a pracovní skupina odborníků na cestovní ruch, kteří by měli také říct, pro koho to budeme dělat a správně to zacílit.
3: Jejich závěry pak dostanou projektanti, kteří z nich do konce května příštího roku vypracují studii. Z Nové Bystřice Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Čekají nás zprávy. Dobré ráno.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek má od příštího roku v prvních dvou měsících bez práce klesnout z 80% výdělku na 65%. Vláda to schválila v pondělí. Slibuje si od toho úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle odborů to ale sníží motivaci lidí měnit práci. Vadí jim také, že s nimi vláda o změnách předem nejednala. Službu Krumbusík využilo za první rok přes 11,5 tisíce cestujících a doprava na objednání bude v Českém Krumlově pokračovat další 4 roky. Město to uvádí na svém webu. Od září převzal službu nový dopravce, společnost ČSAD Autobusy České Budějovice s novým minibusem. Po půl roce by měl nasadit elektromobil s nájezdovou plošinou. Změnilo se telefonní číslo a čas pro telefonické objednávání jízd. Objednávání prostřednictvím mobilní aplikace zůstává beze změny. V Jindřichově Hradci se dnes mohou nechat lidé otestovat na žloutenku typu B a C, HIV nebo syfilis. Odběrová sanitka organizace Prevent bude od 13 do 17 hodin na parkovišti u svatého Floriána. Testování je rychlé, bezplatné a anonymní. Během září a října se uskuteční také v Prachaticích, Strakonicích a Českých Budějovicích. Dnes startuje 4denní mezinárodní cyklistický etapový závod okolo jižních Čech. Je součástí světového poháru v silniční cyklistice. Jde o druhý nejvýznamnější závod v silniční cyklistice v České republice. Dnes čeká účastníky 197 kilometrů dlouhá trasa z Třeboně do Studené. Start je ve 14 hodin. A ještě počasí. Na jihu Čech bude dnes převážně polojasno, k večeru bude oblačnosti přibývat, ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky. Teploty vystoupí maximálně k 25, na horách k 21 stupňům. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Jindřichohradecku počítejte nově s uzavírkou silnice 132 ve Zdešově mezi Jarošovem nad Nežárkou a Žirovnicí na Vysočině a sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Už za okamžik se vydáme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice hledat jeden klobouk ve křoví, zpívat a hrát bude kapela Lucie. A tematicky míříme za velice zajímavým rozhovorem. Vývoj návesních kaplí od poloviny 18. století až do současnosti představí nová výstava v Českých Budějovicích. Doplní ji liturgické předměty, stavební plány nebo dobová úřední korespondence. Více už za chvíli, tak si počkejte.

0: Návesní kaple neodmyslitelně patří k historickému prostředí jihočeského venkova. Jejich dobový vývoj a funkci teď návštěvníkům představuje nová výstava Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy. Ta začíná dnes a v radniční výstavní síni v Českých Budějovicích jste srdečně vítáni. Výstava potrvá až do 2. listopadu. Podrobnosti o výstavě nám teď přiblíží jeden z jejich autorů z Národního památkového ústavu Pavel Hájek, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co konkrétně lidé na výstavě uvidí, pane Hájku?
1: Tak my jsme se snažili tou výstavou představit vlastně stavební vývoj návesních kaplí od doby, kdy se začaly stavět, to je někdy na konci nebo ve druhé polovině 18. století až do současnosti. Takže architektonický vývoj, typologický vývoj, na tom je celá ta výstava postavená. A současně s tím samozřejmě zmiňujeme i funkci těch staveb ve vitrínách, jako trojrozměrné exponáty jsou některé předměty, které sloužily pro vlastně vykonání toho, řekněme, té duchovní náplně těch kaplí, čili spojené s konáním mší.
0: Kromě výstavních panelů jste připravili i autentické exponáty související s duchovním posláním kaplí. Mohl byste prosím přiblížit, jaké to třeba jsou?
1: Tak jako hlavní exponát jsme ve výstavní síni nainstalovali, říkejme tomu, fiktivní oltář, aby návštěvníci měli možnost jednak vidět, v jaké podobě oltáře v návesních kaplích vůbec existovaly a aby měli srovnání mezi teda touto, řekněme, venkovskou tvorbou a těmi oltáři, se kterými se můžou potkat ve farních kostelech. Čili lidová práce. A zároveň jsme se pokusili o to, aby ta výstava byla edukativní, takže k tomuto oltáři je vlastně připravená takový obraz, kde návštěvníci mají možnost se podívat, jak se které části toho oltáře jmenují a k čemu sloužili. To je asi teda ten ústřední vlastně exponát a doplňují ho, jak už jsem říkal, předměty, které se používaly pro konání mše svaté, kalichy. Je tam jeden velice zajímavý exponát, což je relikviář z ostatky svatého kříže. Zajímavost tohoto předmětu je v tom, že byla darována pražským biskupem Bedřichem Schwarzenbergem, čili přímá vazba na schwarzenbergský rod, který se i zasloužil o výstavbu kaple, ve které se tento relikviář nachází, což je kaple svatého Josefa v Břehově. No a neoddělitelnou součástí je i, řekněme, úřední pozadí existence kaplí. Takže máme zde některé dokumenty, které bylo nutné mít potvrzené, ať už státními institucemi nebo církevní institucemi k tomu, aby kaple vůbec mohla být postavena. A pro zajímavost doplňujeme tyto exponáty ukázkami dochovaných stavebních plánů, autentických stavebních plánů.
0: Kdy jste vlastně s průzkumem návesních kaplí začali?
1: Je to už hodně dávno, bylo to v podstatě někdy v polovině 90. let a bezprostředně to souviselo se situací, která u nás nastala po revoluci, kdy v desítkách, dokonce ve stovkách případů mizely z České republiky umělecké předměty z kostelů, ale právě i z těchto návesních kaplí. A protože minulý režim těmto stavbám nepřál, tak neexistovala těmto malým církevním stavbám téměř žádná dokumentace. Takže v okamžiku, kdy došlo ke ztrátě, tak ani my, notabene, především obec měla mít pořízenou dokumentaci, ale ta dokumentace prostě nebyla. Takže jsme se rozhodli, že tuto dokumentaci pořídíme. A z toho tady vznikl tento rozsáhlý výzkum, který ukázal jednu velice pěknou záležitost. A my si toho strašně vážíme. Když jsme s tím průzkumem začali, tak jak už jsem říkal, tehdejší doba, nebo respektive ta doba předrevoluční, těmto stavbám nepřála. A tomu odpovídal i jejich stav a především vztah majitelů obcí k ním samotným. Za tu dobu, za těch více než 30 let, došlo k velice výraznému a významnému posunu. Za těch 30 let ty obce si uvědomily, že ty návesní kaple jsou

0: vzpomínají.
1: Na novou výstavu Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy nás do Českých Budějovic, do radniční výstavní síně, pozval jeden z autorů výstavy z Národního památkového ústavu, pan Pavel Hájek. Děkuji za rozhovor s vámi, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: Český rozhlas České

0: počasí.
1: 7:45, nejvyšší čas se spojit s Českým hydrometeorologickým ústavem, tak jsem učinila a na telefonu je meteorolog Petr Friebauer. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte, co se změnilo za tu hodinu, co jsme se neslyšeli, aspoň co se teplot týče.
2: Teploty trošku rostou, nejčastěji se pohybují mezi 13 až 16 na horách, stále kolem 10 stupňů Celsia. A oblačnost nám ubývá, máme zejména polojasno, více oblačnosti je na východě kraje, tedy na Jindřichohradecku, Táborsku, tam je až oblačno a v celém kraji bez srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu zasahující k nám od západu. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplota je 14,7 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře 1021 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 12,6 stupně Celsia a vítr mírný, jihozápadní 5 metrů za sekundu.
1: Jak si mraky pohrají s tím třetím zářijovým dnem?
2: Odpoledne bude převážně polojasno a k večeru potom oblačnosti přibyde a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Pro zajímavost se musím zeptat i na stav vody v korytech jihočeských řek.
2: Příliš se to nemění. Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění stále zakázáno a výška hladiny je pouhých 39 cm. Ve vyšším Brodě je to na hranici sjíznosti, výška hladiny 60 cm.

0: metrů, průtok 6,4 metrů krychlových za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou stále nesízné a nesízná je i Otava Katovice. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 18 až 21 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 21,2 stupně Celsia.
1: Co přinese dnešní noc a jaký bude poslední pracovní den tohoto týdne?
0: V noci očekáváme převážně oblačno, místy pouze přechodně se zmenšenou oblačností a ojediněle se vyskytnou přehánky. Zítra přes den bude polojasno až oblačno a později odpoledne a večer se od jeho západu přechodně vyjasní. Před studenou frontou k nám bude proudit teplý vzduch od jeho západu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia a maxima budou vyšší než dnes mezi 25 až 28 na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jeho západní až západní 3 až 7 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
1: A ještě nahlédneme na sobotní předpověď.
0: V sobotu nás během rána přijde studená fronta a odpoledne nad naše území postoupí tlaková výše od západu. Již během noci tedy bude od severu přibývat frontální oblačnosti a srážek. K ránu tedy očekáváme až zataženost deštěm nebo s přehánkami postupně na celém území kraje a ojediněle se může vytvořit i bouřka. Odpoledne pak od severu oblačnosti začne opět ubývat a začne se vyjasňovat a srážky budou ustávat. Minimální teploty budou kolem 17 a maxima kolem 21 stupňů Celsia, takže ty maxima nám přes den opět klesnou za studenou frontou. A vítr bude mírný, západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: A o tom, jaká bude neděle, si povíme opět za hodinu. S námi byl Petr Fribauer. Prozatím děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
3: Jubilejní 60. ročník Dvořákovy rozhlasové mezinárodní hudební soutěže Concertino Praga už delší dobu zná své finalisty. Představí se nejen na dvou speciálních zářijových koncertech v Praze, ale taky v rámci speciálního jihočeského turné, převážně na zdejších hradech a zámcích. My si o tom v našem vysílání popovídáme s ředitelkou sekce korporátní podpory a vnějších vztahů Českého rozhlasu Kateřinou Konopáskovou a taky s producentkou soutěže Concertino Praga Simonou Hopfingerovou. Nalaďte si nás ve čtvrtek 3. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: 7.49, to je aktuální čas, pokračuje Jihočeské ráno. Co všechno víte o zubech? O řadu zajímavostí možná už za chvíli doplní vaše znalosti dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak si počkejte na pár slov od Martina Písaříka. Krásné čtvrteční ráno s datem 3. září.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

na koleni lesa zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Zprávy jsou připraveny. Dobrý poslech.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Bývalou celnici u rakouských hranic chce Nová Bystřice proměnit v muzeum 20. století. Město Tábor podpoří bezmála 3 miliony korun místní druholigový fotbalový klub. Dva novináři Českého rozhlasu dnes dostanou cenu Rudolfa Metka. Na jihu Čech bude převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Nová Bystřice na Jindřichohradecku připravuje nové využití bývalé celnice na hranici s Rakouskem. V budově má vzniknout muzeum 20. století zaměřené na historii zdejšího pohraničí. Jeho obsah a podobu teď postupně navrhují 3 pracovní skupiny. V té první se sešli čeští a rakouští historici. Nezávislý starosta Nové Bystřice Jiří Zimola, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, doplňuje.
4: Budou nasledovat ještě další 2 pracovní skupiny, budou to kurátoři a designéři, kteří budou říkat, jak bychom to mohli prezentovat, protože představou není, aby to bylo nějaké statické muzeum s informačními panely, ale moderní audiovizuální technika, která přiblíží těm lidem opravdu emoce té doby. No a pracovní skupina odborníků na cestovní ruch.
2: Výstupy těchto setkání zpracují projektanti do konce května příštího roku. Město Tábor finančně podpoří druholigový fotbalový klub FC Silon Táborsko, rozhodli o tom zastupitelé na posledním zasedání. Fotbalový klub obdrží 2 miliony 900 tisíc korun, přiblížil mluvčí města Luboš Dvořák.
5: Peníze jsou určeny na propagaci města při zápasech druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Klub kromě toho čerpá od města také běžné sportovní dotace na mládežnickou akademii, na činnost a také investiční strukturu klubu.
2: Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup dnes večer dostanou cenu Rudolfa Metka. Ocenění letos už po 18. převezmou osobnosti, které se dlouhodobě věnují tématům spojeným s česko-ruskými a československo-sovětskými vztahy ve 20. století. Cenu udělují Slovanská knihovna a Spolek ruská tradice. Pokračuje ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
6: My akcentujeme například první československý zahraniční odbor, to československé legie v Rusku. Věnujeme se ruské protibolševické emigraci, která působila v meziválečném Československu. V centru zájmu je také perzekuce občanů Československa v Sovětském svazu nebo fenomén Pražského jara a okupace v roce 1968.
2: Střelec v bytovém domě v americkém Minneapolisu zabil nejméně 2 lidi a dalších 5 zranil. Po smrti je také útočník. S odvoláním na policii o tom informovala agentura AP. Mezi zraněnými jsou 3 policisté, všichni jsou ve stabilizovaném stavu. Podle obyvatel domu byl podezřelý známý tím, že se předváděl se zbraní.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech bude dnes převážně polojasno, k večeru přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí na mírný. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českém Krumlově v ulici Na Plešivci se srazila 2 osobní auta, dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: S
1: svou čtvrtou hodinou pokračuje dnešní Jihočeské ráno s datem 3. září 2026. Ráda připomínám, že svátek slaví Bronislav a také Bronislava. Přejeme tedy jen to nejlepší a všem vám, našim milým posluchačům, přeji krásný 3. zářijový den. Zatím to vypadá, že sluncem protkaný aspoň v dopoledních hodinách, tak aspoň nás ty příjemné hřejivé paprsky příjemně naladí. Dlouhotrvající sucho nepřežili stovky raků v Česku. Lidé se je někde snažili zachránit. Podle ochranářů hrozí rozšíření račího moru. Podrobnosti obdržíte už za chvíli v našem vysílání. Potěší vás také písničky, které nestárnou, a zaspívají je Miroš Birka, Beatles, Michal David a nebo Buty právě teď.

0: Hradci říční uhynuli kvůli nedostatku vody na mnoha místech v Česku. Někteří lidé se je snažili zachránit a odnášeli je na jiná místa. Podle ochranářů mohli ale bez potřebných znalostí raky zahubit nebo rozšířit račí mor. To ovšem nebyl případ Radešova na Strakonicku. Tam se alespoň některé raky zachránit podařilo.
1: Tím ústkem tady je ta tuňka, tady se nashromáždili raci, ta voda byla mrtvá, tak jsme ty raky vyzbírali a odnesli jsme je táhle dozadu.
2: O záchranu raků v Radešově na Strakonicku se pokusil místní obyvatel.
1: Jan Hartl. Moje matka se tady narodila, za těch 75 let tohle nepamatuje.
2: Proti proudu potoka Peklov se právě vydávám s Milošem Buřičem z Fakulty rybářství a ochrany vod v Českých Budějovicích.
3: Tamhle rozkládající se celý rak říční. To stádium rozkladu je už veliký, už tam toho moc nezbývá.
2: Té vody je tady opravdu minimum, protože teď chodíme po obnaženém dně.
3: Momentálně v tom potoce nějaká voda je, protože nedávno tady pršelo. Nicméně ten potok byl kompletně vysušený a je to vidět i na tom dně, kde je vidět rozkládající se materiál i larvy hmyzu, který taky nepřežili to sucho.
2: Vy jste našel ještě části těla raků. Teď například klepítko.
3: Ano, našli jsme dvě hlavohrudi, část zadečku plus pár klepítek. Tak tady je to zrovna takový čistší, tak ještě zkusíme zabrat tady. A máme tady jedno živýho. To je dobrá zpráva.
2: Vzniklo tady díky místním obyvatelům zřejmě několik tůní. To je ale tak maximum, co by měli lidé pro jejich záchranu dělat v případě sucha.
3: Když chcete raka říčního někam přenést, musíte moc dobře vědět, že to je skutečně rak říční a že máte lokalitu, kde přežije, který nevyschne za pár týdnů úplně stejným způsobem.
2: Větším nebezpečím pro raky říční jsou invazní druhy raků, kteří šíří račí mor, dodává ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Jiří Bureš.
4: Běžný člověk asi úplně nepozná našeho raka od toho raka invazního. Pokud by toho raka někam přenášel do jiného toku, tak ohrozí, že prostě rozšíří tuto smrtelnou nákazu zase na další lokality. Úplně nejlepší je opravdu kontaktovat orgán ochrany přírody a domluvit se na dalším postupu.
2: V tocích, kde raci uhynuli kvůli suchu, má populace ještě naději na přežití. A to v případě, že v potoce zůstalo alespoň několik jedinců. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České

0: počasí.
1: Posloucháte kdekoliv samozřejmě, ať už v Písku, v Českém Krumlově, Českých Budějovicích či ve Volarech, přejeme vám krásný den. A právě z Písku dorazila SMS-ka 18 stupňů Celsia, podepsán Folta, o tom, jaké počasí je právě tam, kde ladíte. Já vám mohu prozradit, že dnešek bude příjemným letním dnem s teplotami mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách naměříte 18 až 21. Co zjistil Český hydrometeorologický ústav, že dnes bude převážně polojasno, k večeru přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Povane slabý vítr západních směrů, odpoledne zesílí na mírný a bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. Pršet příliš nebude, maximální množství srážek dnes do 1 mm. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne ale velmi dobré a bio při čtvrtku na jedničce.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Tadeáš Moravec.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: 8 hodin k tomu 16 minut, už za chvíli tipy pro volný čas právě pro vás a nabídnou kulturu, knihy a také třeba trošku dobročinného sportu. Tak si počkejte. Hezké ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak si pojďte vybrat. V Táboře dnes začíná 13. ročník Mezinárodního festivalu malých nakladatelů Tabuk. Festival potrvá až do neděle a nabídne knihy, autorská čtení, debaty, výstavy, divadlo i program pro děti. Dnešní program začne v 9 hodin ráno v truhlárně profesním dnem Oko do světa. Od 1:30 pak v knihovně čeká na děti Luna Park filmových vynálezů. Tabuk rozprostře literaturu po celém centru Tábora a často i na místech, kde byste to možná rozhodně nečekali. Zveme vás i do kláštera ve Zlaté Koruně. Od 10 do 15 hodin tam dnes můžete navštívit výstavu obrazů Moniky Vojtové s názvem Mona. Výrazné barvy a emotivní výtvarný projev můžete spojit s procházkou jedinečným prostředím cisterciáckého kláštera. V Písku pak od 10 do 17 hodin otevře své dveře galerie Dragoun. Výstava 3x6 představuje fotografie Petra Brucknera, píseckého rodáka, herce, komika a dlouholetého člena divadla Járy Cimrmana. Tři fotografické cykly nabídnou přírodu, detaily, lokomotiv i rozměrné objekty. A některé z vystavených fotografií uvidíte vůbec poprvé. Mám tady také jeden tip pro ty, kteří rádi spojí příjemné s užitečným. V Alenině Lhotě na Jistebnicku dnes od 10 hodin začíná charitativní golfový turnaj na hřišti Čertovo břemeno. Výtěžek podpoří organizaci Prevent 99, která pomáhá dětem, rodinám a lidem v obtížných životních situacích. A pokud golf nepatří mezi vaše koníčky, můžete se tam aspoň vydat, třeba na vyhlášení výsledků a charitativní dražbu od 17 hodin. A kdo by si večer raději dopřál hudbu, ten může v 19 hodin zamířit na zámek v Bechyni. V zámecké jízdárně zazní Čechomor s Martinou Pártlovou. Kapela nabídne své známé písně v kombinaci lidové hudby a rockového zvuku. A k tomu samozřejmě prostředí, které běžný koncert jen tak nemá. Ať tedy dnes vyrazíte za knihou, obrazem, hudbou, historií či na golfové hřiště, přejeme vám, ať si z jižních Čech odnesete jen to nejhezčí.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovariová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: A na řadě jsou zprávy. Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO bude odpoledne jednat se zástupci koaličních motoristů. Těm vadí navrhovaný schodek 389 miliard korun. Premiérovi i ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO chtějí motoristé navrhnout konkrétní úspory. S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Schillerová řekla, že si koaliční partnery vyslechne seškrtat v rozpočtu desítky miliard, ale podle ní není možné. Město Milevsko zahájilo na konci srpna rekonstrukci mateřské školy Sluníčko za téměř 35 milionů korun. Přinese zásadní modernizaci objektu a vytvoří kvalitní, moderní a příjemné zázemí pro děti i zaměstnance. Město získalo z krajského investičního fondu 10 milionů korun. Informovalo o tom na svém webu. V Táboře dnes začíná 13. ročník Mezinárodního festivalu malých nakladatelů Tabuk. Festival potrvá až do neděle a nabídne knihy, autorská čtení, debaty, výstavy, divadlo a program pro děti. Městské muzeum a galerie Vodňany zve na vernisáž výstavy kreseb Terezy Čermákové s názvem Tenkrát na Lomečku. Začne dnes v 17 hodin. Výstava potrvá do 30. října. Úvodními šesti zápasy dnes začíná nový ročník hokejové ligy mistrů. V akci bude i kompletní trio zastupující českou extraligu. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy. A ještě počasí. Na jihu Čech bude dnes převážně polojasno, k večeru bude přibývat oblačnosti, ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky. Teploty vystoupí maximálně k 25, na horách k 21 stupňům. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí, biozátěž bude na stupně číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českém Krumlově se srazila dvě osobní auta na silnici 160 na Plešivci. Je to blízko mostu přes Vltavu. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A my už ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice míříme k dalšímu zajímavému rozhovoru. Do původních zakroucených meandrů vrátil Národní park Šumava potoky u Stráženské slati. Voda tak déle zůstává v krajině a lépe doplňuje zásoby podzemní vody. Více o tom uslyšíte už za pár minut.

0: Národní park Šumava navrátil potoky do původních tras v údolí kolem Stráženské slati na Prachaticku. Vodohospodáři obnovili přirozenější vodní režim celkem na ploše 153 hektarů. Projekt teď dokonce soutěží ve finále celorepublikové soutěže Adaptera Awards. O návratu potoků do jejich původních zákrutů si teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice popovídám s geobotaničkou z Národního parku Šumava, paní Ivanou Bufkovou. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Jak vypadala Stráženská slať předtím, než jste se rozhodli krajinu obnovit?
1: Tak Stráženská slať, to je především takové velké široké údolí, na kterém se potkávají tři významné potoky a rozkládá se poměrně rozsáhlé rašeliniště. A takže to je údolí plné mokřadu, do kterého Čech v minulosti docela zásadním způsobem vstoupil a zasáhl. On vlastně to rašeliniště odvodnil takovou hustou sítí odvodňovacích příkopů, včetně teda okolních mokrých luk, jednak aby na tom rašeliništi mohl těžit rašelinu a potom samozřejmě, aby i ty okolní otevřené prostory z mokřady mohl obhospodařovat zemědělsky. A vlastně i ty potoky, které v tom údolí jsou, tak napřímil a prohloubil. Tím vlastně došlo k tomu, že se ty mokřady začaly vysoušet, poklesla hladina podzemní vody o několik desítek centimetrů, místy až k jednomu metru a vlastně i ta voda, ty potoky se přestaly rozlévat a ta voda z té krajiny hrozně rychle odtékala. Navíc to území se celkově vysoušelo a v podstatě i ustupovala a pomalu vlastně degradovala ta cenná mokřadní společenstva. I vlastně ustupovaly vzácné druhy, kvůli kterým tady Národní park je vyhlášen.
0: Prozraďte, jaké změny jste v rámci projektu na slati provedli?
1: My jsme provedli celou řadu změn a nejenom právě na té slati, ale jsme se zaměřili na ty okolní potoky, které právě byly napřímeny. My jsme se snažili tyto potoky vrátit do původních tras, vrátit je do těch mělkých zvlněných koryt, jednak proto, aby ta voda z krajiny otékala pomaleji, aby se častěji vytvářely rozlivy, ze kterých by se vlastně voda dostala do těch okolních luk a mohla se zasakovat do půdy a do podzemních zásob. A samozřejmě spolu s obnovou vlastně té přírodní podoby potoků jsme uzavřeli všechny odvodňovací kanály v okolí, jak na Stráženské slati, tak vlastně i v tom údolí. Kolem 10 kilometrů kanálu jsme vlastně uzavřeli tímto způsobem a podařilo se nám obnovit asi 2 kilometry potoků, čímž vlastně my jsme zvětšili délku těch potoků o téměř kilometr, což má velký význam nejenom vodohospodářský, ale vlastně tím, že se prodloužila délka těch potoků, tak se zpomalila voda, do těch potoků se vrátily i takové ty přirozená společenstva organismů, které žijí na dně těch potoků a která jsou hodně přehlížena, ale mají obrovský význam pro to, aby ta voda se v těch potocích čistila. Oni vlastně zajišťují tu samočistící schopnost vody v tocích, což má zrovna v tomto území docela velký význam, protože ten systém mokřadů se nachází blízko poměrně velké obce a i takového významného tahu vlastně nedaleko přechodu Strážný Philips Royd, kdy vlastně ta frekventovaná silnice se udržuje a ty obnovené potoky pomáhají vlastně vyčistit tu vodu v těch tocích, která je zatížená i tímhletím způsobem.
0: Jaký dopad mají obnovené potoky na místní krajinu?
1: Ty potoky jsou velmi důležité a vlastně čím dál víc to pociťujeme, jak vlastně důležité jsou přírodní toky v krajině. Oni totiž fungují tak, že jednak ta voda neotéká tak rychle. A jednak pokud obnovíme mělký a zvlněný potok, jako kontrast k těm hlubokým napřímeným, které byly v minulosti vlastně tímhletím způsobem regulovány, tak pokud obnovíme mělký potok, tak on se může častěji, pokud jsou třeba vyšší srážky nebo vyšší přísun vody, tak oni se můžou častěji rozlévat, v podstatě bezeškodně, to jsou takové menší rozlivy, kdy ta voda vlastně zaplaví to údolí v blízkosti potoka, ale hlavně ona se může v takových situacích zasakovat do půdy a pak i do takových hlubších zásob a pomáhá doplňovat ty hlubší zásoby podzemní vody, které vlastně právě v těch kritických obdobích sucha v současné době, která zažíváme, tak vidíme, že vlastně ty podzemní zásoby

0: v údolí kolem Stráženské slati na Prachaticku jsem si povídala s geobotaničkou z Národního parku Šumava paní Ivanou Bufkovou. Děkuji, že jste byla mým hostem ve vysílání. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Také naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A na nás už v tuhle chvíli čeká další popovídání, tentokrát s meteorologem Petrem Friebauerem. Vítám vás znovu, dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Za poslední hodinu nám ubylo oblačnosti i na východě kraje a aktuálně máme tedy polojasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který k nám zasahuje od západu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 16 až 19 na horách kolem 14 stupňů Celsia. Polojasno máme i v Českých Budějovicích, kde je aktuální teplota 19,1 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1021 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 14,2 stupně Celsia a vítr mírný jihozápadní 5 metrů za sekundu.
1: Do jakých barev se nám ten dnešek vybarví, dostane? Prozraďte.
2: Zpočátku odpoledne bude ještě polojasno, již během odpoledne ale oblačnosti začne přibývat a místy se vyskytnou také slabé přehánky. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude odpoledne mírný, západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Zajímá mě také předpověď pro dnešní noc a poslední pracovní den tohoto týdne.
2: V noci očekáváme převážně oblačno, místy pouze přechodně se zmenšenou oblačností a ojediněle se vyskytnou přehánky. Zítra přes den bude polojasno až oblačno a již beze srážek a později odpoledne a večer se od jihozápadu přechodně vyjasní. Před studenou frontou k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia a maximální

0: maxima budou o něco vyšší než dnes, mezi 25 až 28, na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Tak a ti, co pracují, už se zajisté těší na volný víkend. Začneme sobotou, jaká bude?
0: V sobotu nás ovlivní studená fronta, která přes naše území bude přecházet a odpoledne nás pak potom bude ovlivňovat tlaková výše, která k nám bude postupovat od západu. Již během noci tedy bude od severu přibývat frontální oblačnosti a srážek. K ránu tedy očekáváme až zataženo s deštěm nebo přehánkami postupně na celém území kraje a ojediněle se může vytvořit také bouřka. Odpoledne pak od severu oblačnosti opět začne ubývat až do vyjasnění a ustanou i srážky. Minimální teploty budou kolem 17 a maxima kolem 21 stupňů Celsia, takže za studenou frontou nám i ty maximální teploty klesnou. A vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: A co nějaké ty sluneční paprsky pro neděli byly by?
0: V neděli už bude hezké počasí, bude jasno až polojasno. Naše území nebo počasí nad naším územím bude ovlivňovat tlaková výše. Minima budou kolem 9 stupňů, takže noc bude relativně chladná a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, západních směrů do 4 metrů za sekundu a odpoledne se bude měnit na severní až severovýchodní.
1: To bylo vyčerpávající. S námi byl Petr Friebauer. Děkuji za váš čas a zase brzy naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Změna způsobu financování, ale i výrazné omezení financí. To by pro Český rozhlas a Českou televizi znamenalo zrušení koncesionářských poplatků, které chystá vláda Andreje Babiše z hnutí ANO. Ta už začala naznačovat, že chystaný návrh zákona do konce letošního roku schválit nestihne. Jsou změny ve financování veřejnoprávních médií ohrožením demokracie a je v této otázce už definitivně rozhodnuto? Pořadu, o čem se mluví, se zeptáme zástupce šéfredaktora serveru Mediář.cz Jana Potůčka. Naleďte si nás ve čtvrtek 3. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. Poslechu zve Matěj Vodička.

0: 8.53, to je aktuální čas, jihočeské ráno končí a já tuším, že velice sladké bude dnešní jihočeské dopoledne, protože dorazila Hanka Šoberová a jedno takové sladké téma si pro vás chystá. Ahoj Hani.
1: Ahoj Adelko, hezké dopoledne. Ano, já i Jarka Vykoupilová Babské rady budeme se zdokonalovat v pečení štrůdlu.
0: Co to je štrůdl? Na škodu. Samozřejmě tak jako klasika, pro mě nejrychlejší, nejlepší recept, ale ráda si jako obnovím, nebo ráda si... jak bych to řekla, zakotvím nový recept.
1: A co rozinky, oříšky?
0: Ne, rozinky u nás nesmí býti, protože i z bábovky je mé děti vylupují.
1: Je to u nás stejné, ani ořech nesmí tam být vůbec nic navíc. A máme to alespoň bez práce a vyjde nás to levněji. Ale samozřejmě těch témat v jihočeském dopolední bude mnohem víc. My se třeba podíváme mezi špičkové chovatele francouzských limuzinek. Zamíříme taky po stopách záhadného Petra Chelčického i na vysušená bramborová pole Vysočiny. Dozvíte se, proč se v Brdech vede spor o jednu zdánlivě obyčejnou cestu, anebo přivítáme šestinásobného mistra světa ve foodback netu Pavla Hejru. No ale těch témat bude mnohem víc.
0: Výborně, poslechneme si Hanku Šoberovou, už za chvíli je vaše. Adéla Jirkalová se loučí a těším se u dnešních písniček pro radost po 12. hodině. Někdy

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Zaměstnavatelé a odbory odmítají navrhované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda je s nimi prý předem neseznámila. Rybníky Němeček a Pighart na Písecku pomohou zadržet vodu v Píseckých horách. Do třetího kola tenisového US Open postoupili Linda Nosková a Karolína Muchová mezi muži Jiří Lehečka. Na jihu Čech bude převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v prvních dvou měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu po delší dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého to ale sníží flexibilitu na trhu práce. Kritizuje také, že vláda s firmami ani odbory o změně nejednala.
2: Nastavení politiky zaměstnanosti je věc, která by měla být diskutována se sociálními partnery, se zaměstnavateli, ale i s odbory. V minulosti to vždycky tak bylo, má to zásadní vliv na trh práce. Chceme na nejbližším jednání tripartity ty změny projednat a diskutovat i o jejich dopadech.
1: Navrhované změny kritizuje také třeba koaliční hnutí SPD. Lesy města Písku dokončily obnovu rybníků Němeček a Pighart. Práce stály téměř 9 milionů korun. Cílem obnovy je především zadržet vodu v krajině. Podrobnosti má jednatel společnosti Václav Zámečník.
3: Rybník Němeček byl 50 let bez vody, takže tam se dělala celková obnova, ráz, odbahnění, výpusti. Na tom rybníku Pighart se obnovovala návodní strana hráze, výpusti, bezpečnostní přelivy a odbahnění.
1: Nová horolezecká stěna vznikne v Prachaticích jako vítězný projekt participativního rozpočtu mladých. Její výstavbu schválila rada města. Asistentka vedení města Eva Suchá doplňuje.
4: Na klasický participativní rozpočet město vyčlenilo 200 tisíc korun a participativní rozpočet mladých měl k dispozici 50 tisíc korun. Protože v klasickém participativním rozpočtu navržený projekt nesplnil základní podmínky, přesunulo město vyhrazené finance do participativního rozpočtu mladých. Díky tomu vznikne horolezecká stěna v rozšířené variantě. Sport.
1: Do třetího kola tenisového US Open postoupily obě wimbledonské finalistky Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková si ve dvou setech poradila s Thajkou Tara Rudiovou, Muchová s Britkou Boltrovou. Mezi muži uspěl Jiří Lehečka, který porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Do druhého kola US Open postoupila Nikola Bartuňková, která v dohrávce zdolala Egypťanku Šarífovou ve dvou sadách. S posledním grandslamem sezóny se ve druhém kole loučí Karolína Plíšková, která podlehla Rusce Schneiderové 0-2. Počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, k večeru bude oblačnosti přibývat, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, teploty budou mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 21. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí na mírný, biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českém Krumlově se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut na silnici 160 na Plešivci blízko mostu přes Vltavu a srážka se zvěří se vyšetřuje na silnici číslo 20 u Protivína na Písecku. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne, přátelé, je čtvrtek 3. září, svátek slaví Bronislav, no a dnešní den patří taky mrakodrapům. Ano, připomínáme si totiž narození architekta Louise Sullivana, kterému se říká otec mrakodrapů. A když už jsme umíření vzhůru, před 50 lety dosedla na Marsu sonda Viking 2 a poslala na Zemi první detailní barevné snímky rudé planety. A ještě jedna dnešní zajímavost, narozeniny slaví herec Charlie Sheen, kterého se většina z nás vybaví jako Charlieho Harpera ze seriálu 2,5 chlapa. Je mu 61 let a pořád platí, že málo kdo dokázal proměnit lenošení na gauči v životní filozofii tak přesvědčivě jako právě on. Tak ať se vám dnes daří stoupat vzhůru alespoň tak úspěšně jako mrakodrapům, sondám na Marsu anebo televizním hvězdám. Přejeme vám příjemné zářijové dopoledne a děkujeme, že jste s námi.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy si nekoupíš.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
2: Medicine man,

0: My se teď v jihočeském dopoledni na chvilku vrátíme do 90. let, přesněji do roku 1990, kdy Václav Havel začínal své prezidentství a kdy se taky začaly v československém rozhlase vysílat hovory v Lánech. Jejich moderátorem byl i Jiří Vejvoda, který měl to velké štěstí, že mohl zblízka pozorovat, jak se z disidenta stává prezident. Máme tu další díl našeho seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: To natáčení vypadalo tak, že já jsem jezdil svým otřískaným autem na Hrad nebo kamkoliv po Československu. Všude jsem se dostal, nebyla nikde žádná prohlídka. Přišel jsem do hradních útrop, tam panoval takový ten organizovaný chaos.
2: V prvním prezidentském roce byl Havel podle Vejvody ještě velmi bezprostřední.
1: Havel jako člověk naprosto úžasný v tom smyslu, že člověk skromný, člověk, který tam měl už kolem sebe svoje body, gardy, ale chodil sám nám vařit kafe, tomu technikovi i mě.
2: Jiří Vejvoda natáčel s prezidentem doma, na Hradě, na Hrádečku, v různých evropských zemích, v Izraeli nebo ve Spojených státech. Když přiletěl do Prahy prezident George Bush starší, pozval ho Havel do hovorů v Lánech 17. listopadu 1990.
3: And indeed it is an honor for me to be here. On the first anniversary of your Velvet Revolution.
4: Je pro mě ctí, že mohu být v Československu v den prvního výročí sametové revoluce. A jsem dvojnásobně poctěn skutečností, že navštěvuji vaši zemi jako první americký prezident v historii.
1: Najednou do toho řízeného chaosu na Hradě stoupili totální profíci. To bylo úplně něco jiného. Jo? Prostě to byla najednou ta zaběhaná politická mašinérie.
3: President Havel, once again, sir, my thanks to you. God bless you all.
5: Mr. President, thank you very much for your nice words.
2: Hovory v Lánech se vysílaly i v srpnu 1990 a Havel si na to oblékl tričko s 9 vyplazenými jazyky.
5: Po desetiletí provází tuto kapelu Rolling Stones legenda o jejich bouřliváctví, o jejich extrémně intenzivním způsobu života, o dramatickém průběhu jejich koncertu, o jejich provokativnosti. Já, když jsem se s nimi setkal na Pražském Hradě, tak jsem zjistil, že to jsou docela normální, fajn kluci, kteří mají rádi muziku. A to bylo takové trošku první moje překvapení.
1: Ještě v roce 90 to byl, a teď já to snad můžu říct, on se tak sám nazýval, on byl chuligán v politice. Takže on se pustil velmi volně i formulačně do věcí, které byly prostě osvěžující. Ale pak už ho ta politika zdejší především, ale mezinárodní, tak jakoby stiskla, že začal být trošku oficiózní. Začal vážit každé slovo. Počkejte, tohle ještě přetočíme, protože on by se Venca urazil, nebo Miloš. Pro mě to v té chvíli už nebylo tak půvabné, musím říct, jo? Ale chápal jsem ho.
2: Jiřímu Vejvodovi kromě vzpomínek zůstal ještě jeden cenný archivní doklad. Výpis z honorářové účtárny Československého rozhlasu.
1: Kde každý týden přišlo Václav Havel prezident, Jiří Vejvoda redaktor, každý 1200, to byly obrovský peníze na tenkrát. Jo, to se platilo tenkrát. A měl jsem stejný honorář jako pan prezident, pozor.
2: V zítřejším díle se posuneme do Vánoc, ovšem do Vánoc v roce 1994, kdy se Václav Havel v Českém rozhlase projevil i jako zpěvák. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Ano, jeho české dopoledne pokračuje v 9 hodin 19 minut. Limuzíni patří mezi odolná a bezproblémová masná plemena skotu. Krávy jsou vzorné matky a některé jsou i velmi přátelské. O tom se přesvědčila na vlastní kůži i naše redaktorka v rubrice Pojďte s námi za zvířaty. Uslyšíte už za chvilku víc. Ale předtím DJ Bobo a jeho píseň Everybody. Hezké dopoledne.
7: Living for.

Jubilejní 60. ročník Dvořákovy rozhlasové mezinárodní hudební soutěže Concertino Praga už delší dobu zná své finalisty. Představí se nejen na dvou speciálních zářijových koncertech v Praze, ale taky v rámci speciálního jihočeského turné, převážně na zdejších hradech a zámcích. My si o tom v našem vysílání popovídáme s ředitelkou sekce korporátní podpory a vnějších vztahů Českého rozhlasu Kateřinou Konopáskovou a taky s producentkou soutěže Concertino Praga Simonou Hopfingerovou. Nalaďte si nás ve čtvrtek 3. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: A půjdeme za limuzíny. To je totiž masné plemeno skotu, které vzniklo v jeho západní Francii. Až do první poloviny 20. století se využívalo hlavně k tahu. Tato zvířata mají řadu předností, i proto jsou v současnosti druhé nejpočetnější chované masné plemeno ve Francii. V Česku se chovají od roku 1990 a u zemědělců jsou stále oblíbenější. Proč? Tak to nejenom to se dozvíte v rubrice Pojďte s námi za zvířaty. Redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá si o limuzínech povídala na jihočeské beef show v Českých Budějovicích se dvěma zootechniky.
2: Radí, na mě neutíkej, jo? No, já vám dala pusinku, je taková líbac.
3: Tak teď už jsem zjistila, jak má Radka drsný jazyk. Očuchala nejenom můj mikrofon, ale dožaduje se očuchání asi celého mého těla. Ilona Bartuňková z farmy v Semicích na Písecku jí drží a zabraňuje, aby si mě osvojila víc, než bych chtěla. Patří mezi vaše oblíbenkyně.
2: Velmi oblíbené je lovice, ano. Od narození je přirozeně kontaktní. Ona je z matky z Francie, kterou jsme si dovezli. U nás jsme ji připustili, nainseminovali a pak se narodila teda Hráďa. Takže její maminka je to její první telátko, její maminky. A narodila se v den, kdy má moje maminka svátek, takže jsme ji prostě pojmenovali Hráďa.
3: Tak to si myslím, že byl osud.
2: Jo, myslím si, že jo. Moje maminka je taky hodná a klidná a Ráďa je prostě taky taková.
3: Podobnost je čistě náhodná.
2: Jo, myslím si, že jo, no.
3: Je nejenom povahově velmi dobrá, ale i co se týče exteriéru.
2: Jo, na svůj věk Radka je hodně vysoká, má špičkovou roční hmotnost, má krásně stavěnou kostru, dlouhý rovný hřbet. Dlouhá pánev, široká, krásně nasazený ocas. Řekla bych, že má korektní končetiny i dobře založený vemínko, takže si myslím, že má předpoklad na to být dobrou matkou.
3: Tomáš Martinek,
4: zootechnik na školním zemědělském podniku Veterinární univerzity Brno v Novém Jičíně.
3: Musel Radku držet, abych si s Ilonou mohla povídat, ale teď už si pozvu k mikrofonu i jeho, takže prosím vyměňte se, protože Radka by možná chtěla dávat také rozhovor. Čím je plemeno limuzín ještě typické?
4: Plemeno limuzín má dvě varianty, je geneticky rohatá a bezrohá varianta a ta čepřinka je většinou takovým příznakem geneticky bezrohého zvířete.
3: Každá ta kráva má jinou barvu. I když v jednom tónu. Vy říkáte červená, ale když já se na ní podívám, tak bych řekla, že je hnědá.
4: Je to spíše hnědá barva i z mého hlediska, ale jako důležité je, aby to zvíře bylo plášťově zbarvené.
3: To znamená?
4: To tělo musí být jednolitě zbarvené, nesmí tam být různé rázy barevné, ale je výjimka pro plemenné limuzíny je žádoucí, aby mělo světlejší okolí mulce, což znamená huby. Okolo očí, spodní konec končetin, spodek břicha a zadní mezinoží je žádoucí, aby bylo o několik odstínů světlejší. Ten odstín barvy není úplně přesně definovaný, ale pokud jsou jako opravdu celkově plášťově zbarvené, tak neodpovídají plemennému standardu, protože musí mít světlejší místa na tom těle, které jsem zmínil před chvílí.
3: Předpokládám, že plemeno limuzín je pro vás srdeční záležitost.
4: Tak určitě je to srdeční záležitost. Už po nástupu do podniku, kde chováme ještě holštýnský skot prasata, tak jsem postupně nejvíc stíhnul k tomuto chovu. A je to z několika důvodů. Baví mě to plemeno, protože je dostatečně temperamentní, ale dá se s ním pracovat tak, že nám pak v předvadištích chodí jako beránci. Jsou to vynikající matky, takže většina porodu je bez problémových, kráva se sama otelí, sama se postará o tele a baví mě i ta plemenařina, tvorba linií a to šlechtění, které na podniku mám možnost dělat.
3: Do jakých klimatických podmínek je tohle plemeno vhodné?
4: Tak samozřejmě nejlepší výsledky vám dá v mírných podmínkách, ale u nás v České republice se chová i v nejteplejších oblastech úspěšně a naopak třeba farma nahoře svaté Kateřiny v Krušných horách hospodaří i ve výšce 900 metrů nad mořem, takže zvládá u nás všechny podmínky, ale je to celosvětově rozšířené plemeno, takže zvládá bez problémů všechno.
3: Je plemeno limuzín mezi zemědělci oblíbené?
4: Řekl bych, že je velice oblíbené. Podle statistik se nejvíc telat chovu krav bez tržení produkce mléka rodí právě po limuzínských plemenných býcích a ta převaha začíná být docela výrazná kvůli svým dobrým vlastnostem porody, jatečná výtěžnost, dobrá výkrmová schopnost do vyšší hmotnosti.
3: Kolik je limuzínů v Česku?
4: Je rozdílné, jestli bereme limuzíny, které jsou opravdu krávy čistokrevné, zapsané v plemenné knize, nebo i bereme limuzínky s určitým podílem krve. Těch čistokrevných, na kterých se dá dělat plemenařina, je kolem 3000 v současné době. Je to třetí až čtvrté nejpočetnější plemeno v České republice v současné době, ale musím říct, že je na neustálém vzestupu, takže budeme lepší.
0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Ano, za zvířaty se vypravíme opět za týden v tomto čase. Tak poslouchejte jeho české dopoledne. Petr Chelčický patří k nejvýraznějším českým náboženským myslitelům. Jenže historie dodnes řeší jednu základní otázku. Kdo to vlastně byl? Nejčastěji ho stotožňují s místním Zemanem Petrem Záhorkou ze Záhorčí, dnešní částí Chelčic. Byl tedy Petr Chelčický opravdu Petr Záhorka? Tak to uslyšíte v jeho české vlastivědě. Za malou chvilku po písničce. No a kdože vám zaspívá? Některé písničky nestárnou a tahle, která bude následovat, je přesně ten případ. Cyndi Lauper a její Time After Time. Příjemná připomínka, že když na někom opravdu někomu záleží, jsme tu pro něj znovu a znovu Time After Time.

Víte, jaký je rozdíl mezi Petrem Chelčickým a Petrem Záhorkou ze Záhorčí? Je pravděpodobné, že žádný, ale více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. Chelčice jsou malá obec v okrese Strakonice, jejíž dominantou je kostel svatého Martina. Název vsi vznikl pravděpodobně podle jejího prvního obyvatele či vlastníka jménem Chilek nebo Chýle. Toto příjmení pochází ze staročeského přídavného jména Chylí, což značilo nachýlený, ohnutý nebo křivý a zřejmě popisovalo výraznou tělesnou nebo povahovou vlastnost člověka, který jej nesl. Historie obce sahá minimálně do poloviny 14. století, kdy je poprvé doložena v písemných pramenech. Obec je tradičně spojována se jménem Petra Chelčického, významného myslitele a náboženského reformátora. Ovšem, jméno Petr Chelčický je pravděpodobně literární pseudonym. Historici jej nejčastěji stotožňují s místním zemanem Petrem Záhorkou ze Záhorčí, které je dnes součástí Chelčic. Ačkoliv Chelčický neměl univerzitní vzdělání, ovládal latinu, byl mimořádně sečtělý a svými znalostmi převyšoval většinu současníků. Kritizoval násilí, mocenské struktury i světský charakter církve a prosazoval křesťanskou etiku založenou na nenásilí a rovnosti lidí. Jeho učení zásadně ovlivnilo vznik jednoty bratrské a inspirovalo řadu pozdějších náboženských myslitelů. Odkaz Chelčického připomíná památník v budově bývalé farní sýpky. Chelčice jsou však známé i svými rozsáhlými ovocnými sady, které patří k největším v České republice. Díky příhodné poloze zde panují ideální podmínky pro pěstování jablek, hrušek a dalších plodin.

udání žaloby, klidně i na ministerstvo životního prostředí. Téma rozebereme ještě před 10. hodinou, ale za chviličku, přátelé, zamíříme na Vysočinu, prašná pole, drobné hlízy a zemědělci počítají ztráty, tak vypadá začátek letošní sklizně brambor na Vysočině. Na některých místech jsou výnosy proti loňskému roku jenom poloviční. Přímo na pole se podíváme v reportáži, ale předtím je tu Eric Clapton.

Na Vysočině začala letošní sklizeň brambor. Zatímco v loni se pěstitelé radovali z rekordní úrody, letos je situace zcela opačná. Extrémně horké a suché léto nedovolilo bramborám vyrůst. A na jejich kvalitě se podepsaly i příbalové

0: deště z konce srpna.
1: To, aby jsme sebrali to, co v loni, musíme sebrat dvakrát takovou plochu. Ten výnos bude tak poloviční letos proti loňskému roku.
2: S agronomem Jindřichem Štiksem jsme na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede
1: bramborový kombajn, nám jede. Práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. A to je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude, bude poloviční proti předcházejícím letům.
2: A ta kvalita těch brambor?
1: Ani kvalita nebude dobrá, protože teď po dlouhotrvajícím suchu přišly zase velké srážky a ty brambory dostávají hrozný šoky z toho počasí. Otázka, jak to bude vycházet potom ty výtěžnosti, protože jsou problémy s nějakýma škůdcema, jsou problémy s klíčením těch brambor v brázdách a podobně. Velikost není prostě. Brambory nasadili, ale pokud nemají vláhu, tak složejí nať a už prostě tu velikost nedoženou.
2: Na ceně už se to nějak odrazilo?
1: Se dá říct, že cena je vyšší, ale na to, aby to pokrylo tu ztrátu. Řekl bych, že letos je taková cena, která měla být v loni, no a v loni byla ani nepoloviční.
2: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
3: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč. Jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně. Jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe, ale tady hraje ještě význam ten kontrast, že loňský rok byl rekordní, co se týče výnosu. Ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
2: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15-20%. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Ano, jeho české dopoledne je s vámi v 9 hodin 53 minuty a dozněla písnička od Jakuba Smolíka, Až se ti jednou bude zdát. Téma, kterému se budeme ještě před 10. hodinou věnovat, už jsem naznačila před chviličkou, pojďme k tomu. Obec Nové Mitrovice na Jižním Plzeňsku se už 2 roky marně snaží vyřešit spor o hranice chráněné krajinné oblasti Brdy. Část jejího území totiž leží v přísné druhé zóně ochrany přírody, kde se nesmí nic stavět. Samospráva si teď nechala vypracovat vlastní botanický posudek a na jeho základě je připravená jít s ministerstvem životního prostředí i do soudního sporu.
1: S nezávislým místostarostou Nových Mitrovic Martinem Řehořem jdeme po cestě v chatové osadě.
2: Ta cesta papírově neexistuje.
1: Chaty i cesta tu přitom stály desítky let před vznikem chráněné krajinné oblasti Brdy.
2: Já si myslím, že ten štěrk, který tady je tady docela dost dlouho.
1: Dnes je oblast ve druhé zóně s přísnou stavební uzávěrou. Podle katastru tak cesta oficiálně vede po chráněné louce, přestože slouží jako jediný přístup k nemovitostem.
2: Tady se právě nacházíme v druhé chráněné zóně. Přísné, o co my usilujeme, jenom narovnat skutečný stav s papírovým neskutečným stavem.
1: Pravidla druhé zóny ochrany přírody se týkají také zemědělce Jana Kováře, který v oblasti pase dobytek.
3: Všechny pozemky mám v CHKO Brdy a abych mohl hospodařit, tak potřebuji nějaký zázemí. Potřeboval bych zimoviště, abych měl kde zimovat krávy. Zimy v posledních letech jsou strašně mírný, je všude bahno a ty krávy zničí ty chráněné louky.
1: Podle ministerstva životního prostředí má ale zemědělec v oblasti povolené už 2 stavby pro skot, které plně nevyužívá. Rezort navíc zdůrazňuje, že obec si z úřady dopisuje bezvýsledně už 10 let.
4: Ministerstvo životního prostředí v tuto chvíli změnu zonace chráněné krajinné oblasti Brdy neprojednává.
1: Říká tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
4: Pro jakoukoliv změnu musí existovat zásadní odborné důvody týkající se plošné významné rozlohy chráněné krajinné oblasti.
1: Právě kvůli zamítavému postoji ministerstva se vedení obce rozhodlo zadat odborné firmě vypracování vlastní botanické studie území. Ta má podrobně zmapovat výskyt chráněných rostlin přímo v dotčené lokalitě ve druhé zóně. Jaké kroky by mohly následovat, doplňuje nezávislý starosta Miroslav Hakl.
5: S tím posudkem uděláme další krok směrem k ministerstvu životního prostředí, nebo já nevím, jestli to dospěje až k stádiu, že se s tím obrátíme na soud. My to chceme hlavně zlegalizovat. To, co je ve skutečnosti, chceme, aby bylo i v té mapě. Nikdo se s tím nějak nezabýval, přijde mi, že to bylo udělané od stolu.
1: Myslí si starosta Miroslav Hakl a Jan Kovář ho doplňuje.
3: Je třeba najít nějaký kompromis, protože my tady budeme žít a my vlastně se o tu krajinu staráme.
4: Každý případ je nutné posuzovat individuálně. Limity druhé zóny ale nejsou absolutní a v zákonných případech může Agentura ochrany přírody udělit výjimku. Její úlohou je hledat soulad tak, aby se území mohlo rozvíjet, ale s důrazem na jeho přírodní cennost.
1: Výsledky posudku bude mít obec k dispozici v nejbližších dnech. Dokument jí pak poslouží jako podklad pro další jednání se státní správou. Z Nových Mitrovic na Jižním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Desítky raků říčních uhynuly kvůli nedostatku vody v potoce Peklov na Strakonicku nebo v Trhosvinenském potoce na Českobudějovicku. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí vzrostla na necelých 52 tisíc. Město Tábor podpoří místní druholigový fotbalový klub bezmála 3 miliony korun. Na jihu Čech bude převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Dlouhotrvající sucho nepřežily desítky raků říčních na jihu Čech, prokázaly to záznamy agentury ochrany přírody a krajiny. Lidé se raky někde snažili zachránit, podle ochranářů by to neměli dělat bez konzultace s odborníky.
2: Máme záznamy o větším úhynu na Trhosvinenském potoce, na Dačicku, na říčce Smutné a potoku Peklov.
3: Vyjmenovává lokality s větším úhynem raků ředitel agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Jiří Bureš. Lidé na některých lokalitách raky přenášeli do jiných toků. Tato iniciativa není ale podle Miloše Buřiče z Fakulty rybářství a ochrany vod České univerzity vždy správná.
4: Musíte moc dobře vědět, že to je skutečně rak říční, že není infikovaný rači morem a že máte lokalitu, kde přežije.
3: Lidé by proto raky neměli přenášet bez předchozí konzultace s ochranáři. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzdy reálně vzrostly o 4%. Nejvíc si polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a v kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší naopak v Karlovarském kraji. Město Tábor finančně podpoří druholigový fotbalový klub FC Silon Táborsko. Rozhodli o tom zastupitelé města na posledním jednání. Fotbalový klub obdrží částku 2 miliony 900 tisíc korun, přiblížil mluvčí města Luboš Dvořák.
5: Peníze jsou určeny na propagaci města při zápasech druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Klub kromě toho čerpá od města také běžné sportovní dotace na mládežnickou akademii, na činnost a také investiční strukturu klubu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude dnes převážně polojasno, k večeru bude oblačnosti přibývat a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí na mírný. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici číslo 20 mezi Protivínem na Písecku a Vodňany na Strakonicku. Na silnici číslo 19 u Všechova u Tábora v Sezimově Ústí v ulici Edvarda Beneše a u obce Hlasivo na Mladovožicku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: České dopoledne pokračuje 10:04. Od mikrofonu vás stále zdraví a ničím nerušený poslech přeje Hanka Šobarová. Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. My se tomuto tématu budeme věnovat hned v úvodu této hodiny Jihočeského dopoledne, ale úplně ten samý začátek bude patřit muzice, jak jste zvyklí, třeba Brontosaurům anebo Václavu Neckářovi. Dobrý poslech.

0: Do první třídy nastupují děti ve stejném roce. Nejmladší a nejstarší ale může dělit až 11 měsíců. A v tomto věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak mohou mít zpočátku horší výsledky a častěji čelit šikaně. Věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumu ovlivnit na celý život.
1: Tady mám růžovou laptopku, takovou vínovou, a půjdu do první třídy.
2: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
1: Tady mám pouzdro.
3: Co se těší, že se tam naučíš?
1: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
3: A co si přečteš, až budeš umět číst?
1: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
4: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
5: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
6: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
2: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
2: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
5: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
2: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Gensl, Český rozhlas.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud přemýšlíte, kam dneska vyrazit za kulturou nebo třeba za trochou dobročinného sportu, máme pro vás pár skvělých tipů. V Táboře začíná 13. ročník Mezinárodního festivalu malých nakladatelů Tabuk. Festival potrvá až do neděle a nabídne knížky, autorská čtení, debaty, výstavy, divadlo, ale samozřejmě i program pro děti a rozprostře literaturu po celém centru Tábora a často i na místech, kde byste knížky možná vůbec nečekali. Tak to vyzkoušejte. Můžete se zastavit dneska taky v klášteře ve Zlaté koruně. Do 15 hodin tam můžete navštívit výstavu obrazů Moniky Vojtové s názvem Mona. Výrazné barvy a emotivní výtvarný projev můžete spojit s procházkou jedinečným prostředím cisterciáckého kláštera. No a ještě jeden tip pro ty, kteří rádi spojí příjemné s užitečným. V Alenině Lhotě na Jistebnicku začal charitativní golfový turnaj na hřišti Čertovo břemeno. Ten výtěžek podpoří organizaci Prevent 99, která pomáhá dětem, rodinám a lidem v obtížných životních situacích. Pokud golf ale nepatří mezi vaše disciplíny, můžete se tam těšit třeba na vyhlášení výsledků a charitativní dražbu od 5 hodin odpoledne. Tak to spojte třeba s nějakým výletem. No a kdo by si večer raději dopřál hudbu, tak ten může v 7 hodin zamířit na zámek v Bechyni. V zámecké jízdárně zazní Čechomor s Martinou Pártlovou. Kapela nabídne své známé písně v kombinaci lidové hudby a rockového zvuku. No a k tomu samozřejmě prostředí, které běžný koncert jenom tak nemá. Užijte si to.

0: Pavel Hýra z Tábora vrátil se z mistrovství světa v Japonsku a znovu se stal světovým šampionem ve Foodback Netu. Přivezl si zlato a stříbro a svůj počet titulů mistra světa zvýšil už na 6. Foodback Net přitom u nás pořád patří spíš k méně známým sportům. Hráči v něm kopou malý míček před vysokou síť. Pavla Hýry se přímo teď zeptáme, jak šampionát v Japonsku prožíval, co obnáší cesta na světovou špičku a co na tomhle extrémně náročném sportu pořád nachází. Pavle, přeji dobré dopoledne, vítejte.
1: Děkuji moc, přeju krásné dopoledne všem do všech zákoutí jižních Čech i mimo ně.
0: Já v úvodu gratuluji k dalšímu světovému titulu. Jaké to je stát se mistrem světa už po 6?
1: Tak je to určitě úžasný pocit, který samozřejmě asi nikdy neomrzí a pokaždé je to jiná cesta a pokaždé je to jiný příběh, takže je to pokaždé tak nějak neopakovatelné.
0: Jak jste řekl, nebo já už jsem v úvodu zmínila, vy jste v Japonsku získal zlato i stříbro. Která z těch dvou medailí pro vás znamená víc? Je to automaticky to zlato?
1: Tak vždycky to první místo asi potěší samozřejmě víc. To jsem získal ve dvouhře, takže vlastně tam hraju sám za sebe a nemůžu, když něco zkazím, tak se nemůžu na někoho vymlouvat nebo na něco, prostě je to jenom pořád moje chyba. A tu stříbrnou medaili jsem získal s mým kamarádem, s Borisem Olivierem z Francie a i za to jsme byli moc rádi, protože tam to bylo hodně nabitý a ve finále jsme prohráli těsně 21-18, 21-19, takže tam chyběl kousek k dalšímu zlatu, ale i to stříbro je strašně cenný a já jsem měl takový plán prostě z Asie přivést medaily, protože to byl 45. footbagový šampionát v historii a poprvé se konal na území Asie a já měl v plánu přivést do Tábora, do Čech celkově jakoukoliv medaili už ze čtvrtého nějakého světa dílu, což se mi povedlo, za to jsem neskutečně moc rád.
0: Jinak jak to samotné mistrovství světa probíhalo? Bylo něco, co vás v Japonsku třeba překvapilo?
1: Tak my jsme hráli v Tsukubě, což je asi 60 km od Tokia, takový městečko vědecký, 250 tisíc obyvatel to má a místní kluci to připravili úžasně a celý Japonsko mě uchvátilo, vůbec jsem nečekal, že takovej svět tam je a jsem moc šťastný, že jsem to tam mohl zažít, protože myslím si, Japonci nás předběhli o takových 20 let a nemůžeme jako Evropani jim vůbec konkurovat a doběhnout. Prostě strašně mě to nadchlo a kdybych mohl, tak tam určitě vydržím tak 2 měsíce určitě ještě teďkon.
0: Jinak vy se, Pavle, footbagu věnujete už od roku 2001. Jak jste se k němu tehdy vlastně dostal? Kdo vás přivedl k tomuhle sportu?
1: No, byla to vesměs taková náhoda. Na internetu jsem objevil nějaký článek, že v Praze ve Vršovicích se koná mistrovství Evropy v tomhle sportu, tak mi to nedal. Říkám, zkusím to, tak jsem se tam zajel kouknout, zaregistroval jsem se a hned jsem se stal vítězem ve středně pokročilé kategorii, i když jsem tenhle tvrdý míček, s kterým hrajeme, nikdy jsem s ním nehrál, hrál jsem jenom s měkkým takzvaným hakisakem, který dřív býval docela v oblibě a vyzkoušel jsem to, hned jsem tam zvítězil, tak jsem si řekl, to by ti mohlo jít a začal jsem se tomu věnovat víc a poznávat další lidi, tady sportovce, footbagové z těch i ze světa.
0: No očividně vás to musí bavit, hrajete už 25 let, ale přesto, říkám si, nepřišla nějaká chvilka, kdy jste si říkal, že byste třeba skončil nebo že byste zkusil něco jiného?
1: No skončil, tak jako já pořád dokážu najít nějakou motivaci, když jako se stanu nějakým vítězem, tak to beru jako, že to bylo, prostě stalo se to a druhý den jako život jde dál a zase hledám nějaký jiný výzvy, ale třeba 3 roky před 3 rokama, před mistrovstvím světa v Medellínu v Kolumbii jsem tam měl operaci utrženého menisku, tak jsem vůbec nevěděl, jestli budu moc pak pokračovat, tak teďko musím víc cvičit a nesmím už tak moc trénovat, musím na to dát trošku pozor, ale pořád tu motivaci nacházím a je to pro mě velká láska ten sport, takže když to člověk hraje srdcem, tak to budu hrát, dokud to budu moct hrát.
0: Očividně vás to neustále baví, medaile o tom svědčí. Jinak pro posluchače, který Foodbacknet nikdy neviděli, jak přesně vypadá ten zápas a co všechno hráč s míčkem dokáže?
1: Takže vlastně hrajeme tenhle sport na hřišti badmintonových rozměrů, to znamená 13,5 metrů krát 6, vysoká sítě 1,52 m. Hrajeme na dva vítězné sety, vlastně hrajeme tvrdým míčkem jeden na jednoho nebo dva na dva. Hraje se většinou do 15 nebo do 21 vítězných bodů a ten míček nesmí spadnout, nesmíme hrát tělem, hrajeme jenom nohama. Je to náročný v tom, že člověk musí rychle zareagovat a nějaký dlouhý přemýšlení prostě o tom nemůže být řeč, protože ten zápas může být hodně rychlý, může být i další, ale ta rychlá reakce a trošku něco umět, no, trošku. Já jsem hrál dřív fotbal, hokej, takže trošku i po tátovi jsem měl nějaký sportovní nadání, takže pak jsem se tomu začal věnovat víc, trénovat to a když člověka něco baví, že jo, tak se v tom může zdokonalovat jenom a pak můžou přijít výsledky nějaký, ale i nemusí, že jo, no, tak ale když to člověka baví, tak se může pořád v čemkoliv vlastně vylepšovat neustále.
0: Tak je mi sympatická ta vaše skromnost, myslím, že není na místě. Jinak, co je na Foodbacku nejtěžší? Je to technika kopů, je to rychlost, anebo spíš třeba schopnost nějak soustředit se?
1: Tak já jsem na sobě zjistil, že když ten sport hraju třeba 25 let, tak pokaždý, když je nějaký důležitý šampionát nebo nějaká větší akce, tak pořád je tam nějaká nervozita, která pak sice opadne, ale já si nejvíc občas s nervozitou pracuju nebo se potýkám. Ale jde o to, hlavně o tu rychlost, o ten postřeh a je to opravdu moc rychlý sport a i člověk musí něco umět jako s těma nohama, jako nebejt úplný, jakoby, když to takhle řeknu, kopit to nějaký. No.
0: Jinak vy jste v Česku držel sérii 117 vítězných zápasů. Jak se tak člověk vyrovnává s tím, že od něj všichni čekají další vítězství?
1: No, tak pořád je to takový, pořád jsem trošku pod tlakem, ale chtěl jsem udělat tu stovku, kterou jsem překročil a dokonce tečkon v tomhle roce jsem se dostal už na číslo 121, takže to, tu českou neporazitelnost stále držím a chci samozřejmě natáhnout co nejdéle, ale i tady v Čechách jsou tečkon kluci hodně šikovní, tak doufám, že mě konečně taky jednoho dne porazí někdo, i když to samozřejmě ještě nechci.
0: Tak kdyby, Pavle, si to chtěl někdo vyzkoušet, jenom tak pro zábavu, co potřebuje, jak začít, poraďte.
1: Tak jako finančně náročný sport to není, stačí si koupit nějaký ty foodbagy, ten jeden síťový foodbag stojí cca 250 korun a pak hřiště na badminton si může vyzkoušet někdo normálně v hale někde, kde jsou ty možnosti, nebo si koupit síť nějakou a normálně si to vyzkoušet někde venku. Já třeba teď akorát trénuju na svém oblíbeném místě tady v Kolkotech u kláštera, kde je takový klid, kde se hodně scházíme, náš tým SK Foodbag Tábor, takže kdekoliv vlastně člověk si může natáhnout tu síť a vyzkoušet si to, takže hlavně finančně náročný sport to není, no, mimo toho cestování.
0: No. No a jinak po návratu z Japonska, dáte si chviličku pauzu, nebo už přemýšlíte pomalu, ale jistě, co bude dál, jak to máte nastavené?
1: No, teďkon pauzu maličkou jsem si dával až do dneška, do dnešního tréninku a teďkon zítra akorát odjíždím na Madagaskar skoro na měsíc, kde bude můj tak další takový boj, tentokrát ne sportovní a osobní, kde potřebuji dostat odsud svoji manželku, kterou jsem se vzal místní Malgašku před 4 měsícema a i tam na těch plážích na různých místech Madagaskaru. Já rád často trénuju a je to tam skvělý, takže tam určitě zase mi to nedá a každý den aspoň chvilku tam budu trénovat. No.
0: Já díky moc za váš čas a přeji vám hodně úspěchů, ať se vám daří. Mějte se fajn a naslyšenou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: Tak přátelé, světový šampion ve Foodbacknetu Pavel Hýra byl hostem v dnešním jeho českém dopoledni.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Když se řekne bazilišek, možná si vybavíte obřího hada z Harryho Pottera. Ten skutečně ale běhá po stromech, je to totiž ještěr. V zooparku Zájezd na Klatovsku se teď vůbec poprvé podařilo odchovat tři mláďata toho vzácného druhu. No a my se tam už za malou chvilku vypravíme, tak zůstaňte s námi.

0: knize o Harrym Potterovi je to had, který zabíjí pohledem. Ve skutečnosti jde ale o míru milovného ještěra. Řeč je o baziliškovi. Zoopark Zájezd na Kladensku teď poprvé vzácného baziliška Chuliova odchoval, a to hned 3 mláďata. A právě jeho rozmnožování je na tomto druhu mimořádné. Samice totiž k němu nepotřebují samce.
1: Tady máme schovaný všechny poklady, které teda bohužel návštěvníci nevidějí.
2: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří 3 čerstvým přírůstkům.
1: Máme v malém prostoru, a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
2: Takový žabiček.
1: Takových žabiček drobných, barevných, nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka a tváří se spokojeně. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
2: Mě mrštne takové.
1: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono 2/3 z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý. Takže to mláďátko bez ocasu má nějakých 5 cm.
2: Vy jste říkal, že teď mají zhruba těch 15 cm. Jak je to pak v dospělosti?
1: V dospělosti měří až 70 cm, což je celkem úctyhodný rozměr, ale i u toho dospělce platí, že prostě 2/3 toho těla je ocas.
2: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Bazilišek Chuliův je navíc zbarvený tak, že mezi zelení snadno splyne s okolím. Možná i proto si jeho mláďat chovatelé všimli úplnou náhodou, popisuje Jiří Marek.
1: Tyhle mláďátka se vylíhly v tropickém skleníku, kde žijou jejich matky. Objevili jsme víceméně náhodou, že když jsme šli zalívat skleník, tak jsem ze stromečku vodou sestřelil mláďátko na zem. Říkám, to je ale malý baziliše. Pak jsem začal hledat a dohledal jsem ještě tam další 2 sourozence.
2: 3 mláďata.

0: Na druhou stranu jim to bere nějakou genetickou variabilitu.
1: Baziliška chuliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Kolešky v Evropě chovají jen 4 zoo.
0: U nás se jedná o první odchov, takže je to velká událost pro nás. V Evropě se chovu baziliška chuliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
1: Díky odchovu 3 mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii baziliška chuliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: České rady.
1: Patříte mezi milovníky štrůdlu? U ovocné náplně, která by mohla téct, je dobré rozválené těsto před plněním podsypat například strouhankou, instantní kaší nebo nastrouhanými sušenkami. Na zdravější verzi podcukrování vychladlého závinu můžete použít sušené obilné mléko, sušený slad nebo kokosovou mouku. Náplní štrůdlu existuje celá řada. Klasická jablečná nebo hrušková obsahuje 1 kilo na hrubo nastrouhaných jablek nebo hrušek, 2 hrsti rozinek, hrst vlašských ořechů nebo strouhaného kokosu, 1 lžíci mleté skořice a nezapomeňte vždy na špetku soli. Vyzkoušet můžete i slanou špenátovou náplň, 300 gramů špenátu, 3 stroužky česneku, 1 cibuli, olej, 3 lžíce zakysané smetany, sůl a 150 gramů rozdrobeného uzeného tofu. Plnit můžete i klasicky, mákem, švestkami nebo zelím s uzeným.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Věra Špinarová, Grand Hotel u 300 strun v 10 hodin 51 minutu v jeho českém dopoledni. Za chviličku budu předávat žezlovysílací, že tím dotyčným bude Matěj Vodička, to už asi všichni tušíte. Ahoj Matěj, hezké dopoledne, vítej.
1: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: No ale Matěj tady nebude sám, dneska vás bude poměrně hodně ve vysílání. Kdo je tvým hostem, Matěj, dneska?
1: No tak já to jenom trošku upravím, Hanko, sám budu tady ve studiu, ano. Ale ve vysílání rozhodně nebudu sám. Těch hostů bude hned několik, ale než se k tomu dostaneme, tak posluchačům trošku představím to téma dnešního rozhovoru. Samozřejmě určitě máme mezi posluchači mnohé vyznavače klasické hudby a právě o tom bude to naše dnešní povídání, protože Český rozhlas spolu s Akademií klasické hudby už 60 let pořádá soutěž pro mladé hudební talenty Concertino Praga. My už známe zhruba od konce jara, od začátku léta finalisty toho letošního ročníku, které si představíme. No a samozřejmě tradiční součástí Concertina Praga je taky série vystoupení na jeho českých památkách, tedy na hradech a zámcích. Ta samozřejmě nebude chybět ani letos a já si o tom ve vysílání budu povídat s producentkou soutěže Concertino Praga Simonou Hopfingerovou, taky s Kateřinou Konopáskovou z Českého rozhlasu a dokonce ve vysílání bude i jeden z finalistů letošního ročníku Sebastian Krecan. Takže nás bude ve vysílání opravdu hodně.
0: O vážné hudbě po 11. hodině v jeho českém dopoledni s Matějem Vodičkou. Těšíme se. Tohle už je, přátelé, maličko jiný hudební žánr, tak takový ten popík Segwan Toffy, ale píseň, kterou asi všichni velmi dobře znáte. Dávej ber. Hezké dopoledne, užívejte.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Desítky nemocnic v Česku chtějí zaměstnance z Filipín. Bývalou celnici u rakouských hranic chce Nová Bystřice proměnit v muzeum 20. století. V Třeboni popoledně startuje mezinárodní cyklistický etapový závod okolo jižních Čech. Na jihu Čech bude převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Nedostatek personálu pomohou nemocnicím v Česku řešit zaměstnanci z Filipín. Od ledna nastoupí například do Thomayerovy nemocnice v Praze. V Krnově pak půjde o 10 zaměstnanců pro dlouhodobě neobsazené nelékařské pozice, jako jsou fyzioterapeuti nebo radiologičtí laboranti.
3: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
4: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kasea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
5: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
4: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Nová Bystřice na Jindřichohradecku připravuje nové využití bývalé celnice na hranici s Rakouskem. V budově má vzniknout muzeum 20. století zaměřené na historii tamního pohraničí. Jeho obsah a podobu teď postupně navrhují 3 pracovní skupiny. V té první se sešli čeští a rakouští historici. Nezávislý starosta Nové Bystřice Jiří Zimola, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, doplňuje.
6: Budou nasledovat ještě další 2 pracovní skupiny, budou to kurátoři a designéři, kteří budou říkat, jak bychom to mohli prezentovat, protože představou není, aby to bylo nějaké statické muzeum s informačními panely, ale moderní audiovizuální technika, která přiblíží těm lidem opravdu emoce té doby. No a pracovní skupina odborníků na cestovní ruch.
1: Výstupy těchto setkání zpracují projektanti do konce května příštího roku. Festival malých nakladatelů Tabůk dnes začíná v Táboře. Až do neděle nabídne velký knižní trh v ulicích, výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Podle organizátora Juraje Horváta je cílem upozornit na méně viditelné profese spojené s vydáváním knih.
7: Tabuk je crossover book festival, je to napříč všemi profesemi, které se zabývají knihou. Od těch autorů přes redaktory, ilustrátory, překladatele, korektory až po ty čtenáře. Sport.
1: Začíná 4denní mezinárodní cyklistický etapový závod okolo jižních Čech. Je součástí světového poháru v silniční cyklistice. Letos se koná po 13. Po vzoru Tour de France budou účastníci bojovat o žlutý dres pro vedoucího jezdce, zelený pro vedoucího bodovací soutěže, bílý s červenými puntíky pro nejlepšího vrchaře a bílý pro vedoucího jezdce do 23 let. Dnes čeká účastníky 197 kilometrů dlouhá trasa z Třeboně do Studené. Start je ve 14 hodin.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech bude dnes převážně polojasno, k večeru bude oblačnosti přibývat, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Teploty budou mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 21. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí, biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují na Táborsku. Pozor dávejte na silnici číslo 19 u Všechova v Sezimově Ústí v ulici Edvarda Beneše a také na silnici 3. třídy u obce Hlasivo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Kulaté šedesátiny letos slaví mezinárodní soutěž Concertino Praga, kterou pořádá Český rozhlas spolu s Akademií klasické hudby. Prestižní přehlídka pro mladé hudební talenty z celého světa zná své letošní finalisty a tradičně už brzy taky zamíří na jich Čech. My si o ní v našem vysílání už za chvíli popovídáme, konkrétně s ředitelkou sekce korporátní podpory a vnějších vztahů Českého rozhlasu Kateřinou Konopáskovou, s producentkou soutěže Concertino Praga Simonou Hopfingerovou, no a taky s letošním finalistou dechové kategorie Sebastianem Krecanem. Zvu vás k poslechu a přeji dobré jihočeské dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Ředitelka sekce korporátní podpory a vnějších vztahů Českého rozhlasu Kateřina Konopásková, producentka soutěže Concertino Praga Simona Hopfingerová a taky letošní finalista dechové kategorie Concertino Praga Sebastian Krecan jsou našimi dnešními hosty. Bohatá sestava respondentů, která je s námi ve spojení na dálku po našich rozhlasových linkách a kterou zdravím z Českých Budějovic. Díky za váš čas. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
4: Krásné dopoledne i ode mě.
1: Myslím, že posluchačům asi došlo, že se budeme v nadcházejících minutách bavit o letošním ročníku Concertino Praga. Já jenom na úvod doplním, že vždy budu udělovat slovo jmenovitě, tak aby posluchači měli přehled o tom, kdo zrovna hovoří. Ještě jednou díky moc za váš čas. No a na úvod dám slovo Simoně Hopfingerové, které se rovnou zeptám. Concertino Praga, jak už jsem zmínil v úvodu, letos slaví 60 let. V čem je podle vás soutěž i po těch 60 desetiletích stále výjimečná?
2: Tak já myslím, že to je hlavně tím, že její základní poslání zůstává pořád stejné, a to je objevovat mimořádné mladé talenty a dávat jim příležitost udělat další krok, protože ta soutěž není jenom o tom, že děti od soutěží dostanou nějaké ceny, ale my se snažíme finalistům nabídnout i skutečnou podporu v podobě dalších vystoupení, studiové nahrávky a doufáme, že jim tím pomáháme vlastně v jejich dalším uměleckém rozvoji.
1: No ostatně vlastně teď mě napadlo, že i Sebastiana Krecana bychom se mohli zeptat, v čem je ta soutěž pro mladé hudebníky, jako jste vy, jste finalistou letošního ročníku, tak v čem je pro vás ta soutěž výjimečná, případně třeba lákavá?
3: Tak já si myslím, že máte možnost se vlastně ukázat světu, když se tak řeknu, možnost se posunout dál a vlastně, jak říkala Simona, jako nabídnutí těch koncertů, těch různých jako cen, ta podpora, jako je to tak.
1: No a zpátky ještě tedy k Simoně Hopfingerové. Kolik mladých hudebníků, právě jako je Sebastian, se letos do soutěže přihlásilo a jak se podle vás v posledních letech mění asi i úroveň těch soutěžících, pokud nějak tedy?
2: Tak zájem o Concertino Praga je dlouhodobě velký a přihlašují se nám hudebníci z mnoha zemí světa, vlastně úplně jakoby z celého světa. Těch přihlášek jsme letos dostali téměř 80 a v těch kategoriích, které máme dechovou kategorii a klávesové a strunné nástroje, to bylo zhruba vyrovnané. Důležitější ale je vlastně to, že ta úroveň soutěžících je opravdu vysoká. V posledních letech máme pocit, že ta hranice toho, co ty děti, protože oni ve skutečnosti jsou to ještě pořád děti, tak co jsou schopny technicky i hudebně zvládnout, a ta hranice se neustále posouvá a myslím si, že v tomto ohledu to má porota jako velmi těžké.
1: No a zároveň to je takové to gro vlastně Concertina Praga, že to je soutěž opravdu s mezinárodním bohatým mezinárodním zastoupením, je to tak?
2: Je to tak. Letos vlastně v tom finále, kromě českých účastníků nebo finalistů, o kterých budeme mluvit asi později, tak máme klavíristu z Nového Zélandu, flétnistku z Arménie, houslistku z Japonska a poslední je z Ukrajiny a teď přemýšlím o tom nástroji, hoboistka.
1: No, je to opravdu pestré, velmi pestré. Možná ještě otázka pro Kateřinu Konopáskovou. Co mě osobně zaujalo, a nevěděl jsem to, se přiznám, že první kolo soutěže Concertino Praga probíhá anonymně pouze na základě nahrávek, tak aby byla zajištěna, řekněme, nějaká maximální objektivita toho hodnocení. Podle čeho tedy porota pozná opravdu ten mimořádný talent?
4: To je otázka spíše samozřejmě na porotce, ale zkusím je tady zastoupit. My se snažíme do poroty vybírat zkušené a vynikající sólové hráče, ale zároveň se snažíme, aby měli nějakou pedagogickou praxi. A to jim dává totiž i tu možnost si říct v těch 14-15 letech, u dechů trošku starší jsou ti naši soutěžící, kde ta úroveň může být, kde je ten průměr a co už je nad tím průměrem. Ale jak říkala už kolegyně Simona, ta technická úroveň našich soutěžících v tom prvním poli v té první části toho soutěžního pole je opravdu vynikající. Takže tam ani neočekávají ty porotci a nemáme tam, že by tam byly nějaké technické nedokonalosti. Tam jsou opravdu vynikající a potom už jde o to, jak ten interpret, takže ta technická úroveň se předpokládá, je opravdu vysoká. Napoví těm porotcům si myslím i repertoár, jaký si zvolí, protože máme prostě náročnější kusy a tam je třeba i má doprovod klavíru, takže už je to o té souhře s tím partnerem. A to je o tom, nehraju jenom za sebe, ale už musím umět sladit se i s tím svým doprovodem a jak jsem si vyložil, jak jsem k té skladbě přistoupil k té interpretaci. A to je to, co přidání navíc, to už vás odděluje od toho, že si tam běžně cvičíte a proto ta porota, jako se snažíme, aby byla velmi zkušená, že je schopná toto ohodnotit a jak my vidíme teda do těch tajů trochu, tak ti porotci potom to hodnocení bývá velmi vyrovnané. Jo? Že oni opravdu všichni jako mají tu znalost a jsou schopni velmi jako podobně hodnotí ty soutěžící.
1: Co je zajímavé taky, Kateřino, že ten letošní ročník měl být původně určen jen strunným nástrojům a klávesovým tedy. Tak proč jste nakonec zařadili i ty dechové nástroje? My se k těm dechům dostaneme taky, protože Sebastian je reprezentant dechové sekce, ale proč k tomu došlo?
4: Chcete to vědět opravdu? Nadšení, emoce. Po skončeném finále loňském strunných nástrojů jsem s partnery z Akademie klasické hudby najednou přišlo a příští rok je těch 60. Proč tam ty dechy nebudeme mít, když byly úžasní a zaslouží si to taky? To jsem říkají, no tak jo, jdeme do toho, oni si to opravdu zaslouží. Víte co, ona je tam potom zatím ta otázka finanční. Máte dvě finále, dva orchestry, pronajímáte dva sály, takže to pro nás jako organizátory znamená samozřejmě vyšší finanční nároky. Ale ty děti si to prostě zaslouží. Možná malá obava u někoho byla, jestli každý rok budou mít ty dechy tu vysokou úroveň, kterou jsme měli v loňském roce, ale my víme podle prvního kola, že se bát nemusíme. Že máme skvělé čtyři finalisty a jediné, co to ohrozí, jsou jejich nervy, ale budeme jim držet palce, ať to mají. Takže bylo to prostě to nadšení po loňském ročníku a pojďme do toho dělat dva ročníky každý rok a nestřídat to.
1: Je to tak, Concertino Praga letos slaví 60. a my si o tom v našem dnešním dopoledním vysílání povídáme se Simonou Hopfingerovou, Kateřinou Konopáskovou a taky se Sebastianem Krecanem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: No a právě se dostáváme taky k další věci, která s tím úzce souvisí, tedy s tím, co jsme zmiňovali před chvílí, že se ve finále letos vůbec poprvé představí trombon jako solový nástroj. A to právě v podání Sebastiana Krecana. Jestli ještě, než mu dáme slovo, tak se zeptám Simony Hopfingerové, co pro soutěž tahle premiéra trombonu vlastně znamená?
2: No tak pro nás je to určitě zajímavý moment, protože i po té 60-leté historii se v Concertinu odhraje něco úplně poprvé. Trombon v podobných soutěžích vlastně nebývá úplně jakoby na špičce těch nástrojů. Většinou, když je to multioborová soutěž, tak to bývají jakoby jiné dechy. Takže je to v tomhle tom ohledu velmi zajímavé a jsme rádi, že teda u nás letos ve finále dostane prostor a ještě raději jsme, že zrovna se to podařilo Sebastianovi.
1: No Sebastianovi taky teď dáme slovo konečně po delší době, když už ho máme ve vysílání, jsem tomu moc rád. Sebastiane, jaký je to pocit být vůbec prvním trombonistou, který se představí ve finále Concertino Praga? Říkám si, že to asi nebude úplně špatné.
3: Tak pocit je to samozřejmě krásný a já jsem moc rád, že právě já můžu vlastně odprezentovat trombon v této soutěži jako poprvé.
1: Vy jste ale začínal na klavír, pokud se nepletu, je to tak?
3: Začínal a vlastně byly to jako dobrý začátky pro mě, protože jsem si v hlavě uspořádal různý akordy, harmonie, jak ta hudba vlastně má celkově znít a byl to velice dobrý začátek.
1: No ale co vás přivedlo právě k tomu trombonu?
3: Tak trombon mě vlastně fascinoval už od dětství. Říkal jsem, ještě když jsem nehrál na trombon, tak jsem řekl rodičům jednu větu. Chtěl bych tloubit na to, jak se to tahá. A takže jako vlastně už od toho dětství jsem tím byl hrozně fascinovaný tím stylem té hry, jak se vlastně snížec pořád vytahuje, zatahuje, kde jsou ty tóny, jak je hledat a tak. Takže jsem byl hodně zaujatý a zajímalo mě to.
1: No, já jsem si našel článek z roku 2023, jestli můžu teď ocitovat, mladému umělci je teprve 12 a už sbírá vavříny doma i v zahraničí. Tehdy vás prezentovali vlastně jako klavíristu, ale zároveň i trombonistu. Vy máte za sebou opravdu už úspěchy na mezinárodních soutěžích. Chcete se hudbě do budoucna věnovat profesionálně?
3: Určitě chci a v budoucnu vlastně bych rád udělal konkurs do nějakého orchestru tady v Česku, třeba v Praze, různě a později vlastně třeba i chtěl bych i do zahraničí.
1: Povězte nám, jak třeba i vaši vrstevníci ze zahraničí, se kterými jste se setkal určitě v rámci letošního koncertína, tak jak vnímají třeba tu prestiž nebo vyhlas koncertína Praha?
3: Tak se spoluhráči ze zahraničí nevím, ale co jsem se bavil třeba s kamarády právě s Vojtěchem Stejskalem a Tobiášem Balkovským, to jsou vlastně finalisti, tak pro ně je to taky určitě jako velká prestiž a váží si toho.
1: Na to můžeme teď navázat taky otázkou pro Kateřinu Konopáskovou. Zmínili jsme to tady několikrát. Koncertino Praha má opravdu výrazné mezinárodní renomé. Troufnu si tvrdit vlastně prakticky od začátku, od toho prvního premiérového ročníku. Čím si ale podle vás získává i v dnešní době mladé hudebníky z celého světa?
4: Zmíněná prestiž, ale navíc, že to je, ty soutěže bývají jednooborové. U nás je to dohromady, takže je to takové zajímavé, že se měříte ještě s jinými nástroji a ve velmi nízkém věku. Jo, máme tady slavnou soutěž Českou Pražské jaro, ale to začíná, pokud se nepletu, od 20 nebo od vyššího věku, prostě je to tam limitováno. A u nás je strašně ten nízký věk, je zajímavý, že si to můžou poměřit v takhle nízkém věku. A myslím si, co je zajímavé, někde to odehrajete u těch menších soutěží, ale tady máme veřejné finále v krásném sále v Praze a za doprovodu orchestru. Jo, je to to pro takhle, pardon, omlouvám se Sebastianovi, ale prostě malé děti, nebo prostě děti řekněme, je to jako mít tu příležitost zahrát si s orchestrem je něco výjimečného a já doufám, tak jak vím od starších finalistů soutěže nebo absolventů, že říkali, že si to vybírali také kvůli tomu, kromě té prestiže, že měli možnost ještě více koncertů, protože asi se k tomu dostaneme a vy už jste to na začátku řekl, ono to není jenom o finále, ale my pak navazujeme jihočeským festivalem Koncertino Praha a dalšími koncertními příležitostmi a pro ty děti v tomto věku hrát před různým publikem v různých místech, to je myslím k nezaplacením, byť stipendia jsou také krásná, která nabízíme.
1: Ano, jak k finále, tak i k těm jihočeským koncertům se skutečně za chvíli dostaneme. Ale ještě jedna věc. Já jsem pátral tak trochu v historických textech. Zjistil jsem, že jedním z finalistů koncertína Praha v tom úvodním premiérovém ročníku v roce 1966 byl například houslista Václav Hudeček. Jeden v současnosti z nejznámějších houslistů českých. Tou soutěží koncertína Praha prošla řada interpretů, kteří se později prosadili na světových pódiích. Tak Kateřino, která jména byste ještě třeba připomněla?
4: Tak když už jste zmínil pana Hudečka, který mimochodem potom byl i členem v koncertínu, jako pracoval ve výboru, byl členem, takže se nám vrátil. Z houslistů tak prvním vítězem byl Dmitrij Sitkovecký, známá houslová hvězda. Pokud zůstaneme v Čechách, tak Igor Ardašev, ten je znám do dneška, vynikající český klavírista, který úspěšně koncertuje. Jana Brošková, hoboistka, Radek Baborák z českých, ale pojďme na do zahraničí, Izabela Faust, velké jméno, nebo Zoltán Kočiš. Těch jmen je tam opravdu hodně a to je to, co tom koncertino, že my si tak jako připisujeme, že trošku jim pomůžeme do toho startu a dáme jim to razítko na to, pojďte do toho, máte ten velký talent a pojďte víc a dál zase pracovat, ono se vám to vrátí. Tak tato velká jména, myslím, že i dnešním mladým, když to vidí, takže to takovým tím razítkem, jo, ta soutěž za to stojí.
1: A já pevně věřím, že i letošní finalisti budou jednou v tom popředí někde na těch titulcích. My už jsme zmínili, že to finále se uskuteční 17. 18. září v Praze, tedy ještě jednou upřesním, finále letošního ročníku kulatého 60. koncertína Praha. Otázka pro Simonu Hopfingerovou, která to má primárně na starosti, tak kde přesně se to finále odehraje a na co se mohou posluchači těšit?
2: Tak finále dechové kategorie, kde vystoupí i Sebastian, se koná 17. září na Pražské konzervatoři. I vlastně v této kategorii budeme mít dvě česká Žilízka v ohni a to mě vždycky velmi těší, že se tam někdo z těch Čechů objeví. Kromě Sebastiana tam bude ještě trumpetista Vojtěch Stejskal. Další finále bude hned den poté, a to 18. září v Rudolfínu. A i zde budeme mít dva zástupce, českou klavíristku Valentínu Ibridži a violončelistu Tobiáše Valkovského. Děti na těch koncertech doprovodí orchestry, v tom případě té dechové kategorie to bude Prague Philharmonia pod vedením Marka Ivanoviče a v finále v Rudolfínu doprovází symfonický orchestr Českého rozhlasu a ten bude dirigovat
4: pan dirigent Šedivý.
2: Marek Šedivý, ano, děkuji.
1: Já děkuji, Simono, za ten výčet. No, byli bychom asi sami proti sobě, kdybychom se nezeptali Sebastiana Krecana jako jednoho z finalistů. Sebastiane, na co se nejvíc těšíte v rámci toho finále a z čeho máte největší respekt, největší obavy?
3: Tak nejvíce já se těším na to, že vlastně posluchačům budu moct předat tu tvrdou práci nekonečnou, která trvala měsíce a bude si to moct lidi poslechnout konečně a asi respekt největší mám asi z poroty, hlavně z trombonisty Lukáše Moďky a aby se všechno povedlo podle představ.
1: Budeme držet palce a zeptám se ještě, patříte mezi ty takzvané trémaře?
3: Já osobně úplně ne, trochu cítím trému před hraním, ale není to úplně, že bych se jako rozklepal a nemohl zahrát nic, to ne. Spíš cítím jakoby trému, ale z té radosti, že můžu hrát a že můžu vystupovat.
1: No, je znát, že Sebastian Krecan má zdravé sebevědomí a to je dobře. Spolu s Kateřinou Konopáskovou a taky Simonou Hofingerovou jsou našimi dnešními dopoledními hosty. Teď je 11:26, čas na krátkou písničku, konkrétně Slavíci z Madridu od Valdemara Matušky. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Celou půl hodinku před polednem posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Pořad Dopolední host je dnes věnovaný festivalu Concertino Praga, který letos slaví 60. narozeniny a my máme ve vysílání, nebo respektive jsme na dálku ve spojení s osobnostmi, které se vlastně tomuto festivalu organizačně věnují a taky na něm účinkují, konkrétně Kateřina Konopásková, Simona Hopfingerová a taky finalista letošního ročníku Sebastian Krecan. Stále jsou s námi tito hosté ve spojení na dálku po našich rozhlasových linkách ze studia v pražském Karlíně. Další má otázka směřuje ke Kateřině Konopáskové. My už jsme to tady částečně naznačili, pořád se o tom kontinuálně bavíme, ale co může vítězství nebo účast ve finále Concertina Praga mladému hudebníkovi reálně přinést do té další kariéry?
2: Já si myslím, že to je cenná zkušenost v tak krásném sále s velkou kapacitou a s vynikajícím profesionálním orchestrem a dirigentem, tak ta spolupráce a to hraní na tom pódiu, to je opravdu, si myslím, cenná zkušenost do dalšího jejich hudebního života. Je to takové, myslím si, trochu razítko, jdeš správným směrem, pracuj dál a ono se ti to vrátí. Doufáme, že to je krásný zážitek pro ně, hluboký a na co vzpomínají celý život. My to z těch vzpomínek 60 nám, které jsme teďko schromažďovali, víme, takže to máme potvrzené. Nejcennější asi fakt je ta koncertní vystoupení, ale zároveň si myslím, že i cenné jsou ceny, stipendia, které dostávají od našich partnerů a největším je rodinná nadace rodiny Komárkových a to jsou stipendia studijní. Ty děti to dostávají na podporu své další hudební kariéry. A myslím si, že jim to, jak jsem říká, to razítko, tak je to větší znalost jejich a když je nabídneme, že byli ve finále Concertina, tak já doufám, že jim to do dalších let přinese více koncertních příležitostí.
1: No a taky, jak jsme zmiňovali, nedílnou součástí Concertina je taky tradiční jihočeský festival, i ten letošní. Vlastně nás čeká teoreticky, prakticky v samém závěru letošního září. Otázka pro Simonu Hopfingerovou, proč je pro mladé hudebníky i tahle jihočeská koncertní část soutěže tak důležitá?
3: No, protože ten soutěžní výkon je jenom jedna část té zkušenosti. Na jihočeském festivalu se z soutěžících stávají, nebo soupeřů stávají kolegové, několik dní spolu koncertují na různých místech, získávají zkušenost s takovým tím pravým koncertním provozem. A pro mnohé z nich to vlastně bývá třeba poprvé, protože to turné je dlouhé 7 dní, jsou tam 4 koncerty, takže ta zátěž je prostě asi jiná než v běžném jejich životě dosavadním. A zároveň tam teda vznikají přátelství a kontakty, které často trvají i dlouho po skončení soutěže a taky třeba první lásky.
1: To je zajímavé, všechno dohromady. Ale každopádně měli bychom určitě na tomto místě zmínit, kdy tedy mohou posluchači navštívit tu jeho českou část festivalu Concertino Praga. Já jenom trošku odbočím, je zajímavé a určitě to taky není náhoda, že vlastně každoročně a stejně tak i letos se ta jeho česká část vlastně až na jednu výjimku Concertina Praga odehrává v historickém prostředí jeho českých hradů a zámků. Je to tak?
3: Je to tak. Tak letos se mohou na nás těšit posluchači v Třeboni, to bude hned v pondělí 21. září, tam budeme koncertovat na zámku. V Táboře budeme v úterý 22. září, tam ten koncert probíhá na Střelnici. 23. září nás bude hostit panství Bechyně a závěr festivalu se odehrává v pátek 25. září v Jindřichově Hradci, který je dlouhým podporovatelem soutěže.
1: Ano, ta zmíněná táborská střelnice je právě tou jedinou výjimkou. Ale ještě jedna otázka pro vás, Simono. To letošní 60. výročí nebude vrcholit jenom tím zářijovým finále. Jaké další oslavy a výroční akce Concertino Praga chystá?
3: Tak my už vlastně slavíme od začátku letošního roku, protože jsme naše laureáty vyvezli do několika zemí. Byli jsme v Bulharsku, byli jsme v Paříži, byli jsme na Slovensku a budeme pokračovat v takových komorních koncertech ještě i na podzim. Ale ty hlavní oslavy přijdou 18. října, kdy v poledne v koncertním sále na Hamu budeme mít matiné, jehož součástí bude i výroční výstava k 60. výročí a potom večerní gala koncert, který proběhne v Rudolfínu, bude účinkovat Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Roberta Kružíka a jako solisté se tam představí vlastně všechny generace vítězů Concertino Praga. Začne Dmitrij Sitkovický s Václavem Hudečkem, dále se představí klavírista Jan Čmejla, italský trumpetista Filippo Lombardi a český houslista Daniel Matejča.
1: No a jenom ještě doplním, že ty vítěze letošního koncertína bychom tedy měli znát toho 18. září. Je to tak?
3: Je to tak.
1: No jestli mezi nimi bude právě Sebastian Krecan, to uvidíme, ale budeme mu držet samozřejmě palce a právě k Sebastianovi směřuji mou poslední otázku v rámci našeho dnešního rozhovoru. Je trochu z jiného světa. Sebastiane, když zrovna necvičíte, tak prý opravujete svoji Javu 50, tedy tu takzvanou klasickou 50. Tak povězte posluchačům, co je větší výzva? Těžký koncert nebo ta motorka, která vám prostě nechce chytnout, nechce nastartovat?
4: Tak vlastně každá činnost má jako něco. Já tu motorku mám spíš na odreagování, abych se do toho dostal trošku taky, když já jsem z vesnice a vlastně celý život mám ten vesnický život před sebou a teď jsem se vlastně dostal do Prahy minulý rok, jsem nastoupil na konzervatoř. A tu motorku mám vlastně na víkendy, když přijedu domů, abych se odreagoval, něco opravil, projel se, ale vlastně ten koncert a celkově ta hudba tak vyžaduje jako hroznou práci, soustředění, cvičení. Vlastně myslím si, že ta hudba a ty koncerty jsou větší výzva než ta motorka. Vlastně ta je tak jako na uklidnění a na volný čas.
1: To bych si tipnul taky, ale každopádně myslím, že můžeme posluchačům potvrdit, že vy umíte rozebrat jak trombón, tak i motorku.
4: Je to tak.
1: No a vy jste zmiňoval, že jste z vesnice, tak odkud konkrétně?
4: Já jsem z malinké vesničky od 7 kilometrů od Mariánských Lázní, Dolní Kramolín se to jmenuje. Máme tam asi tak 10 domů.
1: Takže západní Čechy.
4: Západní Čechy, ano. Takže no. Vlastně tam je to úplně malinký a teď jsem šel do Prahy, takže z malinký vesnice do Prahy, to je úplně jako ideální.
1: A jak se vám zatím daří ta aklimatizace?
4: Je to super, já jsem se na to zvykl během vlastně 2 týdnů během minulého roku a jsem tady jako neskutečně spokojený, mám tady vlastně všechno na dosah a cokoliv se děje, cokoliv potřebuju, jsem v Praze uprostřed všeho, takže je to super.
1: Tak ať to tak funguje, jenom
4: děkuju
1: a jenom moc. Dál.
4: Děkuji.
1: Ředitelka sekce korporátní podpory a vnějších vztahů Českého rozhlasu Kateřina Konopásková, producentka soutěže Concertino Praga Simona Hopfingerová a taky finalista letošního Concertina Praga Sebastian Krecan. Ti všichni byli dnešními dopoledními hosty Českého rozhlasu České Budějovice. Já vám na dálku takhle moc děkuji za váš čas a přeji, ať se koncerty povedou a hlavně taky, ať se divákům líbí. Naslyšenou.
2: Děkujeme
3: za pozvání.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a zůstaňte ještě u svých přijímačů, protože za chvíli vám nabídnu ještě náš pravidelný rozhlasový sloupek. Krásné čtvrteční dopoledne vám od mikrofonu ještě jednou přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: I ve 11:45 je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice. V pravidelný čas pro vás máme pravidelný rozhlasový sloupek. Pohybujete-li se po jakémkoliv městě na kole, budete asi úplně přesně vědět, o čem Jiří Březina starší mluví. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Lidský svět se skládá ze spousty věcí a většina z nich naštěstí funguje. Po schodech se dá chodit, na židli se dá sedět a běžné auto se obvykle vejde do běžné garáže. A vedle všech těch fungujících věcí se vyskytuje předmět, u kterého platí přesný opak. Ačkoliv existuje v tisících exemplářů a ačkoliv o jeho účelu je dlouhá léta jasno, na použitelný kus narazíte zřídka. Nebudu napínat, je to stojan na kolo. Nechcete po něm nic jiného, než aby udržel vaše kolo nastojato a to kolo se k němu dalo bezpečně zamknout. A teď se podívejte do ulic. Nejběžnější typ nepoužitelných stojanů je svařený ze železných prutů a připomíná padající tyčkový plot. Mezi jeho příčky máte strčit přední vidlici. Pokud jste nepřijeli na galuskáči, nejspíš se vám to nepovede. A pokud ano, ukousne si vzteklý stojan aspoň pár šupinek laku z vidlice. Počtem mezer tenhle skvost slibuje ustájení spousty kol, která by se tam opravdu vešla, pokud byste jim odmontovali řídítka a pedály. Takhle máte problémy už se třetím. Pokud nemáte lanový zámek o délce kotevního lana Titaniku, můžete k tomuhle stojanu zamknout jen přední kolo. Množství osiřelých předních kol na ulicích žaluje, jak moc je to účinné. Tyčkový plot ale není to nejhorší. Soutěž konstruktérů v nepraktičnosti přinesla i jiné ovoce. Například spirálu ze silné kovové trubky, plazící se po zemi. Velmi estetickou a naprosto nepoužitelnou. Její závity udrží vaše přední kolo jen za dokonalého bezvětří a zamknout k němu můžete zase jen ten ráfek. Totéž platí pro všechny variace na betonové žlábky nebo různé trubkové obloučky. Všechny se plazí na nejvýš v půlmetrové výšce a počítají jen s jednou šířkou pláště. Zamknout k ním rám je také nemožné. Lidi, kteří tyhle věci navrhují, snad v životě neseděli na kole. Přitom je to tak jednoduché. Stačí kus falešného zábradlí, vodorovná trubka ve výši štangle. Naštěstí se začínají objevovat. V Budějovicích, na lanovce i jinde. Bylo na čase. Kolo, jak ho známe, je na světě nejméně 150 let. Přeji vám hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: jak žil bych rád.
1: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii. Green as they tell it all.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Poledne dnes ohlásí vyzvánění památného zvonu ze zaniklé obce Křtěnov u Týna nad Vltavou. Z původní obce, která musela v 80. letech ustoupit stavbě Temelínské elektrárny, zůstal kostel, hřbitov, zvonice a několik domů. Ve zvonici se dodnes ručně zvoní na dva gotické zvony. Dnes uslyšíte větší z nich, svatého Petra. V Praze ho v roce 1521 ulil mistr Bartoloměj. Má průměr 89 cm, váží asi 490 kg a jeho hlavní tón je H1. Dobré poledne.

0: bylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Páři v bavorském Mnichově zaútočili na firmu spojenou se zakázkami pro armádu. Zadržení jsou dva lidé. Rybníky Němeček a Pighart na Písecku pomůžou zadržet vodu v Píseckých horách. Začíná nový ročník hokejové ligy mistrů. Plzeň a Pardubice hrají dnes doma, Liberec ve Finsku. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 28 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Policie v bavorském Mnichově vyšetřuje pokus o žhářský útok na firmu spojenou se zbrojním průmyslem. Dva podezřelé bulharské národnosti zadržela v noci nedaleko místa činu. Škoda po útoku je malá a nikdo nebyl zraněn.
2: Svědek podle bavorského rozhlasu zavolal kolem půlnoci na policii, že neznámí pachatelé házejí na východě Mnichova z auta zápalné lahve. Jedna z nich se vznítila na staveništi před centrálou technologické firmy Rohde & Schwarz. Firma zaměřená na vývoj bezpečnostních a komunikačních technologií byla už jednou terčem útoku před 5 lety. Přímému zásahu ale ušla i tentokrát. Policie následně zadržela na nedaleké benzinové pumpě 28-letou ženu a 38-letého muže bulharské národnosti. Jejich vztah k samotnému činu i případný motiv vyšetřuje. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Lesy města Písku dokončily obnovu rybníků Němeček a Pighart. Práce stály téměř 9 milionů korun. Cílem obnovy je především zadržet vodu v krajině. Podrobnosti doplňuje jednatel společnosti Václav Zámečník.
3: Rybník Němeček byl 50 let bez vody, takže tam se dělala celková obnova, ráz, odbahnění, výpusti. Na tom rybníku Pighart se obnovovala návodní strana hráze, výpusti, bezpečnostní přelivy a odbahnění.
0: Vývoj návesních kaplí jižních Čech a přilehlé Moravy představí nová výstava v Českých Budějovicích. Lidé ji mohou navštívit v radniční výstavní síni až do 2. listopadu. Seznámí se nejen s dobovým vývojem kaplí, doplňuje jeden z autorů výstavy Pavel Hájek z Národního památkového ústavu.
4: Ve vitrínách jsou některé předměty, které sloužily pro konání mší. Jako hlavní exponát jsme nainstalovali fiktivní oltář, aby měli srovnání mezi venkovskou tvorbou a těmi oltáři ve farních kostelech. Sport.
0: Úvodními 6 zápasy začíná dnes nový ročník hokejové ligy mistrů. V akci bude i kompletní trio zastupující českou extraligu. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě finského Tampere a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin doma proti polskému Tychy.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne zpočátku polojasno, oblačnosti bude ale přibývat a místy se vyskytnou slabé přehánky. Teploty budou mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 21, vítr bude mírný západních směrů. V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů. V pátek očekávejte ráno oblačno, výjimečně se slabou přehánkou, odpoledne oblačnosti začne ubývat, později odpoledne přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách bude maximálně 24. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní, biozátěž střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích komplikuje provoz v jednosměrné Piaristické ulici nehoda dvou osobních aut. V Třeboni se vyšetřuje nehoda v Okružní ulici a na silnici 22 ve Strakonicích se srazila dvě osobní auta u odbočky na Třebohostice. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: A u těch čtvrtečních s datem 3. září je s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. Buďte vítáni. V případě, že poslouchá nějaký ten Bronislav, tak připomínám, že Bronislavové a také Bronislavy mají svůj svátek. Je to jméno slovanského původu, které znamená slavný bojovník. Přejeme samozřejmě jen to nejlepší. A máme tu i jednu pranostiku. Září víno vaří, říjen víno pijem. Tak hlavně s úsměvem, přátelé, a jdeme na ty gratulace. Začneme dvěma posluchači, doufám tedy, že poslouchají. Jsou to mladí, krásní lidé a první z nich je Tereska Vozábalová ze Stožice u Vodňan, slaví 26. Prosíme o zahrání písničky pro Teresku Vozábalovou, která dnes oslavuje své narozeniny. Milá Teresko, užívej si dnešní den, jak se patří, s rodinou a samozřejmě ti všichni okolo přejeme hodně zdravíčka, sluníčka, pohody a radosti do dalších let. Zvedáme skleničku a popijíme chviličku. Za všechny rodiny píše dědeček Hříbeček. Tolik krásné a originální přání Teresce Vozábalové z obce Stožice u Vodňan. Pozdravíme i do obce Mohuřice Jakuba Ondřicha, dalšího dnešního oslavence, a vidím tady v kolonce 38 let. Milému tatínkovi a manželovi přejeme k jeho narozeninám hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, pohody a splnění všech přání. Ať máš stále dobrou náladu, radost ze života a ať ti to nejen v životě, ale i s klarinetem v mohuřické kapele Mladí a neklidní pořád krásně hraje. Jako malý dárek bychom ti rádi věnovali písničku Na břehu Blanice od Babouků, o které víme, že ti udělá radost. Všechno nejlepší přejí synové Tomáš a Matias, manželka Marie, celá rodina a přátelé. I Jakuba Ondřicha srdečně zdravíme do Mohuřic a přejeme vše nejlepší.

0: 12 hodin, 13 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Míříme za dalším dnešním přáním v písničkách pro radost. Prosím o zahrání písničky Vyznání od Doubravanky pro pana Miroslava Švingra z Prachatic, který oslaví 3. září krásné 53. narozeniny. Mirek je starostlivý manžel, táta, děda, skvělý kamarád a muzikant. Milý Mirku, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a všeho, co se ti v životě povede. To přejí rodina, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky, kapela K-Club s kapelníkem Janem Hatákem, hasiči, myslivci, pošumavský spolek Hezkých holek, všechny kapely a všichni kamarádi, kamarádky, jak z Jámy, tak ze širokého okolí. Za všechny píše Láďa Hřídel. Děkujeme za zprávu, za gratulaci, kterou velmi rádi předáváme panu Miroslavu Švingrovi z Prachatic. Ke 53. narozeninám přejeme jen to nejlepší.
1: Každý, kdož opustil chaloupky práh a do světa šel, vzpomeň na domov svůj a čas dětských her. Kdyby snad jedenkrát domů se vrátit chtěl, vítá tě rodný kraj, speed.

0: Máte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Do Petříkova míří gratulace od jihočeské Podhoranky pro paní Věru Bečkovou, manželku našeho bývalého kamaráda muzikanta Františka Bečky, která dnes slaví své významné 70. narozeniny. Milá Věrko, všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Pevné zdraví, štěstí a životní optimismus přejí kamarádi muzikanti a zpěváci z jihočeské Podhoranky. Posíláme písničku pro radost. Hezký den. Prosím o zahrání písničky pro paní Věru Bečkovou z Petříkova, která slaví 3. září své krásné 70. narozeniny. K narozeninám přejí vše nejlepší zastupitelé obce Petříkov v čele se starostou Luďkem Bínou. Tak tolik dvě gratulace jedné a též dámě paní Věře Bečkové z Petříkova. Posíláme jihočeskou Podhoranku. Vše nejlepší.

takovýchto krásných libých tónech zní dnešní třetí zářijové písničky pro radost. Věřím, že si je užíváte, že máte úsměv na tváři a dále ho budou mít dva oslavenci, kterým budeme blahopřát právě teď. Jedním z nich a do Malenic ho srdečně zdravíme je Václav Štětina. Má 75 let. Vše nejlepší k narozeninám, pevné zdraví, spokojenost a radost do dalších let přeje obec Malenice. Další oslavenkyní, a tu zdravíme do Přední Výtoně, je paní Marcela Hudecová. Ta slaví též 75 let. Vše nejlepší k životnímu jubileu, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, ať ti vydrží dobrá nálada, kterou přinášíš mezi nás. Eva, Jiřinka, Maruška a Verča. A dámy zvolili malou muziku na uše Pepíka, budeme si hrát v té krásné Šumavě a písnička tedy letí dvěma zmiňovaným Marcele Hudecové z Přední Výtoně a Václavu Štětinovi do Malenic.

A nyní už se prstem po mapě a také po našich rozhlasových vlnách zaměříme na Děbolín u Jindřichova Hradce, kam zdravíme další oslavenkyni, tentokrát její Ludmila Tejnorová, slaví 78. narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám, hlavně pevné zdraví a spokojenost v dalších letech přeje manžel Jiří, synové Jiří a Libor s manželkami, vnoučata Michal, Kamila, Jakub, Lukáš, Tereska a pravnučky Jasmínka a Silvinka. PS, ať tě nadále baví práce na zahrádce, sledování televize ze svého oblíbeného křesla a porovnávání letákových akcí v nákupních domech. Prosím zahrát nějakou veselou písničku. Připravena je Třeboňská dvanáctka a míří oslavenkyně jménem Ludmila Tejnorová z Děbolína u Jindřichova Hradce. Všechno nejlepší.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Písničky pro radost. 12 hodin, k tomu 32 minut a teď zdravíme do Malenic k 80. Budeme gratulovat paní Marii Jindřichové. Vše nejlepší k narozeninám, pevné zdraví, spokojenost a radost do dalších let přeje obec Malenice. Paní Marie Jindřichová, věřím, že posloucháte a právě vám k 80. posíláme křídlovanku.

Pokračujeme další gratulací v písničkách pro radost. Dnes se dožívá 80 let paní Božena Kordíková, rozená Kleinová z Českých Budějovic, rodačka z Frahelže. Přejeme ti z celého srdce především pevné zdraví, štěstí, lásku a spokojenost. Ať tě každý další den provází radost, pohoda a mnoho krásných chvil v kruhu nejbližších. Děkujeme ti za tvou lásku a obětavost. Syn Josef a dcera Dagmar s rodinami a manžel Josef, se kterým letos oslavila 59. výročí sňatku. Tolik nádherná a úctyhodná gratulace paní Boženě Kordíkové, rozené Kleinové z Českých Budějovic, rodačky z Frahelže. Písnička zazní hned v zápětí a jmenuje se Pro tátu. Zpívat a hrát budou muzikanti z jižních Čech. A já s dovolením připojím ještě jedno blahopřání. Dnes slaví krásné životní jubileum 80 let dlouholetý člen sboru dobrovolných hasičů Čejkovi, pan Ladislav Turek. Všichni členové spolku Láďovi děkují za vše, co pro hasiče udělal a přeji mu vše nejlepší, štěstí a hlavně pevné zdraví. I pan Ladislav Turek z obce Čejkovi je dnes oslavencem a k těm 80 nám tedy hrají muzikanti z jižních Čech.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Moje milované rádio, prosím vás o zahrátí písničky na 100krát dne 3. září paní Marie Bílkové z Mladějovic k 80. narozeninám. Přejeme jí hlavně zdraví a spokojenost. Velice vám děkuji. S pozdravem Zdeňka Podrázka, Zbyněk a Zbyněček Podrázkých ze Soběslavy. Tolik krásný rukou psaný dopis. My srdečně zdravíme paní Marie Bílkovou z Mladějovic a k 80. nám hned v zápětí zahraje Veselka. Do té doby přečtu ještě jednu gratulaci též k 80. narozeninám, tentokrát do obce Mohuřice. Zdravíme pana Vladimíra Adigamova. Kapičku štěstí, obláček naděje, každý den, ať se na vás někdo usměje. K životnímu jubileu vám zastupitelstvo a obecní úřad obce Slavče u Trhových Svinů přeje zdraví, štěstí, lásku i pohodu. I pro Vladimíra Adigamova je tato písnička a přejeme oběma zmíněným oslavencům jen to nejlepší a krásné narozeniny.

Jižani. Je připravena tato písnička, už za okamžik se rozezní ku potěše paní Marie Miláčkové do kostelní Radouně, tu písničku pošleme. A srdečně vás zdravíme. Přidám ještě jednu dvojgratulaci. Dne 1. září oslavil 89. narozeniny pan František Marek z kaplice Bělidla a 19. září oslaví 87. narozeniny jeho paní Marie Marková. Všechno nejlepší do dalších společných let, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody a božího požehnání přejí děti, vnoučata s rodinami a pravnoučátka Deniska, Evička, Vládík, Sofinka, Kristiánek a Sebastiánek. Všichni vám posíláme velikánskou pusu, máme vás moc rádi. Hrajeme tedy i Františkovi a Marii Markovým k jejich narozeninám. Zdravíme do kaplice a tady už jsou slibovaní Jižani.

písničky pro radost ještě několikero přání odezní z mých úst. Anděla Lacinová z Koubalovy Lhoty slaví 90 let a je tady gratulace do dalších let. Stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody přeje za obecní úřad Klučenice starosta Václav Vozábal. Zdravíme tedy Andělu Lacinovou a přejeme do Koubalovy Lhoty k 90. narozeninám jen to nejlepší. Přidáme ještě jedno blahopřání. Jsou to tentokrát 93. narozeniny a slavit se budou v obci Zálezly. Oslavenkyní je paní Stanislava Pilná. Prosím o písničku pro naši maminku, babičku, prababičku a praprababičku. Hodně zdraví, pohody a radosti k tvým krásným narozeninám přeje celá velká rodina. Máme tě rádi a za vše velký dík. Tolik tedy přání i pro Stanislavu Pilnou do obce Zálezly. 93 let úctyhodných. Přejeme jen to nejlepší. Tady už je brněnská Moravěnka a mámin hlas.

Za námi v písničkách Pro radost s datem 3. září brněnská Moravěnka. A docela zbývá ještě chvilička, čeká nás poslední přání a hrát a zpívat bude Keramička. Hrát budeme paní Helence Blaškové do Prahy. Slaví 97 let. Naše zlatá maminečko, přejeme ti z celého srdce hodně moc zdravíčka, lásky, pohody a božího požehnání do dalších let. Všichni tě máme moc rádi a tobě též za všechnu lásku děkujeme. Dcery Danka a Hela, vnučky s rodinami, zeť Míla a pravnoučátka Matěj, Valinka, Natálka a Eliška posílají velkou pusu. Tolik krásná gratulace paní Helence Blaškové do Prahy k 97. narozeninám. Český rozhlas České Budějovice se samozřejmě přidává s co nejsrdečnější gratulací a úctu posíláme nebo smekáme samozřejmě před tímto krásným věkem. Vše nejlepší. Adéla Jirkalová se loučí a naslyšenou zítra v Jihočeském ránu krátce po 5. hodině.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Soud v Brně zkrátil podmínku jedné ze zdravotnic kvůli smrti studenta při vojenském výcviku ve Vyškově. Horolezecká stěna se stala vítězným projektem participativního rozpočtu mladých v Prachaticích. Minibus Krumbusík na objednání bude pro velký zájem cestujících v Českém Krumlově jezdit další 4 roky. V noci se ochladí až na 13 stupňů, zítra naměříme nejvýše 28. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Za smrt mladíka při vojenském výcviku potvrdil soud dvěma zdravotnictvím podmínku. Jedné z žen krajský soud v Brně podmíněný trest potvrdil, druhého o několik měsíců zkrátil. Obě žádali zproštění viny. Student Univerzity obrany upadl v roce 2023 při cvičení ve Vyškově na zbraň. Později se začal dusit, skolaboval a v nemocnici zemřel. Zdravotnice jeho stav podle soudu podcenily.
2: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu. Ve Vyškově potvrdil oba výroky o vině u obou obžalovaných Ašmínové i Burianové.
3: Shrnuje státní zástupkyně Jana Tronerová, která navrhovala zamítnutí obou odvolání. Zdravotnice Lenka Šmídová u soudu vinu popřela. Po vynesení rozhodnutí ale řekla, že ho bude respektovat.
4: Za daných podmínek jsem udělala všechno, co jsem mohla. To, co bylo řečeno u soudu, bylo nepřesné.
3: Ministerstvu obrany mají ženy podle pravomocného rozsudku zaplatit dohromady zhruba 380 tisíc korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Nová horolezecká stěna vznikne v Prachaticích jako vítězný projekt participativního rozpočtu mladých. Její výstavbu schválila Rada města na svém srpnovém zasedání. Víc doplnila asistentka vedení města Prachatice Eva Suchá.
5: Na klasický participativní rozpočet město vyčlenilo 200 tisíc korun a participativní rozpočet mladých měl k dispozici 50 tisíc korun. Protože v klasickém participativním rozpočtu navržený projekt nesplnil základní podmínky, přesunulo město vyhrazené finance do participativního rozpočtu mladých. Díky tomu vznikne horolezecká stěna v rozšířené variantě.
1: Službu Krumbusík využilo za první rok přes 11,5 tisíce cestujících a doprava na objednání bude v Českém Krumlově pokračovat další 4 roky. Město to uvádí na svém webu. Od září převzal službu nový dopravce, společnost ČSAD Autobusy České Budějovice s novým minibusem. Po půl roce by měl nasadit elektromobil s nájezdovou plošinou. Změnilo se telefonní číslo a čas pro telefonické objednávání jízd. Objednávání prostřednictvím mobilní aplikace zůstává beze změny.
0: Počasí.
1: Páteční ráno bude oblačné, výjimečně se slabou přehánkou. Odpoledne začne mraků ubývat. Později odpoledne přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách nejvýše ke 24. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Policisté vyšetřují nehodu nákladního a osobního auta na silnici 175 u Blatné na Strakonicku a v Českých Budějovicích došlo k nehodě v ulici u Pily. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alma Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spoužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo. Že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím, nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně coby teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl hrát než já, že? Ale určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo, jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil, ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec. Hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí. A oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal, už předtím spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já nejsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký, takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediný, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tak s ahosty povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodl jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že odtamtud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ne,
1: ještě během?
0: Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, že to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probouzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když vy jste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta se potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí,
0: protože... To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácíte?
1: No to budu ještě 30 let třeba.
0: Aha.
1: Ale to není nějak, to nejsou závratné částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho. No.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležité hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaké nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takovej jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc, mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě je trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede, a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsem si všim praktický věci, praktických rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi, a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel odnikud, nic jsem za sebou neměl, a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy, a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts, a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo.
0: Bude to ono. Bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc, od Díl B, který režíroval Honza Pušnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení, a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení, a hned potom jsem hrál v Oddílu B člověka, který nastupuje do vězení, a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolem?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovej, takovou nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk, a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Mm-hmm. Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pociťoval, radost, zodpovědnost, obavy? Jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojilo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kašce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou jsme
0: museli. Už máte ve filmu po celý natáčení toho filmu,
1: jste měl paruku. Ano. Každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyhlenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě to práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufám, že se to trošku změní a že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
1: Já
0: byl?
1: Si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný vůči těm jeho kolegům.
0: Solitér.
1: Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v raném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám ze srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože a nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celý život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví. Takže
0: byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne,
0: užili
1: ne.
0: jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili, že to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní, ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat, proto abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: A bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch?
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herectví jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize a u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar a to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout?
1: Tak uvidíme, co s tím bude, ale já...

0: hrozně,
1: profesního světa?
0: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další. Jako.
1: Takže. Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těch dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
0: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže, ale já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v Osamělém blokově to je tak někde na půl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
1: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
0: Tak tam se vlastně jako tam se nabízí to využít to herectví, že, pro tu roli. Čekaj, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
1: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
0: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takový lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afghánistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčel samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
1: Takže jste pak byli přesvědčiví.
0: To posoudí asi diváci,
1: no,
0: ale...
1: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na Osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
0: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vrah Jaroslav Hejna, odsouzený na doživotí, zůstane ve vězení, rozhodl soud. Město Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska v Blansku. Táborský tabuk nabídne až do neděle setkání se spisovateli a jejich vydavateli. Zítra bude zpočátku oblačno, později odpoledne začne oblačnosti ubývat. Teploty do 28 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi. Šumperský soud dnes zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 Pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko odkoupí město Kaplice na Českokrumlovsku. Zastupitelé o plánu rozhodli na srpnovém zasedání. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
2: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
0: Vývoj návesních kaplí jižních Čech a přilehlé Moravy představí nová výstava v Českých Budějovicích. Lidé ji můžou navštívit v radniční výstavní síni v Českých Budějovicích až do 2. listopadu. Seznámí se nejen s dobovým vývojem kaplí, doplňuje jeden z autorů výstavy Pavel Hájek z Národního památkového ústavu.
3: Ve vitrínách jsou některé předměty, které sloužily pro klání mší. Jako hlavní exponát jsme nainstalovali fiktivní oltář, aby měli srovnání mezi venkovskou tvorbou a těmi oltáři ve farních kostelech.
0: Dánská tajná služba odhalila přípravu sabotáží v zemi. V rozhovoru pro dánský deník Berlinske to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET. Zároveň upozornil, že Rusko využívá nic netušící dánské občany.
4: Ruské tajné služby podle Emila Grasolma nabízejí na sociálních sítích brigády, které zahrnují například focení různých provozoven. Tato data pak používají při přípravě sabotáží. Konkrétní počet případů nebo jejich cíle Grasolm neuvedl, ruské tajné služby podle něj ale mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. Společnosti proto vyzval, aby posílili své zabezpečení. Na rozdíl od předchozích varování, podle tajné služby už nejde jen o obecný zájem ruských tajných agentů, ale o přípravu konkrétních operací. Za poslední měsíc zaznamenalo sabotáže také Německo, Itálie, Bulharsko, Polsko nebo třeba Estonsko. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Ve věku 61 let zemřel básník, kulturní publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Vydal řadu básnických knih, za sbírku Světlo v ráně získal v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Je také autorem knižních rozhovorů s hudebníkem Davidem Kolerem nebo moderátorkou Danielou Drtinovou.
1: Počasí.
0: Páteční ráno bude oblačné, výjimečně slabé přehánky. Odpoledne začne mraků ubývat. Později odpoledne přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách nejvýše ke 24. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě osobního a nákladního auta došlo na silnici 175 u Blatné na Strakonicku. Ke střetu autobusu s cyklistou došlo v ulici Lidická v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku a autobus s osobním autem se střetl v ulici na Parkánech v Táboře. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Zářivě oranžové a žluté květy lichořeřešnice zdobí nejen dnu zahradu. Tahle kráska ale není jenom okrasnou rostlinou. Jaké účinky má na lidské zdraví, prozradíme už za chvíli. A poslední let armádního albatrosu dnes ukončil jeho desítky let dlouhou službu v české armádě. Nově ho budou moct letečtí nadšenci vidět v leteckém muzeu. V této hodině se tam vydáme. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Zahraje nám skupina Olympic. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Lichořeřešnice patří mezi bylinky, které si našly místo nejenom v zahrádkách, ale také v domácích lékárničkách. Tradičně se využívá při potížích s močovými cestami, dýchacími cestami i na podpory obrany schopnosti organismu. Jaké účinné látky obsahuje, jak ji správně používat a proč stojí za to pěstovat ji doma? Tak více se dozvíte z rozhovoru redaktorky Hanky Šoberové s bylinkářkou Silví Hovorkovou.
1: Lichořeřešnice není naše, pochází z Jižní Ameriky a ona je úžasná v tom, že ona je strašně nenáročná. Ona jako se chytí všude, kde prostě jí je dobře a mají lidi rádi, tak ona se tam jako velmi ochotně chytí. Hodně lidí se jí třeba pěstuje jenom v truhlíku a ona tam taky krásně přežívá, taky se jí tam daří. Plno lidí má třeba jenom na kompostu, ona ten kompost tak jako pěkně poroste a udělá hezký. Plno lidí má na záhoně, tak jak má být, ale i třeba mezi zeleninou, protože ona tím, že obsahuje sirný látky v sobě, tak ona i odpuzuje hmyz, takže je dobrý si jí mezi tu zeleninu vysadit.
2: My si budeme ale lichořeřešnici hýčkat hlavně z toho důvodu, že je zdravá, je léčivá. Na co ji použijeme?
1: Lichořeřešnice je úžasná v tom, že dokáže v těle bojovat se všema bakteriema, virama, mykózama a se vším, jakoby, co do toho těla nepatří. Dá se o ní říct, že to je vlastně jedno z nejsilnějších přírodních antibiotik.
2: Dělají se třeba i nějaké studie, co se týká bylin, třeba konkrétně, když bude řeč o lichořeřešnici?
1: Lichořeřešnice se poslední dobou hodně zkoumá, protože se začíná zjišťovat, že ona je leckdy v tom boji úspěšnější. A ona to dělá tak, že běžný antibiotika umí zamknout těm bakteriím jakoby ty dveře a zamezit jim vstup a mají na to jeden klíč. Ale ta lichořeřešnice umí ty dveře zamknout na lepší zámky a na víc zámků. Takže když si ty bakterie dají to nějaký náhradní klíč, tak ta lichořeřešnice to umí posichrovat ještě z ostatních a z dalších zámků. Takže někdy bývá úspěšnější a teď se zjišťuje vlastně, jak to dělá a jak to využít k výrobě léčiv a léků.
2: Když už budeme mít lichořeřešnici na zahradě, tak jak ji zpracujeme?
1: Dá se vlastně zpracovávat úplně celá ta rostlina. Já osobně to vyrábím tak, že vezmu úplně celý ten stvol s listy, s květy a i když jsou tam třeba už i ty semínka, tak to celý nakrájím, dám to do sklenice, tu sklenici je zavařovací naplním tak do 2/3 a zaleju to dobrým alkoholem. Tím teď myslím, asi úplně nejlepší je domácí pálenka, domácí slivovice. Zaleje se to, aby nic nevyčuhovalo, aby to celé bylo ponořený a nechám to 2 až 3 týdny vlastně luhovat, aby se ty účinné látky uvolnily do alkoholu, pak se to předsedí a tinktura je hotová. A je to asi nejrychlejší a nejúčinnější zpracování lichořeřešnice.
0: Je prostě důkazem, že někdy se za nápadnými květy skrývá mnohem víc než jenom krása. A možná vás inspiruje, abyste ji příští rok našli místo nejenom na záhoně, ale třeba i ve své domácí bylinkové výbavě.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Kulaté 60. výročí letos slaví mezinárodní soutěž Concertino Praga, kterou pořádá Český rozhlas spolu s Akademií klasické hudby. Prestižní přehlídka pro mladé hudebníky, hudební talenty zná své letošní finalisty. A tradičně už brzy také zamíří na jih Čech. My jsme si o ní v našem dnešním dopolední vysílání povídali s ředitelkou sekce korporátní podpory a vnějších vztahů Českého rozhlasu Kateřinou Konopáskovou, s producentkou soutěže Concertino Praga Simonou Hopfingerovou a také s letošním finalistou dechové kategorie Sebastianem Krecanem. Právě teď si můžete poslechnout část rozhovoru.
1: Sebastiane, jaký je to pocit být vůbec prvním trombonistou, který se představí ve finále Concertino Praga? Říkám si, že to asi nebude úplně špatné.
2: Tak pocit je to samozřejmě krásný a já jsem moc rád, že právě já můžu vlastně odprezentovat trombon v této soutěži jako poprvé.
1: Vy jste ale začínal na klavír, pokud se nepletu. Je to tak?
2: Začínal a vlastně byly to jako dobrý začátky pro mě, protože jsem si v hlavě uspořádal různý akordy, harmonie, jak ta hudba vlastně má celkově znít a byl to velice dobrý začátek.
1: No ale co vás přivedlo právě k tomu trombonu?
2: Tak trombon mě vlastně fascinoval už od dětství. Říkal jsem, ještě když jsem nehrál na trombon, tak jsem řekl rodičům jednu větu. Chtěl bych tloubit na to, jak se to tahá. A takže jako vlastně už od toho dětství jsem tím byl hrozně fascinovaný tím stylem té hry, jak se vlastně snížec pořád vytahuje, zatahuje, kde jsou ty tóny, jak je hledat a tak. Takže jsem byl hodně zaujatý a zajímalo mě to.
1: To finále se uskuteční 17. a 18. září v Praze, tedy ještě jednou upřesním, finále letošního ročníku kulatého 60. Concertina Praga. Otázka pro Simonu Hopfingerovou, která to má primárně na starosti, tak kde přesně se to finále odehraje a na co se mohou posluchači těšit?
3: Tak finále dechové kategorie, kde vystoupí i Sebastian, se koná 17. září na Pražské konzervatoři. I vlastně v této kategorii budeme mít dvě česká želízka v ohni a to mě vždycky velmi těší, že se tam někdo z těch Čechů objeví. Kromě Sebastiana tam bude ještě trumpetista Vojtěch Stejskal. Další finále bude hned den poté, a to 18. září v Rudolfínu, a i zde budeme mít dva zástupce, českou klavíristku Valentínu Ibridži a violončelistu Tobiáše Balkovskýho. Děti na těch koncertech doprovodí orchestry, v tom případě té dechové kategorie to bude Prague Philharmonia pod vedením Marka Ivanoviče a v finále v Rudolfínu doprovází symfonický orchestr Českého rozhlasu a ten bude dirigovat
4: pan dirigent Šedivý.
3: Marek Šedivý, ano, děkuji.
1: Otázka pro Simonu Hopfingerovou. Měli bychom určitě na tomto místě zmínit, kdy tedy mohou posluchači navštívit tu jeho českou část festivalu Concertino Praga. Já jenom trošku odbočím, je zajímavé a určitě to taky není náhoda, že vlastně každoročně a stejně tak i letos se ta jeho česká část vlastně až na jednu výjimku Concertina Praga odehrává v historickém prostředí jeho českých hradů a zámků. Je to tak?
3: Je to tak. Letos se mohou na nás těšit posluchači v Třeboni, to bude hned v pondělí 21. září. Tam budeme koncertovat na zámku. V Táboře budeme v úterý 22. září. Tam ten koncert probíhá na Střelnici. 23. září nás bude hostit panství Bechyně a závěr festivalu se odehrává v pátek 25. září v Jindřichově Hradci, který je dlouhým podporovatelem soutěže.
0: Celý rozhovor o letošním jubilejním ročníku Concertino Praga je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. V bývalé celnici na česko-rakouské hranici plánuje Nová Bystřice muzeum 20. století. Jeho expozice má prostřednictvím konkrétních lidských příběhů připomenout proměny pohraničí od rozpadu Rakouska-Uherska přes poválečné období a železnou oponu až po znovu otevření hranic. O tom, co přesně v muzeu představit, diskutují historici z Česka a Rakouska.
1: Moje babička vyrostla tady v regionu jako v Novobystřicku před válkou ještě. A my jsme vyrostli pak s hranicema v nedalekém Kolcu, to jsou 17 kilometrů. Kvůli tomu jsme úzce spojení s tu Českou Kanadou vlastně.
2: O tom, jak budoucí expozici pojmout, diskutovali na prvním setkání čeští a rakouští historici. Jeden z přístupů představil Niklas Persi.
1: Můj příspěvek byl o tom zachytnout nebo představit, jak vlastně šili ty lidé tady v tom regionu v průběhu 20. století, tak ne ta vysoká politika, ale ten každodenní život.
2: Hranice přitom během jediného století několikrát zásadně změnila význam. Vysvětluje historik Jiří Dvořák.
3: Do toho roku 18 to byla v podstatě hranice mezi Horním Rakouskem a Dolním Rakouskem, prostor Českým královstvím, čili Čechy a Morava, kdežto od roku 18 ta zemská hranice se stala státní hranicí, stala se zároveň celní hranicí.
2: Nová hranice zasáhla do běžného pohybu lidí a zboží.
3: Finanční stráž, která vznikla za účelem toho hlídání cla a všech těchto věcí, tak ta pochopitelně bránila tomu přirozenému přesunu. Takže tady potom vznikly pašerácké stezky.
2: Po druhé světové válce se obyvatelstvo pohraničí znovu výrazně proměnilo. Německy mluvící obyvatelé odcházeli také do sousedního Rakouska. A to někdy dost neobvyklým způsobem, popisuje Jiří Dvořák.
3: Pokud se stěhovali do Rakouska, kteří tady byli usídleni, tak někdy dokonce využili sovětských vojáků, kterým za šnaps přijeli s autem a oni to všechno odstěhovali. Že to byli Sověti, tak naši jim nic neudělali, dostali to přes hranice. Tak i takovýhle příběhy se odehrávaly.
2: Po nástupu komunistického režimu se pohyb přes hranici postupně téměř zastavil.
3: Hlavně potom v roce 55, kdy Sověti odtáhli z Rakouska, tak se tady budovala pořádně ta železná opona, to, co bylo na té západní hranici mezi Německem a tehdejším Československem, jo, kdy tam do těch drátů pouštěli elektřinu a tak dále, tak to se začalo objevovat i tady.
2: Dnes je hranice znovu volně průchozí a budovu někdejší celnice získala Nová Bystřice od státu a po letech hledání využití v ní chce vytvořit muzeum. Nad jeho podobou diskutují tři pracovní skupiny a jako první právě historici vyjmenovává nezávislý starosta Nové Bystřice Jiří Zimola.
4: Budou nasledovat ještě další dvě pracovní skupiny, kurátoři a designéři, kteří budou říkat, jak bychom to mohli prezentovat. No a pracovní skupina odborníků na cestovní ruch, kteří by měli také říct, pro koho to budeme dělat a správně to zacílit.
2: Jejich závěry pak dostanou projektanti, kteří z nich do konce května příštího roku vypracují studii. Z Nové Bystřice Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Na parkovišti svatého Floriána v Jindřichově Hradci dnes stojí speciální testovací sanitka. Přijít může kdokoliv a bez objednání. Stačí několik minut a kapka krve z prstu, aby zdravotníci otestovali zájemce na HIV, syfilis a žloutenku typu B a C. Některých z těchto infekcí přitom podle údajů Státního zdravotního ústavu v Česku přibývá. Na místě je i naše reportérka Eva Marvanová. Pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Tak první zájemci sem přišli hned v jednu hodinu, jakmile se dveře sanitky otevřely. A od té doby se tady lidé průběžně střídají. Zajímavé je, že jsou opravdu všech věkových kategorií a přicházejí z různých důvodů. Někdo šel kolem, uviděl sanitku, přišel ze zvědavosti, dorazila třeba i skupinka studentů zdravotnické školy, čistě preventivně. Přicházejí samozřejmě i lidé, kteří žijí rizikovým způsobem života, užívají drogy nebo často střídají sexuální partnery. Ale třeba také lidé, kteří si na dovolené nechali udělat tetování nebo piercing a zpětně si nebyli jistí hygienou salonu. Takže rozhodně nejde jen o nějakou úzkou skupinu lidí.
1: Jak je na tom vůbec Česko s výskytem těchto infekcí, přibývá jich?
2: Tak třeba žloutenky typu C letos přibylo poměrně výrazně. Za prvních 7 měsíců evidoval Státní zdravotní ústav 1155 případů. Ve stejném období loni jich bylo 826 a dlouhodobě roste taky počet případů syfilis. A vzestupný trend sledují odborníci i u nově diagnostikovaných případů HIV. Česko sice stále patří mezi země s relativně nízkým výskytem HIV, přesto loni zdravotníci zachytili 293 případů, tedy zatím nejvíc za jeden rok.
1: A co člověka čeká, když se rozhodne přijít?
2: Tak já jsem to zkusila a od vyplnění krátkého dotazníku po odběr to trvalo asi 8 minut. Samotný odběr je jenom také malé píchnutí do prstů, skoro vůbec nebolí. Jeden tip ale předám od zdravotníků, před odběrem je dobré hodně pít, pomůže prý i káva, aby krev dobře tekla. Tak já jsem splnila obojí, takže z jednoho malého píchnutí bylo krve klidně na několik testů. A tady dělají jenom dva, vypadají trochu třeba jako testy na covid. Zdravotník na ně kápne krev a pak už se čeká. Výsledek je do 15 minut. Může přijít SMS-kou, člověk si ho může vyzvednout online nebo na něj může počkat a nechat si ho říct osobně. Pokud vyjde pozitivní, musí ho ještě potvrdit laboratorní vyšetření. No a právě to čekání na výsledek je podle zdravotníků na celém testování to nejhorší. Můžu potvrdit.
1: Jindřichův Hradec je první zastávkou, kam sanitka zamíří dál.
2: Tak další možnost budou mít lidé 21. září v Prachaticích, potom 25. září ve Strakonicích a poslední jihočeská zastávka bude 6. října v Českých Budějovicích. Všude platí totéž, testování je zdarma, anonymní a bez objednání.
1: Říká redaktorka zpravodajství Eva Marvanová, která děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zahrajou Mňága a Žďorb. Letecké muzeum Kbely má nový cenný exponát. Do svých sbírek totiž převzalo armádní Albatros. Letoun s označením L-39C sloužil desítky let k výcviku nových pilotů jako předstupeň před bojovými proudovými letouny. Za dobu provozu Albatrosy absolvovaly asi 33 tisíc letů a vycvičilo se na nich na 200 pilotů českých vzdušních sil.
1: Poslední okružní let nad Českem. L-39C Albatros v šedé barvě se žlutým čumákem v doprovodu dalších dvou proudových letounů vzlétl v Pardubicích. Přelétl třeba nad vojenskou základnou v Čáslavi nebo nad svým výrobním závodem Aerovodochody a doletěl až sem na vojenské letiště ve Kbelích. Pilot dělá elegantní otočku a přistává. A naposledy roluje po runwayi. Tenhle motor teď vypíná úplně naposledy. Znovu už ho nikdo nenastartuje.
2: Pane řediteli, hlásím ukončení provozu L-39C celové státního podniku.
3: Pane řediteli, gratuluju k oficiálnímu poslednímu letu L-39 jak zapsání do historie.
2: Děkujeme.
1: Hlásí ředitel Pardubického centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček a gratuluje mu ředitel státního podniku LOM Praha Jiří Protiva. Poslední pilot Albatrosu a letecký instruktor Ján Hromník zapisuje do deníku přípravy letadla závěrečný záznam.
4: Doba letu 55 minut a mali jsme tam 3,0G. Přetažení maximálně, které jsme tam za letu dosáhli, to bylo při tom rozchodu, jsem to trošku vytáhl. Viděli jsme kus České republiky. Naštěstí všechno proběhlo v pořádku. Pocit toho je to smutné, no. Bude mi to chýbat.
1: Při výcviku sedí žák na místě vepředu, instruktor sedí za ním. Svůj čas v kokpitu Albatrosu Ján Hromník odhaduje na asi 2500 letových hodin.
4: My to počítáme v podstatě na počty přistátí a těch mám víc jako 3000, ale kolko bylo poměr z předného albo z zadného sedadla, to vám nevím povedať. No nejtěžší je pro nich bývá většinou ta adaptace na větší rychlost, protože dovtedy lietají povedzme 180 km za hodinu. My 180 km za hodinu letíme na pristátie, takže stále jsme 2,5-3násobně rychlejší, jak dovtedy byli zvyknutí.
1: Poslední desítky metrů obstarává postarší traktor Zetor, který Albatrose odtáhne do areálu Leteckého muzea ve Kbelích na jeho nové místo. A v čem je tedy letoun unikátní, vysvětluje Ondřej Koukol z Aerovodochody.
5: Ta jeho koncepce se osvědčila pro výcvik těch kadetů. Ten letoun je nezáludný, dokáže odpouštět nějaké chyby. Jeho aerodynamická koncepce je velmi vhodná pro ten výcvik. Jeho letové parametry a výkony jsou přesně to, co vlastně kadet potřebuje od přechodu z vrtulových letounů, než přejde na nadzvukové stíhací letouny.
1: Letoun je taky velmi robustní, dokáže startovat i z nespevněných letišť a dostal se tak do 40 zemí po celém světě. Pro muzeum jde o cenný přírůstek do rodiny proudových letounů ve sbírce, říká ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.
6: To C je unikátní to, že to byl skutečně let.

0: tou, na kterém se vycvičily stovky a stovky našich vojenských pilotů. A je to letoun, který je živou legendou těch posledních dekád českého letectva. Jsou tady další typy tohoto letounu. Vlastně to navazuje všechno. Máme tady Delfíny, L-29, L-39, no a jednou věřím tomu, že ten Skyfox tady bude taky.
1: Právě L-39NG Skyfox je generační následník, který ve výcviku nových pilotů nahrazuje Albatrosy. Pro expozici první generace proudových letounů chystá letecké muzeum ve Kbelích nový hangár. Hotový by měl být asi do 5 let. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Změna způsobu financování, ale i výrazné omezení financí. To by pro Český rozhlas a Českou televizi znamenalo zrušení koncesionářských poplatků, které chystá vláda Andreje Babiše z hnutí ANO. Ta už začala naznačovat, že chystaný návrh zákona do konce letošního roku schválit nestihne. Jsou změny ve financování veřejnoprávních médií ohrožením demokracie a je v této otázce už definitivně rozhodnuto. V pořadu, o čem se mluví, se zeptáme zástupce šéfredaktora serveru Mediář.cz Jana Potůčka. Naleďte si nás ve čtvrtek 3. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. Poslechu zve Matěj Vodička.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ-karty. Pacient v ní najde třeba informace o preventivních prohlídkách nebo očkováních. Ve sběrném dvoře v Bernarticích na Písecku vznikne nové reuse centrum. Táborský tabulk nabídne až do neděle setkání se spisovateli a jejich vydavateli. Zítra bude zpočátku oblačno, odpoledne se začne přechodně vyjasňovat. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V nové verzi mobilní aplikaci EZ-karta si můžou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo Ministerstvo zdravotnictví v září. Každý pacient by tak měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
2: A nejenom jeho, ale třeba i jeho dětí, anebo třeba si může do té aplikace dát i své starší rodiče, tak aby měl možnost například kontrolovat, že mají nárok na absolvování nějaké preventivní prohlídky.
1: Pacient v aplikaci najde, jaká vyšetření už absolvoval, nebo na jaká má nebo bude mít nárok. EZ-karta nově zobrazuje taky data o darování krve, lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy. Zatím spolupracuje ale jen se zhruba 30 nemocnicemi. Další se budou postupně přidávat. E-žádanky na všechna specializovaná vyšetření by měly začít fungovat do konce roku 2027. V areálu sběrného dvora v Bernarticích na Písecku budou dvě nové skladovací haly. Městys začne s jejich výstavbou za 5 milionů korun na podzim. Využití nových prostor popsal starosta Pavel Souhrada z ODS.
3: To bude sklad na kontejnery, to vytříděn zboží, třeba papír a plasty. Jedna ta skladovací plocha bude sloužit i jako reuse centrum. Tam se nechá vytřídit to, co je ještě použitelné a co by ještě někomu mohlo posloužit.
1: Velký knižní trh v ulicích, výstavy nebo řemeslné dílny nabídne až do neděle festival Tabuk v Táboře. Letos se zaměří na profese spojené s vydáváním knih. Zároveň ale nabídne četná setkávání se spisovateli, dodává pořadatel festivalu Tabuk Juraj Horvát.
4: Ty nakladatelé přijíždějí se svými autory, taky se podílejí na programu, my tomu říkáme dobrá úroda, prostě toto se urodilo dobrého v zemích českých, moravských a taky celý v střední Evropě a dál, protože my se snažíme prostě nebýt festival jenom jakoby lokální.
1: Městské muzeum a galerie Vodňany zve na vernisáž výstavy kreseb Terezy Čermákové s názvem Tenkrát na lomečku. Začne dnes v 17 hodin. Výstava potrvá do 30. října. Soud ve Vietnamu udělil 11 lidem trest smrti za obchod s drogami. Dalších 20 poslal na doživotí do vězení. Verdikty padly v kauze z roku 2023. Policie tehdy odhalila 4 letušky, které v tubách od zubní pasty pašovaly přes 10 kilogramů drog. O ukrytých narkotikách podle úřadů nevěděli. Prokuratura v případu obžalovala celkem 227 lidí.
0: Počasí.
1: Páteční ráno bude oblačné, výjimečně slabé přehánky. Odpoledne začne mraků ubývat. Později odpoledne přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí až na 28 stupňů, na horách nejvýše ke 24. Vítr bude mírný jihozápadní až západní a biozátěž na 2. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Jak už jste slyšel ve zprávách, tak tábor se opět proměnil v centrum všech milovníků knih a malých nakladatelů. Začal festival Tabůk. Na místě máme i našeho regionálního stopaře a už za chvíli se s ním spojíme. Také navštívíme živou laboratoř ze dřeva. Česká zemědělská univerzita postavila speciální dřevostavbu, která poslouží studentům i vědě. Z písniček, které nestárnou, tady bude Marta Kubišová. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Stopař. Živě přímo z terénu.
1: Autorská čtení, akce pro děti i knižní trh nabídne festival malých nakladatelů Tabuk. V Táboře začal právě dnes. A z místa se hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já jsem teď v Truhlárně v Lucínově ulici, kde je hodně živo dneska celý den, protože je tady speciální workshop, speciální program, který patří knihovnicím a knihovníkům z celé republiky. Je tu totiž profesionální den s názvem Oko do světa. Dopoledne tu na tomhle workshopu byla třeba spisovatelka Petra Hůlová, teď o své práci mluví zahraniční hosté. Jinak zbytek organizátorů a příznivců festivalu se sem za chvilku začne blížit z Čelkovické návsi, kdy začne procházka po pozůstatcích staré krajiny. Pak je tady večer v 18 hodin vernisáž výstavy a ten program se rozjede naplno. Ten letošní ročník se nese ve znamení skromnosti, protože skromnost je tématem letošního 13. ročníku. Jak mi řekli organizátoři, tak skromnost totiž přirozeně souvisí s knihou jako s objektem a s profesemi, které se s uměním knihy úzce vážou.
1: Petře, jak vypadá program zítra a o víkendu?
2: Tak ten program je opravdu nabitý. Zítra dopoledne nabízí festival bohatý program pro táborské i přespolní školy. Od 13:00 pak v ulicích Pražská a Lucínová se otevře tržiště knih a program pro všechny generace. A já jsem teď tady už s hlavní organizátorkou a z duší celého festivalu Terezou Horvátovou, tak ji nechám vybrat pár tipů, na co by posluchače pozvala.
3: Jak už jsem vám říkala, tady soukromně, tak vlastně není žádná akce, která by byla větší nebo lepší nebo krásnější. Prostě letos, protože máme skromnost, tak jsme to celé koncipovali jako spoustu malých, drobných zastavení. Ale já vám můžu říct, kde budu já. Takže ráno budu na akci, která je vlastně úplně soukromá. Bude se setkání 4 básníků, kteří budou tak jak jsem si to představovala, vzájemně si číst a psát o zahradě, ve které se octnou na několik hodin. A výsledek té práce potom si budete moct poslechnout v 15 hodin po přednášce Heleny Honkopové, japanistky, která trošku nás uvede do kontextu toho, jak dřív japonští básníci vlastně se spolu setkávali právě někde na veřejných místech nebo neveřejných. A tak to bude třeba na cestě, tím otevřeme cestu, ale bude samozřejmě i mnoho dalších věcí. Další věc, kterou bych chtěla vypíchnout, je, že my jsme jako takového vzácného hosta pozvali nakladatelství Opus. Udělali jsme to tak, že jsme prostě se víc zaměřili na knihy tohoto martinkovického nakladatele, který vydává jenom 2-3 knihy za rok, ale vlastně všechny ty knihy jsou nádherné. A udělali jsme prostě pár akcí, které s jejich knihami souvisí. Například tedy setkání s Michaelou Jakobsenovou, která překládala knihu Christine Lavante, vlastně knihu poezie Christine Lavantové, což je rakouská básnířka, která už zemřela, ale pro mě to byl takový důležitý dotyk toho, té poezie, kterou bych ráda chtěla číst ve svém životě.
2: To byla Tereza Horvátová a já na závěr doplním, že ten program je opravdu nabitý a najdete ho podrobně na stránkách festivalu, to znamená www.tabuk.cz.
1: Z Tábora se do vysílání přihlásil náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka zůstane po dnešním rozhodnutí okresního soudu v Šumperku ve věznici. Hejna je doživotně odsouzený za 3 loupežné vraždy a žádal o podmíněné propuštění. Argumentoval, že chce své činy alespoň částečně napravit a vést slušný život. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka, který byl k doživotí odsouzen v Česku. V soudní síni byl i náš reportér Michal Poláček, kterého teď vítáme vysílání. Hezké odpoledne, Michale.
1: Pěkný den. Jaroslav Hejna z Písecka k okresnímu soudu v Šumperku nedorazil. Je ve výkonu trestu ve věznici na nedalekém Mírově a právě proto se jeho žádosti o podmíněné propuštění věnoval šumperský soud. Hejna tak vypovídal přes videopřenos. Je odsouzený k doživotnímu vězení za 3 loupežné vraždy. 2 z nich spáchal na Písecku a 1 pak v Praze. Odsouzený byl definitivně v roce 2005. Za mřížemi strávil víc než 22 let.
0: Michale, čím odsouzený muž při své žádosti o propuštění argumentoval?
1: U soudu připustil, že spáchal něco nenapravitelného, ale že to chce svým dalším životem a prací alespoň částečně napravit. Podle jeho slov mu jde o to vést slušný život. Argumentoval, že má do začátku i naspořené peníze, slíbenou práci a taky bydlení. A na svobodě chce prý pracovat, vytvořit si vlastní zázemí a také zmínil, že chce být konečně dobrým synem pro své stárnoucí rodiče. Soud nakonec po několika hodinovém jednání jeho žádost zamítl. Pokračuje mluvčí okresního soudu René Braun.
2: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl. Stejně tak nepřijal záruku za odsouzeného, kterou dával spolek v tomto řízení, a tedy ta žádost jako celek byla zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí si odsouzený podal stížnost hnedka na místě a státní zástupce se stížnosti vzdal.
1: Rozhodnutí soudu zatím kvůli podané stížnosti nenabylo právní moci. Obhájce Jaroslava Hejny ji nyní sepíše a pokud bude jeho stížnost odůvodněná, bude se případu věnovat Olomoucký krajský soud.
0: Obhájce právo na stížnost uplatil hned po rozhodnutí soudu přímo v soudní síni. Proč?
1: Obhájce Josef Sedláček je přesvědčený, že Jaroslav Hejna splnil zákonné podmínky pro podmíněné propuštění a také má za to, že by na svobodě dokázal žít v mezích zákona. Sporným bodem dnešního soudního jednání se podle obhájce Josefa Sedláčka stal znalecký posudek od psychologa.
3: Spornou otázkou se ukázal být znalecký posudek, kdy tedy obžaloba má za to, že znalecký posudek tu pozitivní prognózu odsouzeného vylučuje. Já mám za to, že toto ze znaleckého posudku nevyplývá, kdy znalec řekl, že ty asociální rysy jsou upozaděné, jsou umenšené, lze nalézt ten pozitivní vývoj i to, že další výkon trestu by v podstatě už k žádné další resocializaci nepřispěl.
0: Jaroslav Hejna byl odsouzen za 3 loupežné vraždy na Písecku a v Praze. Michale, připomeň, o jaké případy se jednalo.
1: Nyní 45-letý Hejna v roce 2003 zastřelil v lese mezi Božeticemi a Vlksicemi u Milevska 43-letého Vietnamce a společně se svým komplicem Markem Dohnalem ho zakopali v lese. Stejně skončil 30-letý podnikatel, kterého Hejna zastřelil ve své chalupě v Božeticích a opět s pomocí Dohnala zakopal na břehu říčky Smutná. Třetího muže zavraždil Hejna sám v jeho pražském bytě v ulici Na Příkopě, a to 2 ranami do týla. Všechny vraždy měly podle soudu zjištný motiv.
0: Tolik reportér zpravodajství Michal Poláček. Michale, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, živá laboratoř postavená z českého dřeva. Tak to je nová lesovna, kterou dnes otevírá Česká zemědělská univerzita. Je to budova pro výuku studentů, zároveň originální učebnice nejnovějších dřevěných konstrukcí a také plná vědeckých měřících čidel.
1: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
2: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přicházíme k lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
1: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
2: Přízemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu nesou nejmodernější dřevěné konstrukce.
1: CLT panel je dřevěný panel z několika slepených vrstev. Tady vidíme u vstupu přímo ukázku toho.
2: Není to překližka, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva. Každá je tlustá několik centimetrů.
1: Laicky můžeme říct, že to jsou křížem lepené latě.
2: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
3: V rámci fakulty řešíme prakticky od semínka až po dřevostavbu, stárnutí toho dřeva, kombinaci dřeva a jiných druhů materiálu.
2: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách, vysvětluje Martin Prajer.
1: Cílem bylo právě mít živoucí laboratoř, která umožňuje v reálném čase sledování konstrukce ve vztahu jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu, tak aby si uchovalo své vlastnosti.
2: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě předtím, než byla hotová. Studenti ji mohli pozorovat, jak od základů vyrostla za necelý rok a jak se jí stavebníkům podařilo doslova zasadit do okolí.
1: Tady si všimnete, že okolní zeleň nebyla stavbou vůbec dotčena, ty borovice, které dosahují výšky střechy.
2: A jsou těsně vedle budovy.
1: Jsou těsně vedle budovy. Dřevostavba má daleko nižší zátěž pro své okolí při stavbě.
2: Dřevěná nosná konstrukce přitom byla hotová za 19 dní.
1: Veškeré dřevo naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
2: A další dřevo poroste i přímo z lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
4: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
5: Změna způsobu financování, ale i výrazné omezení financí. To by pro Český rozhlas a Českou televizi znamenalo zrušení koncesionářských poplatků, které chystá vláda Andreje Babiše z hnutí ANO. Ta už začala naznačovat, že chystaný návrh zákona do konce letošního roku schválit nestihne. Jsou změny ve financování veřejnoprávních médií ohrožením demokracie a je v této otázce už definitivně rozhodnuto. V pořadu, o čem se mluví, se zeptáme zástupce šéfredaktora serveru Mediář.cz Jana Potůčka. Naleďte si nás ve čtvrtek 3. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. Poslechu zve Matěj Vodička.

0: Pomalu a jistě se blíží víkend. Na jaké počasí se můžeme těšit, tak to se dozvíme právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Petr Freebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pojďme rozebrat konec tohoto týdne, co se týká počasí. Nejdříve, jak bude v noci a zítra, to znamená v pátek.
2: V noci a ráno očekáváme převážně oblačno a pouze ojediněle se vyskytnou přehánky. Zítra odpoledne pak oblačnosti začne ubývat a později odpoledne a večer se přechodně vyjasní. Zítra nás také čeká nejteplejší den tohoto týdne. Před studenou frontou k nám bude proudit teplý vzduch od jeho západu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia a maximální denní mezi 25 až 28 na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je na dvojce, střední zátěž.
0: Nyní se podíváme na víkend, co nás čeká v sobotu.
2: V sobotu během rána přes naše území přejde studená fronta, odpoledne pak naše území ovlivní tlaková výše, která přes naše území bude postupovat od západu. Již během noci tedy bude od severu přibývat frontální oblačnosti a srážek. K ránu tedy očekáváme zataženo s deštěm nebo přehánkami postupně na celém území kraje. Ojediněle se navíc může vytvořit i bouřka. Odpoledne pak od severu oblačnosti začne opět ubývat, a to až do vyjasnění, a srážky budou ustávat. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 16 stupňů Celsia a maximální denní kolem 21 stupňů Celsia, takže ty maxima nám za studenou frontou relativně klesnou. A vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: Petře, v neděli se můžeme těšit na sluníčko?
2: Je to tak, bude jasno až polojasno a k ránu se ojediněle můžou tvořit mlhy. Nad naším územím se bude nacházet tlaková výše. Teploty budou ty minimální mezi 12 až 8 stupni Celsia a v údolí mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže noc bude relativně chladná. Maxima potom budou kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, západních směrů do 4 metrů za sekundu a odpoledne se bude měnit na severní až severovýchodní.
0: A nakonec přidáme pondělí.
2: V pondělí očekáváme jasno až polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Minimální teploty budou mezi 11 až 7 stupni Celsia, v údolích při vyjasnění až 4 stupně Celsia a maxima potom kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihovýchodní, na Šumavě jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Petr Freebauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Po 5 letech zavítal herec Martin Pechlát na otáčivé hlediště v Českém Krumlově, aby oprášil inscenaci Da Vinci v režii Petra Zelenky. Jak se představiteli několika filmových i seriálových postav hraje v zámecké zahradě? Co má s hlavním hrdinou, tedy Silviem, společného? A co ho čeká, nebo spíš nečeká v nadcházející divadelní sezóně? Tak nejen o tom si s Martinem Pechlátem popovídáme v pátek 4. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. Poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Jihočeský kraj vybuduje třetí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jindřichově Hradci. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily. Horolezecká stěna se stala vítězným projektem participativního rozpočtu mladých v Prachaticích. Zítřejší obloha bude zpočátku oblačná, odpoledne začne oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýše 28 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Třetí zázemí pro děti odebrané z rodin kvůli nezájmu rodičů nebo týrání vybuduje Jihočeský kraj. Radní dnes rozhodli, že vznikne v Jindřichově Hradci. Město dá k dispozici budovu, kterou zrekonstruuje. Na rekonstrukci získá od kraje 6 milionů korun. Mluvčí kraje David Hokek rozhodnutí dodal.
3: Kapacita nového domova v Jindřichově Hradci má být 8 míst. Na jihu Čech nyní fungují taková zařízení pouze ve Volyni a ve Strakonicích. Do budoucna by podobné zázemí mělo vzniknout také v Českých Budějovicích.
1: Paliva v Česku dál zdražují. Benzin čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 haléřů. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 haléřů dráž. Litr nafty stojí v průměru 45 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Pohonné hmoty od minulého týdne mírně zdražily i na jihu Čech. Benzin je tu ale nejlevnější v Česku. Litr naturalu 95 prodávají u jihočeských pump v průměru za 41 korun a 98 haléřů. Nejlevněji ho lidé v kraji natankují na Prachaticku. Nafta v Jihočeském kraji zdražila v průměru o 26 haléřů. Nejlevnější je na Českobudějovicku a nejdražší na Písecku. Nová horolezecká stěna vznikne v Prachaticích jako vítězný projekt participativního rozpočtu mladých. Její výstavbu schválila rada města na srpnovém zasedání. Asistentka vedení města Prachatice Eva Suchá doplnila, že v klasickém participačním rozpočtu projekt nesplnil základní podmínky. Přesunulo to město peníze do participativního rozpočtu mladých a díky tomu vznikne horolezecká stěna v rozšířené variantě. Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač. Je totiž podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Uvedla to španělská média. Policie Češku zadržela po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka. Mezinárodní pátrání vyhlásili úřady i po muži. Jeho původ ale španělská média neuvedla.
2: Počasí.
1: Páteční ráno bude oblačné, výjimečně slabé přehánky. Odpoledne začne mraků ubývat. Později odpoledne přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách bude kolem 23. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž na 2. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: K nehodě nákladního a osobního auta došlo v Českých Budějovicích v Jírovcově ulici u křižovatky s nádražní. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářijovou náladu s Antonínem
3: Procházkou. Nádherno, máme tady ozářené reflektory.
2: Ano, jsme si na tebe posvítili.
3: No, tak ano, si přijdu jak na jeviště.
2: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
3: Prosím tě, není to tak dávno. No. Nevím, 14 dní, 3 týdny.
2: A co to bylo?
3: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Venku. Open air, jak se dneska říká.
2: A počasí bylo?
3: Počasí bylo nádherný.
2: A lidi?
3: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
2: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávali popleskem a smíchem?
3: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
2: Ano.
3: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
2: Jo, neokřikoval jsi je?
3: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
1: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno, Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to ne, možná ne. To říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, že jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, tak když člověk nemá co dělat.
1: Jo. Není tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo no, tak? A no. O víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš se budíká na to, nebo
2: ne,
1: se probudíš?
2: Já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne. Tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. To je jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. Umejou čist. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no
1: zvybral?
2: Tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že, kde Jan Werich vypráví anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: nebo LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám tu EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všecko znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, devátou, že jo, nebo
1: Svícení
2: jara prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti, jo. Pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo ani. Do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba všech hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam, je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: nebo
2: no,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci? A
2: ne, ale když člověk jde tím zbytovým a teď tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád Hřbitoviče, věci. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha ve hře Jem a Ačko teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
3: Dobrá, podna pánové. Je vás Petr Zroty.
2: Ano.
3: A všel bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuju za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo Sokali. Zdravím vás, chlapi, oba. Mm-hmm. Hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisujeme.
4: Když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, že dorazil do svého cíle.
2: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle někdo.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji, vás dobrý den.
6: Trošku papriku. Děkuji. Takže to vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgon a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh. Léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
2: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
9: věci. No jo, věci. Tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
2: Tvoje smíšené pocity.
9: Moje smíšené...
2: U čeho bývají?
9: Prosím?
2: U čeho bývají?
9: Smíšené pocity. No tak já třeba mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo, a na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší, víš? Tak to jsou pro mě smíšené
2: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, a nebo podporovat.
9: Nebudu, jo, no, samozřejmě, ale
2: tak pozorovat.
9: To jsou,
2: jak se to
9: jsou takzvané smíšené.
2: A co hraje za divadlo?
9: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i účinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
2: Ano.
9: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
2: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
9: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že to má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
2: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako s tím, co je produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
9: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
2: Jako, je tvárná, nechá se sebou dělat.
9: Takhle, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněnej. Jo,
2: tak vás seřve, kdo to tady...
9: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
2: A zapomene, co má dělat v roli.
9: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to je tam.
2: A čím zase nečistil?
9: Já jsem mu neznačistil.
2: Ne,
9: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
2: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
9: Režisérové jsou v hledišti, no.
2: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
9: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no. Ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
2: Mm-hmm.
9: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným, no.
2: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
9: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
2: Jo.
9: Říkal. A nebo Irgman Bergman říká, že kdo si se na něj obracil, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe někde.
2: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: Tak... Byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipům. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě... Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice? Nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, jo, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, protože tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čiže to je blázni, tam musí být dole na kaši. Tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozhlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj zmezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře. Jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. Ano. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herci?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: a
2: ten.
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu domlouváme, koho obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do Randy na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prosím tě, já jsem celý operu. Život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě jako, proto. Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník. No, tak prostě
1: no jo, to, přiznejme to, řekněme to v tomto věku. Už jsi na to odborník, ano, přeští skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by, na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo?
1: No tak
2: číslo? Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru, stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné Důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo Důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900, spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš, zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirko, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Starvine, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Kdo pak tam je? Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
7: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
8: Panáčku.
9: Ano, paní.
8: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
9: Cože?
8: No, znásilnil, no.
9: Prosím vás, a kdy to bylo?
8: No, zítra to budou 4 roky.
9: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
8: Já si nestěžuju, já se chlubím.
7: Přijde chlapík do baru a objedná si.
10: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
9: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
7: Za pár sekund je zpátky.
9: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
10: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
9: Ano, a co máte?
10: Asi tak 6 korun.
7: Na pláži leží urostlý, osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
8: Je, Aleno, Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
9: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
7: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr. A noviny odletí z intimních partí ležícího muže.
8: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
9: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vytířino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
7: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
11: Co strefil, Oline?
12: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
11: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
12: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
7: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu. Kam jsem si jo?
3: Hele, kočko.
10: Ano, Mourku.
3: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
10: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
3: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
10: Ano, lásko.
3: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
10: Ne, ty můj hlupáčku.
3: Tak to je tvůj přítel.
10: Ale kde pak, broučínku?
3: No tak, kdo to teda sakra je?
10: To jsem přece já před operací.
13: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
14: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
15: No, co je?
16: Haló, je tam policie?
15: No jo, no, co chcete?
16: Právě jsem ho zabila.
15: Cože?
16: No, právě jsem ho zabila.
15: A fajn. A koho?
16: Králíka.
15: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
16: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
17: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
17: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
17: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jenom mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každý na jiný straně řady. Takže seděli v odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul
17: zhodně. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti, a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
17: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
17: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
1: Jo.
17: No, paní.
1: To, podle skutečné události.
17: Podle skutečné události. Ano, podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš.
1: K tomu, aby z toho byl příběh něco, na hodinu a půl divadla.
17: No, jasný.
1: Tak jo,

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731, 800, 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. A je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr Zrhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Krampolem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje.

0: Slyšíte mě?
1: Já vás nemůžu slyšet. Já mám přístroj.
0: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, pane.
2: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
0: A kdo je poslední?
2: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
1: Vždyť já to mám, hulkový přístroj.
0: On neslyší, on má přístroj.
2: Ale je to fešák.
3: Baba nevidí.
0: Prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
2: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
0: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
1: No, žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát a mám to hulkovým písmem.
0: Okýnko, přivezli balíky.
1: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
0: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
1: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
0: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
1: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
2: Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
1: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
4: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
4: Tak se rozlouč hezky.
5: Tak naschledanou, zlatíčka.
4: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
4: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

0: rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Soud v Šumperku zamítl podmíněné propuštění doživotně odsouzeného sériového vraha. 9 zemí, včetně Česka, bude spolupracovat v oblasti umělé inteligence. Z bývalého domu umění v Českých Budějovicích se stane centrum současného umění a architektury. Zítra bude zpočátku oblačno, odpoledne začne oblačnosti ubývat. Teploty vystoupají až na 28 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka zůstane po dnešním rozhodnutí okresního soudu v Šumperku ve věznici. Hejna, který je doživotně odsouzený za 3 loupežné vraždy, žádal o podmíněné propuštění. Argumentoval, že chce své činy alespoň částečně napravit a vést slušný život. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka odsouzeného k doživotí v Česku.
3: Sériový vrah Jaroslav Hejna u soudu nebyl, vypovídal přes video. Soud po několikahodinovém jednání jeho žádost o propuštění zamítl. Pokračuje mluvčí soudu René Braun.
4: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl.
3: S tím nesouhlasí obhájce odsouzeného muže Josef Sedláček.
5: Tak jak soud rozhodl, tak my se s těmi důvody nestotožňujeme, proto jsme podali stížnost, když máme za to, že všechny ty zákonné podmínky splněny. Byli.
3: Rozhodnutí soudu kvůli stížnosti nenabylo právní moci. Pokud bude stížnost odůvodněná, bude se případu věnovat Olomoucký krajský soud. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou Pražskou deklaraci dnes podepsali všechny země Vyšegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohly třeba tyto státy společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
6: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejenom posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
1: Projekt by podle Havlíčka vyšel na 100 miliard korun. Přihlásit se o něj je potřeba do 12. listopadu. Následně přihlášku posoudí Evropská komise. Rekonstrukci bývalého domu umění připravují České Budějovice. Radní tento týden schválili vypsání výběrového řízení na první etapu prací. Předpokládané náklady jsou 93 milionů korun. Podle náměstka primátorky Petra Maroše, kandidujícího za hnutí Naše Česko, vznikne v opravené budově Centrum současného umění a architektury.
7: První etapa bude řešit především statiku domu, přední stranu, to znamená fasádu ze strany náměstí, a bude řešit nové turistické informační centrum, které vznikne v přízemí, a nad ním v prvním patře bude nová galerie současného umění a architektury.
2: Počasí.
1: Tak ráno bude oblačno, výjimečně slabé přehánky. Odpoledne začne mraků ubývat, později odpoledne přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách bude kolem 23. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž na Dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českých Budějovicích se auto střetlo s motorkou v Krčinově ulici a nákladní auto s osobním Vírovcově ulici u křižovatky s nádražní. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dlouhotrvající sucho nepřežili stovky raků v Česku. My vám ale přineseme jednu pozitivní reportáž na tohle téma, a to ze Strakonicka. Také je připravena rubrika O čem se mluví dnes, o tom, že studenti Jihočeské univerzity podpořili nezávislost veřejnoprávních médií. Den v kraji z jižních Čech právě začíná. U mikrofonu je Michal Hovorka.
8: Český rozhlas České Budějovice, Den v

0: Necelých 8 minut po 17. hodině je tu Lenka Rybáčková a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Vodohospodáři sníží kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady. Informoval o tom státní podnik Povodí Vltavy. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Od pátku bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece nebo zásobování pitnou vodou. Třetí zázemí pro děti odebrané z rodin kvůli nezájmu rodičů nebo týrání vybuduje Jihočeský kraj. Radní dnes rozhodli, že vznikne v Jindřichově Hradci. Město dá k dispozici budovu, kterou zrekonstruuje. Na rekonstrukci získá od kraje 6 milionů korun. Mluvčí kraje David Hokek rozhodnutí dodal.
3: Kapacita nového domova v Jindřichově Hradci má být 8 míst. Na Jihočech nyní fungují taková zařízení pouze ve Volyni a ve Strakonicích. Do budoucna by podobné zázemí mělo vzniknout také v Českých Budějovicích.
2: Vývoj návesních kaplí jižních Čech a přilehlé Moravy představí nová výstava v Českých Budějovicích. Lidé ji můžou navštívit v radniční výstavní síni v Českých Budějovicích až do 2. listopadu. Seznámí se nejen s dobovým vývojem kaplí, doplňuje jeden z autorů výstavy Pavel Hájek z Národního památkového ústavu.
4: Ve vitrínách jsou některé předměty, které sloužily pro konání mší. Jako hlavní exponát jsme nainstalovali fiktivní oltář, aby měli srovnání mezi penkovskou tvorbou a těmi oltáři ve farních kostelech.
2: Velký knižní trh v ulicích, výstavy nebo řemeslné dílny nabídne až do neděle festival Tabůk v Táboře. Letos se zaměří na profese spojené s vydáváním knih. Zároveň ale nabídne četná setkávání se spisovateli. Pořadatel festivalu Tabůk Juraj Horvát doplnil, že návštěvníkům nabízí pohled do tvorby nejen z Čech a Moravy, ale také celé střední Evropy.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Raci říční uhynuli kvůli nedostatku vody na mnoha místech v Česku. Někteří lidé se je snažili zachránit a odnášeli je na jiná místa. Podle ochranářů mohli ale bez potřebných znalostí raky zahubit anebo rozšířit račí mor. To ovšem nebyl případ Radešova na Strakonicku. Tam se alespoň některé raky zachránit podařilo.
1: Pod tím můstkem tady je ta tuňka, tady se nashromáždili raci, ta voda byla mrtvá, tak jsme ty raky vyzbírali a odnesli jsme je táhle dozadu.
2: O záchranu raků v Radešově na Strakonicku se pokusil místní obyvatel.
1: Jan Hartl. Moje matka se tady narodila, za těch 75 let tohle nepamatuje.
2: Proti proudu potoka Peklov se právě vydávám s Milošem Buřičem z Fakulty rybářství a ochrany vod v Českých Budějovicích.
3: Tamhle je rozkladající se celý rak říční. To stádium rozkladu je už veliký, už tam toho moc nezbývá.
2: Té vody je tady opravdu minimum, protože teď chodíme po obnaženém dně.
3: Momentálně v tom potoce nějaká voda je, protože nedávno tady pršelo. Nicméně ten potok byl kompletně vysušený a je to vidět i na tom dně, kde je vidět rozkládající se materiál i larvy hmyzu, který taky nepřežili to sucho.
2: Vy jste našel ještě části těla raků. Teď například klepítko.
3: Ano, našli jsme dvě hlavohrudi, část zadečku plus pár klepítek. Tak tady je to zrovna takový čistší, tak ještě zkusíme zabrat tady. A máme tady jedno živýho, to je dobrá zpráva.
2: Vzniklo tady díky místním obyvatelům zřejmě několik tůní. To je ale tak maximum, co by měli lidé pro jejich záchranu dělat v případě sucha.
3: Když chcete raka říčního někam přenést, musíte moc dobře vědět, že to je skutečně rak říční a že máte lokalitu, kde přežije, který nevyschne za pár týdnů úplně stejným způsobem.
2: Větším nebezpečím pro raky říční jsou invazní druhy raků, kteří šíří račí mor, dodává ředitel agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Jiří Bureš.
4: Běžný člověk asi úplně nepozná našeho raka od toho raka invazního. Pokud by toho raka někam přenášel do jiného toku, tak ohrozí, že prostě rozšíří tuto smrtelnou nákazu zase na další lokality. Úplně nejlepší je opravdu kontaktovat orgán ochrany přírody a domluvit se na dalším postupu.
2: V tocích, kde raci uhynuli kvůli suchu, má populace ještě naději na přežití. A to v případě, že v potoce zůstalo alespoň několik jedinců. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Kulaté 60. výročí letos slaví mezinárodní soutěž Concertino Praga, kterou pořádá Český rozhlas spolu s Akademií klasické hudby. Prestižní přehlídka pro mladé hudební talenty zná své letošní finalisty a tradičně už brzy také zamíří na jih Čech. My jsme si o ní v našem dnešním dopolední vysílání povídali s ředitelkou sekce korporátní podpory a vnějších vztahů Českého rozhlasu Kateřinou Konopáskovou, s producentkou soutěže Concertino Praga Simonou Hopfingerovou a také s letošním finalistou dechové kategorie Sebastianem Krecenem. Právě teď si můžete poslechnout část rozhovoru.
1: Sebastiane, jaký je to pocit být vůbec prvním trombonistou, který se představí ve finále Concertino Praga? Říkám si, že to asi nebude úplně špatné.
2: Tak pocit je to samozřejmě krásný a já jsem moc rád, že právě já můžu vlastně odprezentovat trombon v této soutěži jako poprvé.
1: Vy jste ale začínal na klavír, pokud se nepletu. Je to tak?
2: Začínal a vlastně byly to jako dobrý začátky pro mě, protože jsem si v hlavě uspořádal různý akordy, harmonie, jak ta hudba vlastně má celkově znít a byl to velice dobrý začátek.
1: No ale co vás přivedlo právě k tomu trombonu?
2: Tak trombon mě vlastně fascinoval už od dětství. Říkal jsem, ještě když jsem nehrál na trombon, tak jsem řekl rodičům jednu větu. Chtěl bych tloubit na to, jak se to tahá. A takže jako vlastně už od toho dětství jsem tím byl hrozně fascinovaný tím stylem té hry, jak se vlastně snížec pořád vytahuje, zatahuje, kde jsou ty tóny, jak je hledat a tak. Takže jsem byl hodně zaujatý a zajímalo mě to.
1: To finále se uskuteční 17. 18. září v Praze, tedy ještě jednou upřesním, finále letošního ročníku kulatého 60. Concertina Praga. Otázka pro Simonu Hopfingerovou, která to má primárně na starosti, tak kde přesně se to finále odehraje a na co se mohou posluchači těšit?
3: Tak finále dechové kategorie, kde vystoupí i Sebastian, se koná 17. září na Pražské konzervatoři. I vlastně v této kategorii budeme mít dvě česká žilízka v ohni a to mě vždycky velmi těší, že se tam někdo z těch Čechů objeví. Kromě Sebastiana tam bude ještě trumpetista Vojtěch Stejskal. Další finále bude hned den poté, a to 18. září v Rudolfínu, a i zde budeme mít dva zástupce, českou klavíristku Valentínu Ibridži a violončelistu Tobiáše Valkovskýho. Děti na těch koncertech doprovodí orchestry, v tom případě té dechové kategorie to bude Prague Philharmonia pod vedením Marka Ivanoviče a v finále v Rudolfínu doprovází symfonický orchestr Českého rozhlasu a ten bude dirigovat
4: pan dirigent Šedivý.
3: Marek Šedivý, ano, děkuji.
1: Otázka pro Simonu Hopfingerovou. Měli bychom určitě na tomto místě zmínit, kdy tedy mohou posluchači navštívit tu jeho českou část festivalu Concertino Praga. Já jenom trošku odbočím, je zajímavé a určitě to taky není náhoda, že vlastně každoročně a stejně tak i letos se ta jeho česká část vlastně až na jednu výjimku Concertina Praga odehrává v historickém prostředí jeho českých hradů a zámků. Je to tak?
3: Je to tak. Letos se mohou na nás těšit posluchači v Třeboni, to bude hned v pondělí 21. září. Tam budeme koncertovat na zámku. V Táboře budeme v úterý 22. září. Tam ten koncert probíhá na Střelnici. 23. září nás bude hostit panství Bechyně a závěr festivalu se odehrává v pátek 25. září v Jindřichově Hradci, který je dlouhým podporovatelem soutěže.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.
0: A nyní je tu Lenka Rybáčková a mimořádné dopravní zpravodajství.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Po vážné nehodě je zcela uzavřená silnice 105 mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou na Českobudějovicku u Zvěrkovic. Policisti posílají auta ve směru přes Temelín, informoval o tom policejní mluvčí Milan Bajcura. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: O čem se mluví?
1: Stihne se nebo ne? A v jakém režimu budou od příštího roku fungovat veřejnoprávní média? Tyto otázky vyvstávají v souvislosti s návrhem zákona o financování veřejnoprávních médií, který vláda do sněmovny předložila před letními prázdninami, tedy v červnu. Plány kabinetu Andreje Babiše z hnutí ANO dlouhodobě budí odpor, a to třeba i na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Právě o tomto tématu bude dnešní díl pořadu O čem se mluví. K jeho poslechu vás zve a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Po letních prázdninách se vám opět hlásí pravidelný čtvrteční diskuzně publicistický pořad O čem se mluví a s ním moderátor Matěj Vodička. A mluví se opět o budoucnosti veřejnoprávních médií. Vláda sice už částečně naznačila, že plánovanou změnu financování, kdy se zruší koncesionářské poplatky a Česká televize a Český rozhlas budou placeny přímo ze státního rozpočtu, nestihne prosadit do začátku příštího roku. Nicméně ze svého plánu nijak neslevila. A nejenom to, že chce změnit způsob financování, zároveň chce výrazně omezit množství peněz, které budou mít obě média k dispozici. Plány budí odpor a tak třeba na Jihočeské univerzitě vznikl z iniciativy studentů protestní otevřený dopis adresovaný ministru školství. Před prázdninami si o něm povídal redaktor Filip Černý s jeho autorem, studentem pedagogické fakulty Matějem Panochem.
2: Ten otevřený dopis se týká toho, že ministr kultury Otto Klempíř chce zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a tím převést financování těchto médií do státního rozpočtu, a my jako studenti, kteří jsme se pod toto petici podepsali, tak se právě staví proti tomu, aby se ty poplatky rušily, protože to považujeme za ohrožení svobody slova v naší zemi a ohrožení nezávislosti těchto médií. Domníváme se, že v případě, že by to bylo financované ze státního rozpočtu, by vláda mohla ovlivňovat právě to, jak tyto instituce fungují a co se vysílá ve zprávách, a to by mohlo ovlivňovat názory 100 tisíců voličů. A my s ním tedy nesouhlasíme a proto posíláme dopis ministrovi školství, ve kterém ho vyzýváme, aby byl hlasem studentů ve vládě a jakožto společenská autorita, kterou ministr školství bez pochyby být má, tak by měl hájit hodnoty demokracie a měl by veřejně vystoupit proti tomuto návrhu, který na demokracii evidentně útočí.
3: Ten dopis podepsalo kolik studentů a kde jste ho vůbec šířil?
2: Tento dopis, tuto petici, aktuálně šířím tedy na Jihočeské univerzitě a také to šíří studenti ku příkladu na gymnáziu v Týně nad Vltavou. Zatím tedy tady u sebe mám přes 300 podpisů v papírové podobě a ještě jsou další asi 5 osob, které ty podpisy sbírají, takže uvidíme, kolik podpisů budeme na konci.
1: To bylo tedy na jaře. Do začátku prázdnin se počet podpisů vyšplhal na zhruba 500 a odpověď z ministerstva školství pak na něj přišla uprostřed prázdnin. Podepsán byl pod ní Jan Nosálek, ředitel kanceláře ministra Roberta Plagy za hnutí ANO.
4: Rozumíme vašim obavám a bereme je vážně. Oceňujeme zároveň vaši ochotu vést věcnou diskuzi. Jsme připraveni i nadále podporovat rozvoj kritického myšlení, mediální gramotnosti a občanského vzdělávání, které žákům a studentům umožňují orientovat se v podobných tématech a aktivně se zapojovat do veřejného života. Ministerstvo respektuje význam svobody projevu a nezávislosti médií, které patří k základním pilířům demokratické společnosti. Doplňujeme však, že otázka financování veřejnoprávních médií, která je v současnosti předmětem širší diskuze, spadá primárně do gesce ministerstva kultury.
1: Tolik tedy ministerstvo školství v odpovědi na otevřený dopis studentů Jihočeské univerzity. No a my si v dnešním dílu pořadu O čem se mluví o tématu popovídáme taky s Janem Potůčkem, zástupcem šéfredaktora serveru Mediář.cz, který se tématu plánu na zrušení koncesionářských poplatků dlouhodobě věnuje. Jan Potůček by teď měl být s námi ve spojení. Přeji dobrý den, pokud se slyšíme.
5: Dobrý den.
1: Tak úplně na úvod. V tom otevřeném dopisu studenti vyjádřili obavu o demokracii. No a o demokracii se píše i v odpovědi z ministerstva školství. Tak se vás zeptám, jsou plánované vládní změny ve financování veřejnoprávních médií ohrožením demokracie? Lze je tak chápat?
5: Ne nutně, nemuselo by být ohrožení demokracie, protože financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu není ničím unikátním v rámci Evropské unie. Problém je v tom, že tady s tím nápadem přichází současná vláda, která není vlastně pojistkou toho, že by zasahovala chodu veřejnoprávních médií. To znamená, že ve chvíli, kdy ta média budou čistě závislá na rozhodnutí vlády, na rozhodnutí o tom, jaký rozpočet jim určí pro nejbližší rok, tak je problém, že tyto strany, které jsou v vládní koalici, patří mezi silné kritiky České televize, Českého rozhlasu a můžou vlastně využít ten rozpočet jako páku na nepříjemná média a donutit jak autocenzuře k tomu, že některá témata nebudou otvírat nebo nebudou kritická vůči vládní koalici.
1: A nebo taky, že jim například do rozpočtu na ten další nebo jiný rok nedají peníze takové, přesně jaké tak si třeba požadují obě média. Rozumím. Čili z toho, co jste říkal, vyplývá i to, že vláda vlastně doposud v tom návrhu ani nedala žádnou garanci, jak právě tomu ohrožení demokracie zabránit a taky nedala garanci toho, že nebude zasahovat vlastně do toho chodu veřejnoprávních médií. Rozumím tomu správně.
5: Přesně tak. Vemte si, že třeba například ve Finsku, kde se rušily koncesionářské poplatky zhruba před 15 lety, tak také jsou ta média financována ze státního rozpočtu, ale ty peníze nejdříve jdou do fondu, z kterého je pak čerpá to médium. A ten fond už není pod kontrolou vlády, pod kontrolou parlamentu. U nás by to bylo vlastně tak, že ty peníze, které by šly pro Českou televizi, Český rozhlas, by byly součástí rozpočtu Ministerstva kultury. A pak by záleželo vyloženě na ministru kultury, případně na celé vládě, jakou částku určí a jakým způsobem ji budou strukturovat a určovat. To je v případě České republiky a v případě současné vlády opravdu na pováženou.
1: V době, kdy byl ten otevřený dopis jihočeských studentů, jak jsme si o něm povídali před chvílí, odesílán na ministerstvo školství, tak v České televizi a v Českém rozhlasu proběhla jednodenní výstražná stávka na protest proti vládním záměrům. To bylo tedy letos na jaře před prázdninami. Když se ohlédneme, mělo to podle vás nějaký dopad?
5: Tak mělo to 100% takový dopad, že se o tom mluvilo, psalo, vysílalo, že ti redaktoři upozornili na tento problém. Druhá věc je, že ta stávka byla taková bezzubá. Už od začátku vlastně redaktoři, jak České televize, tak České rozhlasu, koordinovali s vedením obou médií a snažili se, aby nějakým způsobem nenarušili vysílání, neporušili zákon o České televize, Českém rozhlasu, aby bylo vše v souladu s kodexem a podobně. Kdyby takovýmto způsobem postupovali redaktoři České televize v onom roce 2000, kdy stávkovali proti politicky dosazenému generálnímu řediteli Jiřímu Hodačovi, tak by vlastně pan Hodač zůstal šéfem České televize a ta televize by se stala bezzubým nástrojem tehdejší vlády. Takže na jednu stranu upozornili na problém, na druhou stranu myslím si, že pokud má stávka mít nějaký výsledek, tak by se neměla ohlížet na kodexy a na zákony a prostě měli zasáhnout do vysílání, aby se to dotklo co nejvíce diváků, posluchačů a uvědomili si, že tady jde opravdu o boj o demokracii.
1: No, očekáváte, že se něco takového stane v nejbližší době?
5: Já očekávám, že pokud opravdu budou zrušeny koncesionářské poplatky a bude převedeno financování na státní rozpočet, takže ta stávka velká, která by například i přerušila vysílání, bude. Na druhou stranu, myslím si, že současná vláda nestihne zrušit koncesionářské poplatky od začátku příštího roku a že se to celé posune minimálně o rok, protože ty finanční prostředky, které potřebují na financování Českého rozhlasu a České televize, nebudou mít. Už teď víme, že ten schodek na příští rok je brutální, je to 389 miliard. Menší koaliční strany se už proti tomu ozývají a najít 8 miliard na Českou televizi a Český rozhlas bude velký problém. Takže jim by určitě usnadnilo situaci to, že by tento plán posunuli o rok, minimálně o rok. A tím pádem by si ušetřili 8 miliard korun schodku.
1: No, vy jste to sám zmiňoval před chvílí, že obě veřejnoprávní média, respektive jejich financování, má přejít pod Ministerstvo kultury, ale tak, jak Alena Schillerová vlastně tento týden představila návrh státního rozpočtu, a tak už i předtím, pokud se nepletu minulý týden, tak vlastně Ministerstvo kultury nemá v tom svém plánu peníze na financování veřejnoprávních médií. Jak Alena Schillerová, ministryně financí z hnutí ANO, tak Otto Klempíř, ministr kultury ze strany Motoristé sobě, tak vlastně oba dva potvrdili, že ty peníze na veřejnoprávní média zatím vyčleněná nejsou a že budou vyčleněna vlastně nějakým asi jiným způsobem. Je to tak?
5: Tak poslední zpráva, která vyšla v ČTK, hovoří o tom, že ty peníze jsou v takzvané rezervě pro příští rok. Takže někde jsou. Jsou započítány vlastně v tom schodku. Ale tady se hraje o každou miliardu a tím, že vznikl tlak Motoristů sobě a SPD na snížení schodku, tak se budou hledat opravdu po jednotlivých miliardách peníze, jak ten schodek snížit. Takže vzhledem k tomu, že na prosazení změny financování médií veřejné služby má vláda už jenom poslední 3 měsíce, a opozice slibuje velké brutální obstrukce, tak si myslím, že opravdu k té změně nedojde. Navíc Česká televize, Český rozhlas vlastně připraví rozpočty už od poloviny roku na ten následující rok. Veškeré pořady se vlastně točí pro Českou televizi s minimálně s ročním předstihem, takže by bylo velice těžké teďka na poslední chvíli vlastně měnit to financování a snižovat rozpočty na příští rok. Já si myslím, že opravdu k tomu od 1. ledna nedojde.
1: Čili ta odpověď na klíčovou otázku, teď jste ji vlastně řekl, nestihne se to?
5: Já věřím tomu, že se to nestihne, protože to je nereálné. Už to říkají to generální ředitelé obou médií a skutečně tím, že máme začátek září a ještě se ani vlastně ten zákon nezačal projednat ve sněmovně, pak máte Senát, pak to zřejmě vrátí prezident republiky zpátky. To už se prostě nedá stihnout.
1: No, další věc ještě je, jestli se opravdu o tom tématu reálně vede podle vás nějaká odborná, erudovaná debata, tak jak mnozí odborníci na to apelují, že by se změna financování veřejnoprávních médií měla odehrát právě až na základě nějaké širokospektrální diskuze při zapojení mnoha odborníků a tak dál. Odehrává se to vlastně vůbec?
5: Určitě se odehrává se, ale bohužel tím způsobem, že odborníci debatují mezi sebou a vlamují se do zavřených dveří vládní koalice. Takže diskuzí je určitě dost, bylo jich dost, bude jich ještě hodně, ale bez účasti zástupců vládní koalice, což je podivné. Já sám jsem se podíval na jedné odborné konferenci, která proběhla v červnu v prostorách České televize. Měli jsme přislíbenou účast ministra kultury i dalšího zástupce vládní koalice z poslanecké sněmovny a oba zrušili vlastně účast v ten den, několik hodin před začátkem konference, přitom tam měli diskutovat s zástupci předchozí vlády, rozebírat pro a proti změny financování obou médií, ale bohužel s takovýmhle přístupem je ta diskuze opravdu složitá.
1: No a poslední věc, roli zavedených sdělovacích prostředků přebrali v dnešní době z velké části sociální sítě. To tak prostě je. Nakonec i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO komunikuje nejraději přes svůj facebookový profil, má vlastní podcast, který vydává každou neděli a tak dál. Jsou veřejnoprávní média pro politiky ještě vůbec důležitá, co se týče tedy komunikace, jejich komunikace s veřejností?
5: Myslím si, že pro politiky, a teď to nemyslím jako úplně brutálně, nejsou tak důležitá, protože už mají ty jiné komunikační kanály, jako jsou právě sociální sítě. Na druhou stranu jsou čím dál tím důležitější pro veřejnost, protože veřejnoprávní média nabízí neskreslený pohled, objektivní pohled na situaci a dávají prostor všem stranám, vlastně umožňují si udělat názor na základě nestranných informací, což je čím dál tím větší deviza, kterou na sociálních sítích nenajdete.
1: Myslíte si, že třeba ta ostatní jiná média, ať už televizní nebo rozhlasová, to nedělají?
5: U komerčních rádií a televizí nebo u tisku pořád musíte počítat s tím, že je tam nějaký soukromý majitel, který má nějaké svoje vlastní zájmy, ať podnikatelské nebo politické, a nemůžete vyloučit to, že ty zprávy, které jsou v těchto médiích, jsou tímto ovlivněny.
1: Říká Jan Potůček, zástupce šéfredaktora serveru Mediář.cz, který byl dnešním hostem pořadu O čem se mluví. Díky moc za váš čas, ať se vám daří. Naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Pořad O čem se mluví tu bude opět za týden, a to v pravidelném čase, tedy zhruba v 17 hodin a 30 minut. Hezký zbytek dne, od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice, O čem se mluví?

svět uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: a ráno očekáváme převážně oblačno a pouze ojediněle se vyskytnou přehánky. Zítra odpoledne pak oblačnosti začne ubývat a později odpoledne a večer se přechodně vyjasní. Zítra nás také čeká nejteplejší den tohoto týdne. Před studenou frontou k nám bude proudit teplý vzduch od jeho západu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupně Celsia a maximální denní mezi 25 až 28 na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jeho západní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je na dvojce, střední zátěž.
1: Nyní se podíváme na víkend, co nás čeká v sobotu.
0: V sobotu během rána přes naše území přejde studená fronta, odpoledne pak naše území ovlivní tlaková výše, která přes naše území bude postupovat od západu. Již během noci tedy bude od severu přibývat frontální oblačnosti a srážek. K ránu tedy očekáváme zataženo s deštěm nebo přehánkami postupně na celém území kraje. Ojediněle se navíc může vytvořit i bouřka. Odpoledne pak od severu oblačnosti začne opět ubývat, a to až do vyjasnění a srážky budou ustávat. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 16 stupňů Celsia a maximální denní kolem 21 stupňů Celsia, takže ty maxima nám za studenou frontou relativně klesnou. A vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Petře, v neděli se můžeme těšit na sluníčko?
0: Je to tak, bude jasno až polojasno a k ránu se ojediněle můžou tvořit mlhy. Nad naším územím se bude nacházet tlaková výše. Teploty budou ty minimální mezi 12 až 8 stupně Celsia a v údolí mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže noc bude relativně chladná. Maxima potom budou kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, západních směrů do 4 metrů za sekundu a odpoledne se bude měnit na severní až severovýchodní.
1: A nakonec přidáme pondělí.
0: V pondělí očekáváme jasno až polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Minimální teploty budou mezi 11 až 7 stupni Celsia, v údolích při vyjasnění až 4 stupně Celsia a maxima potom kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihovýchodní, na Šumavě jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
2: Po 5 letech zavítal herec Martin Pechlát na otáčivé hlediště v Českém Krumlově, aby oprášil inscenaci Da Vinci v režii Petra Zelenky. Jak se představiteli několika filmových i seriálových postav hraje v zámecké zahradě? Co má s hlavním hrdinou, tedy Silviem, společného? A co ho čeká, nebo spíš nečeká v nadcházející divadelní sezóně? Tak nejen o tom si s Martinem Pechlátem popovídáme v pátek 4. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. Poslechu zve Matěj Vodička.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji končí, ale nekončí informace, které vám přinášíme z jižních Čech. Třeba zítra ráno budeme mluvit o automobilové rally South Bohemia Classic, která povede napříč krajem. A vydáme se také na zámky v Krumlově a Hluboké už zítra v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovaryová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V mobilní aplikaci EZ Karta od Ministerstva zdravotnictví si lidé můžou nově zobrazit třeba výsledky laboratorních testů. Město Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska v Blansku. Ve sběrném dvoře v Bernardicích na Písecku vznikne nové reuse centrum. Pátek bude zpočátku oblačný, odpoledne se obloha začne vyjasňovat. Teploty do 28 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. EZ Kartu můžou mít lidi v mobilu z doby covidu. Tehdy existovala pod názvem Tečka.
5: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
6: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
5: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
7: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
5: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko odkoupí město Kaplice na Českokrumlovsku. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém zasedání. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
8: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
3: V areálu sběrného dvora v Bernardicích na Písecku budou dvě nové skladovací haly. Městys začne s jejich výstavbou za 5 milionů korun na podzim. Využití nových prostor popsal starosta Pavel Souhrada z ODS.
9: To bude sklad na kontejnery, to vytříděn zboží, třeba papír a plasty. Jedna ta skladovací plocha bude sloužit i jako reuse centrum. Tam se nechá vytřídit to, co je ještě použitelné a co by ještě někomu mohlo posloužit.
3: Ruská ambasáda se ohradila proti slovům ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten si dnes předvolal velvyslankyni v Praze Annu Ponomarevovou kvůli obvinění Ruska ze srpnového útoku na letišti v Lipsku. Za viníka Moskvu tento týden označilo Německo. Ruská velvyslankyně to odmítla a incident v Lipsku přirovnala k české kauze Vrbětice. Ta podle tvrzení Ponomarevové tehdy sloužila k podněcování rusofobie a ničení vztahů s Ruskem. Podle českých úřadů za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 stáli příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Velvyslanectví ale tvrdí, že ruská stopa nebyla prokázána.
4: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno, výjimečně se objeví slabé přehánky. Odpoledne začne oblačnosti ubývat, později odpoledne přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 23. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: K vážné nehodě došlo na silnici 105 u Zvěrkovic mezi Týnem nad Vltavou a Hlubokou nad Vltavou na Českobudějovicku. Sledujte pokyny policie. A auto s motorkou se střetlo v Krčínově ulici v Českých Budějovicích. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
10: Krásný podvečer, jsou tu jako i každý den Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky, které si můžete poslechnout každý den po 18. hodině. Pohodový poslech od mikrofonu vám přeje Michal Hovorka.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když se snáší déšť,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Cestou, necestou,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Kořeny z dějin jeho českých rodin a rodů.
3: Dnes se budeme opět věnovat vašim dotazům. Děkujeme za ně a prosíme o trpělivost, protože otázek je opravdu hodně a ne vždycky známe odpověď hned, a tak musíme také pátrat. A máme tu první dotaz, je od pana Bohuslava Kadlece z Větřiní u Českého Krumlova. Chtěl jsem vás poprosit, zda nemáte nějaké informace o rodu Kadleců v Černýšovicích u Bechyně. Mám vystupované záznamy z bechyňské matriky, ale ty začínají až rokem 1683. Nešlo by prosím zjistit ještě starší data o mých předcích z rodu Černýšovických Kadleců?
4: Černýšovice leží 6 kilometrů od Bechyně. První zprávy o vsi máme z register gruntovních, jinak purkrechtních bechyňského panství, které jsou uloženy v oblastním archivu v Jindřichově Hradci. Založil je 1636 Karel František ze Šternberka. Je to tedy velmi stará gruntovnice a v ní se ves píše jako Černýšovice nebo Černošovice. V roku 1636 byli Richtou a patřili sem vsi Bežerovice, Bechyňská Smoleč, Černíšky, Komárov a Kozelky. V Černýšovicích bylo tehdy 17 gruntů a jeden z nich grunt Šťastnýho, Šťastný to bývalo často křestní jméno od latinského Felix, vlastnil roku 1636 Jakub Kadlec. Grunt měl jeden lán a v letech 1659 až 74 na něm sídlil Pavel Kadlec. Tragédie 30-leté války dokládá, že ze 17 gruntů bylo v Černýšovicích 14 pustých. Pak zde byly tři chalupy, Tomáše Knota, Koudelovská a chalupa Jakuba Kadlece, který na ní seděl až do roku 1651, kdy zemřel a zanechal vdovu a pět dětí. Teprve 1674 ujal jeho syn Pavel Kadlec. To Tkadlec, Kadlec, to je to samé. Zůstalo zde málo původních rodin a Šternberkům záleželo na tom, aby se osiřelé grunty co nejdříve osadili, a tak stanovili, že pokud se vrátí původní majitel na grunt, zaplatí jen 25 kop grošů za něj, a to ještě zpětně. Urbář z roku 1697 nám ukazuje v Černýšovicích už lepší stav usedlostí. Váš rod Kadleců sídlil na zdejší chalupě, kterou vlastnil Matěj Kadlec. Chalupníci tehdy robotovali 52 dny v roce. Roku 1785 bylo podle Josefského katastru v Černýšovicích už 29 čísel popisných. Číslo 11 byl obecní dům, číslo 13 až 15 byly obecní chalupy, číslo 24 byla obecní kovárna, na které byl kovář František Kovařík. Rod Kadleců byl na čísle 6, kde žil s rodinou Václav Kadlec. Zajímavé české příjmení měl tehdy držitel čísla 23, který se jmenoval Bezcenný Matěj.
3: Máme tu další dotaz od paní Nachlingerové. Ráda čtu knihu od Jindřicha Šimona Bára Jan Cimbura. Mohl byste mi říci, jaké byly osudy potomků Jana Cimbury ze Semic?
4: Když slyším příjmení Cimbura, tak si vždycky vzpomenu na jednoho člena našeho rodu, Filipa Jakuba Sasmana, představeného císařského solního úřadu v Písku, který byl pochován na konci roku 1735 v Písku a hned následující zápis v písecké matrice pohřbených zní: umřela Voršila Cimburová ze Semic ve věku 73 let, a to hezky ukazuje, jak tady vedle sebe leželi příslušníci různých rodů a národností. Jan Cimbura se narodil v Semicích, pak se přiženil po mnohaleté službě do blízké Pučimi na statek u Pixů, kde má zasazenou pamětní desku. Jaké byly další osudy jeho rodu? Cimbura měl dva syny, Jana a Martina, a dceru Marii. Oba synové zemřeli bezdětní, a tak Cimburové z této Janovy větve vymřeli po meči hned v následující generaci. Martin Cimbura žil v Pučimi v domku 10 a u něho na výměnku Jan Cimbura 17. ledna 1898 zemřel ve věku 81 let. Po přeslici ale Cimburovi potomci žijí dále. Dcera Marie měla tři syny a tři dcery. František se ve 12 letech zabil. Jan a Václav padli v první světové válce. Marie, nejstarší Cimburova vnučka, se provdala do Netonic, Rozálie do Stříteže, odkud se její syn Jan Jaroš přestěhoval zpátky do Pučimi. Pamětníci vzpomínali, že tento Cimburův pravnuk si zachoval mnoho rysů Cimburovy osobnosti. Byl houževnatý, přímý a tělesně silný, a jeho syn Jan měl stejně jako tatínek typický rodinný znak Cimburů velké nohy.
3: Pro mě to vaše povídání je zajímavé, protože aniž bych to plánoval, tak dneska jsem navštívil hřbitov Pučimi, kde je Jan Cimbura pohřbený. Nicméně je tu další dotaz, poslal ho pan Miroslav Novák. Srdečně zdravím, hledám předky rodiny Nováků z Oubislavy, okres Volině, hejtmanství Strakonice. Uvítám jakoukoliv zprávu, děkuji.
4: Ve se dnes jmenuje úředně Ubislav a leží 16 kilometrů západně od Volině, nedaleko Stachů. Připomíná se roku 1543, roste tam památný strom buk, starý přes 300 let. U mostu přes horský potok se nachází známý kohoutí kříž, který je ukázkou kovářské dovednosti, jeden z mála dochovaných takzvaných stašských křížů. Berní rula Práchenského kraje 1654 uvádí Ubislav jako součást panství Čestice a Přečín, které patřilo hraběti Karlu Leopoldovi z Milézimo, a ves Ubislav měla tehdy jenom tři selská stavení, kde hospodařili Tomáš Dušek, Nikodým Kašák a Vavřinec Král, a dále zde bylo pět chalup, na nichž byli Jan Vácha, Jakub Vích, Matěj Vojta, Řehoř Novák a Jiří Kšťoural. Ještě zde byla pustá chalupa kupců, takže vidíme, že váš rod Nováků se v této výšce na krásném Stašsku vyskytuje už přes 350 let.
3: Máme zde další dotaz. Vážený pane magistře, začal jsem se zabývat minulostí našeho rodu. Jmenuji se Karel Pivo. Jistě uznáte, že takové příjmení si už nějaký ten zájem zaslouží. Musím vám poděkovat, teprve vaše práce mi rozšířila obzor a trochu skorigovala mé představy o genealogii. I tak jsem stále ještě na začátku. Chtěl bych vás požádat o laskavost. Pokud jste se setkal s tímto příjmením, mohl byste mi dát o tom zprávu, protože kromě chemie mám ještě druhou profesi, výpočetní techniku. Udělal jsem i web o naší rodině. Se srdečným pozdravem, Karel Pivo.
4: Tak jste narazil, pane Pivo, celkem dobře, protože váš rod znám, mám o něm poměrně dost zpráv, protože se vyskytuje na Hlubocku, které mám zpracované v Nové Vsi u Chlumce už od konce 16. století. Tehdy ves vznikla, a protože ji někteří lidé nechtěli, jmenovala se původně Nevděkov. Pak převážilo podle mě bohužel jméno Nová Ves, protože těch je hodně a plete se to. Ve vsi se vyskytuje od konce 16. století vaše příjmení. Malovecký urbář panství Dříteň zde uvádí k roku 1595 sedláka Pavla Pivo a 1617 Václava Pivo. Měli čtvrt lánu a platili pololetně 10 grošů. Ves patřila původně pod Dříteň, pak pod Hlubokou. Roku 1595 se psali hejtmani Hlubockého panství rejstřík škod, když pan Adam z Hradce půjčil podaným obilí po neúrodě a povětří, a v rychtářství velickém, kam Nová Ves patřila, si půjčil mimo jiné i vrtel žita hospodář jménem Starý Pivo. Přemýšlím, jak vaše příjmení mohlo vzniknout. Patrně měl váš předek krčmu, kde čepoval pivo. Potvrzuje to i povolení k sňatku jednomu členu vašeho rodu, Jakubovi Pivo z Munic z roku 1696, kde je napsáno, že bude na hospodě v Municích. V soupisu podaných panství Hluboká 1740 je v Richtejnské v Nové Vsi uveden i grunt Řehoře Pivy s měkkým i, takhle to tehdy asi vyslovovali a skloňovali. Byl zde hospodář Řehoř Pivo, starý 30 let, s manželkou a třemi syny. Nová Ves náležela faru k Purkarci, kde je váš rod v matrikách doložen už od poloviny 17. století.
3: Další dotaz poslal pan Petr Kovář. Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat na něco, na co mi dosud nikdo neodpověděl. Uvádíte, že rodné a oddací listy předků byly pořizovány během druhé světové války kvůli zjištění árijského původu. Mě by ale zajímalo, jaký doklad o svém narození měl například můj prapradědeček narozený roku 1869 nebo pradědeček narozený 1891. Dnes každý vlastní občanský průkaz má doma svůj rodný list, ale co měli tito lidé dříve? Neměli nic, nenašel jsem ještě žádnou odpověď.
4: Tak dobrý den, pokud je mi známo, tak původně naši předkové skutečně neměli žádný osobní doklad, nenosili si od křtu křestní list. List obdrželi od farního úřadu, až když ho potřebovali například pro řemeslo, nebo pokud se stěhovali a podobně. Stejně tak tomu bylo, když se někdo ženil v jiné farnosti, než ze které pocházel, musel si do té, kde měl svatbu, přinést potvrzení o křtu, kde bylo vyznačeno, že dosud svatbu neměl. Bez toho by se sňatek nemohl uskutečnit. Pokud jste četl naši knihu Kořen 1, nedávno vydanou, tak jsou tam i fota starých křestních a oddacích listů z poloviny 19. století. Naši předkové si je nechávali, protože byly pro ně velmi cenné. Uchovávali si je na nejcennějších místech, třeba v takzvané koutní skřínce, ale jinak byl předek zapsán v matrice a tím to končilo. Nic se automaticky nevydávalo. Také nesmíme zapomenout, že naši předkové dříve neslavili narozeniny jako dnes, ale spíše jenom svátky. Mnohdy proto ani nevěděli, kdy se narodili, a když zemřeli, tak se ani nevědělo, kolik jim je let, a ve starých matrikách je někdy rozdíl i 10, i 20 let věku.
3: Pan Wolf z Rastor napsal, v Rastorech byla vždy jen tvrdá a těžká práce, plná odříkání, ale byla požehnaná láskou bližních. Naši předkové se z toho poučili. Učili se zbavit robotování na panských. Jejich velká radost byla, když z nesvobodného nevolníka se narodil svobodný občan ve svobodném státě. Jejich život zanikl, zapomínáme jejich jména, ale neměli bychom zapomínat, že chodili po stejné zemi a dívali se na stejně rozkvetlé louky. Obdivujeme vlnící se obilí a vzpomínáme, že na rodné hroudy padal pot z čela našich předků a my musíme povinně vzpomínat na všechny s úctou. Jméno naší osady vzniklo podle pověsti takto. V Čertově Strouze, která byla při potoce do Olešné, žil ve své chýši starý poustevník Lastor se svým synem. Léčil chudé a nemocné lidi, ale též nemocný dobytek. Byl vrchností označen za čaroděje a se svým synem upálen. Základy ještě byly znát proti bývalé cihelně. Naši osadě se dříve také říkalo Lástara. Tato osada byla známá jako líheň dobrých řemeslníků a dobrých a veselých žen.
4: Děkujeme panu Wolfovi za pěkný dopis. Co se týká historie Rastor, je to poměrně mladá ves. Osada byla založena až v 18. století na pozemcích téhož jména. Roku 1721 je doloženo u Křenovic a Olešné pole, zvané v Lastařích, také v Rastořích a tak dále. Jméno mělo více podob. Josefský katastr z roku 1788 uvádí v Olešné obecní pole pod Lastury a louku v Lastařích. To jméno Rastory znamenalo podle doktora Profouse rozcestí. Roku 1789 náležela ves pod panství Týn nad Vltavou a měla jen 4 čísla popisná.
3: Tak to je pro dnešek všechno, takže děkujeme za vaše dotazy a někdy příště budeme v odpovědích pokračovat.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Strukturální schodek příští rok vzroste nejvíc od pandemie, varuje Národní rozpočtová rada. Kvůli suchu klesá hladina Orlíku, vodu do Vltavy začne poprvé doplňovat přehrada Slapy. Táborský Tabůk nabídne až do neděle setkání se spisovateli a jejich vydavateli. Zítřejší obloha bude zpočátku oblačná, odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí až na 28 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Rybáčková. Strukturální schodek státního rozpočtu v příštím roce vzroste na 3,5 % HDP. Podle Národní rozpočtové rady tak půjde o nejvýraznější nárůst od pandemie COVID-19. Zatím neschválený návrh deficitu státní kasy na příští rok je 389 miliard korun. Letos vláda plánuje 310 miliard. Ministerstvo financí vyšší schodek obhajuje mimo jiné potřebou podpořit zdravotnictví, investovat do dopravy a nastartovat ekonomický růst. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla ale investice nejsou výrazně vyšší než v minulých letech.
2: Dokonce u té dopravní infrastruktury nám to vychází o kousíček níž. Je to tam dáno tím, co zase představitelé vlády říkají správně, že tentokrát nečerpáme tak moc evropské zdroje, takže je vykompenzováváme z těch národních, takže si na ně musíme půjčovat, nedostaneme je zvenčí.
0: Národní rozpočtová rada zároveň upozorňuje, že v příštích letech bude muset vláda schodek výrazně snížit. Vodohospodáři sníží kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady. Informoval o tom státní podnik Povodí Vltavy. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Od pátku bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece nebo zásobování pitnou vodou. Výkon vodní elektrárny Orlík po snížení odtoku z Orlické přehrady klesne. Mluvčí ČES Martin Schreier dnes ČTK řekl, že při největších odběrech energie v raní a večerní špičce dodají do sítě místo Orlické elektrárny výkon modernizované přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a Dalešice. Velký knižní trh v ulicích, výstavy nebo řemeslné dílny nabídne až do neděle festival Tabůk v Táboře. Letos se zaměří na profese spojené s vydáváním knih. Zároveň ale nabídne četná setkávání se spisovateli, dodává pořadatel festivalu Tabůk Juraj Horvát.
3: Ty nakladatelé přijíždějí se svými autory, taky se podílejí na programu. My tomu říkáme dobrá úroda, prostě to, co se urodilo dobrého v zemích českých, moravských a taky celý v střední Evropě a dál, protože my se snažíme prostě nebýt festival jenom jakoby lokální.
1: Počasí.
0: Zítra dopoledne bude oblačno, výjimečně se objeví slabé přehánky. Odpoledne začne oblačnosti ubývat, později přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí až na 28 stupňů, na horách nejvýše ke 24. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě došlo v ulici Na Sádkách, na Dlouhé Louce, u ulice Na Sádkách v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Velká malá písmena Evergreen v Hezky česky. Tak co to máte dnes, co se týká malého velkého písmene?
2: Tak tuhle jsme s kolegou psali takovou kapitolu o Frantovi Sauerovi, který se kdysi proslavil tím, že zorganizoval stržení Mariánského sloupu. No a tak jsme řešili, jestli ten Mariánský sloup je s malým nebo velkým písmenem. Já jsem ho psala s malým, kolega s velkým, ale nepoprali jsme se.
1: No, já přemýšlím, co bych napsal já. Asi kdybych psal obecně o fenoménu Mariánského sloupu, tak napíšu malé, kdybych psal o nějakém konkrétním, třeba Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, tak bych možná napsal to velké. Tak jak je to správně?
2: No, máte smůlu. Není to vlastní jméno, pořád se to bere jako typ pomníku, takže vždycky s malým písmenem. No, ale je to tak, že je to takzvané vztahové přídavné jméno. A tento typ přídavných jmen poznáme podle té přípony ský nebo ánský a to signalizuje, že tam je vždycky malé písmeno. Leda, že by to bylo třeba Mariánské náměstí, ale tam už zase víme, že je to vlastní jméno.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

0: Dobrý večer, Lačerat Hešukar Šuniben. Socioložka Selma Mohidždarević se dlouhodobě zabývá anticikanismem a jeho projevy v české společnosti. Je autorkou výzkumné zprávy Anticikanismus jako daň z existence v české společnosti, která přináší zkušenosti 75 Romů a Romek z různých částí Česka. Výzkum ukazuje, že s projevy protiromského rasismu se lidé setkávají už od dětství a že ovlivňují jejich život nejen ve škole nebo při hledání bydlení a práce, ale také v každodenních mezilidských vztazích. Jednou z oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, jsou také sociální sítě a nenávistné komentáře vůči Romům. Právě internet totiž může některé předsudky a stereotypy nejen odrážet, ale je také dál šířit. O tom, jak anticikanismus v české společnosti vypadá, proč přetrvává a jakou roli v jeho šíření hrají sociální sítě, to nám řekne Selma Mohidždarević.
1: Vyhrožování násilím, posílání do plynu, právě ty respondenti mluvili o tom, že obzvlášť bolestivé je to, když se to týká třeba dětí. A ještě navíc, co je velmi problematické vlastně u té nenávisti na sociálních sítích, je, že tomu není úniku. Jo? Jako pokud jste na sítích, takže můžete se jenom odpojit jako od všech sítí, ale to dneska možná ani nejde už. A jinak vlastně vás to pronásleduje všude, ať už jste doma, úplně jako v nějakém intimním prostředí, tak pořád tomu můžete být vystaveni.
0: Selma Mohidždarević také vysvětluje, co je mezinárodní síť INACH a jak pomáhá neziskovým organizacím vzájemně spolupracovat při monitoringu a odstraňování nenávistných komentářů ze sociálních sítí.
1: Je International Network Against Cyber Hate a združuje přes 30 neziskových organizací v Evropě, ale i ve Spojených státech nebo v Latinské Americe. A vlastně cílem je, aby se prostě všechny ty neziskové organizace navzájem podporovaly v monitoringu a odstraňování hovoru z nenávisti, kdy hlavním jakoby cílem teď nejsou ty jednotliví lidé, kteří přispívají jako do ty oblasti nenávistí, na to jsou třeba různé další nástroje, ale jedná se vlastně o vyjednávání s platformami, s těmi jako provozovateli těch sociálních sítí, protože to je jejich business model a v rámci toho business modelu tam hraje roli právě ta nenávist, protože ta zvyšuje atraktivitu i příspěvku, i komentářů, i lidé prostě se víc jako do toho angažují a my chceme, aby oni za to převzali zodpovědnost. To znamená, aby měli jasný pravidla, co tam jako může být, co nemůže být, pokud je to ilegální, pokud je protizákonný, aby to odstraňovali a aby transparentně jednali i tak, jakože vlastně nějakým způsobem budou chránit ty oběti.
0: Ne každý nenávistný komentář je možné právně postihnout. I tak ale mohou mít takové komentáře negativní dopad na lidi, kteří jsou jejich terčem a přispívat k šíření nenávisti na sociálních sítích. Proto je podle Dizdarević důležité s jejich autory pracovat a vysvětlovat jim, jak jejich výroky působí.
1: No já si myslím samozřejmě, pokud je to překračování prostě nějakých zákonných norem, jako třeba jak byl ten případ, když ten nějaký člověk posílal romské děti a děti arabského původu, tuším, ve škole jako do plynu, jo, tak to je prostě vyhrožování, anebo potom jsou tam jako ty jednotlivé tresty, které jsou jakoby i v našem zákoně. Pak je spousta lidí, kteří jsou na nějaké hranici, u kterých vlastně si myslím, že by bylo potřeba vytvářet něco, čemu teďka říkáme counter speech. To znamená poučovat, dávat jim šanci, aby pochopili například, že to má reálné dopady. Protože jak víme, jako to je to specifikum těch sítí, je, že člověk má pocit, že to říká do nějakého vzduchu a že se prostě nic neděje. Že to není jako když vás potká, může vás třeba zmlátit nebo vás, nevím, na veřejnosti nějak ponižovat, ale vlastně neuvědomují si často ty lidé, že to má stejný dopad bez ohledu na to, že se to jako fyzicky někde neodehrává.
0: Dizdarević je přesvědčená, že je potřeba společnost v tomto směru kultivovat a více mluvit o odpovědnosti, kterou na sociálních sítích každý z nás má, i o dopadech toho, co na internetu zveřejňujeme.
1: Zároveň sami

0: si vemte, jak ten protiromský rasismus v České republice je známá věc, kterou nějakým způsobem akceptujeme, jako kdyby byla normální. A teď vlastně, když se podíváte na bydlení, na vzdělání, na přístup na pracovní trh a spoustu těch dalších aspektů, což právě v tom nedávném výzkumu, který jsem dělala pro Romanonet, do detailu popsaný, tak ještě vlastně potom i máte ještě i tu takovou dimenzi vlastně, že pak není úniku, protože tam vás čeká ještě na těch sociálních sítích. Potom jakoby ta nenávist, která vyústí v to, jakože pak nemáte přístup k tým jednotlivým oblastem. A dokonce někteří z respondentů v rámci toho výzkumu mluvili o tom, že to je jeden možná z největších problémů, protože to vyvolává vlastně takový stres, že jo, jako vy se podíváte na to a jste pod stresem. Takže to jako, že vám někdo řekne, jako, že vám nepronajme byt, protože jste Rom, a pak se hned podíváte třeba na nějakou sociální síť a ono se tam mluví jako o Romech, jako, že nechtějí pracovat a že vlastně proto jim nemůže člověk věřit a tak dále. Tak vlastně tyhle ty věci jako by potom se nějakým způsobem propojují. Jo, takže pro mě je to jako nenávist je nenávist. Bez ohledu na to, jako v jakém je prostředí. Samozřejmě liší se to v některých aspektech, jak už jsem říkala, když vlastně mluvili ty participanti toho výzkumu, když vás chtějí zmlátit, jo, nebo za vámi utíká parta nějakých neonacistů. Je to jiný samozřejmě, když sedíte doma a stejně vám ten jakoby nacista vyhrožuje, že vás zabije. Ale není to nějak jako zásadně jiná situace, než když jste vystavena ty nenávisti jako takové.
1: Vysvětluje socioložka Selma Muhič-Dizdarevič.

Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Jan Bendík a Rytmus. Poslední den prázdnin pořádala organizace Klíče a Klíčky komunitní akci v Mladé Boleslavi v kulturním centru Pluhárna. Klíč Fest se nesl v duchu 80. a 90. let a děti si užili den plný zábavy, her, zpěvu a tance. Výtěžek z prodeje občerstvení a dobrovolného vstupného

0: byl věnován Danke, mladé mamince, která je na vozíku. Akce se zúčastnila také Iveta Durdoňová, která na místě oslovila Juraje Hrehu z organizace Klíče a klíčky.
1: Tak jo, ještě jednou, kluci, pojďte na podium, já vás vyzvu. Tak pojďte.
2: Jsem na akci Klíč Fest, který pořádáte vy, pane Hreho, a váš spolek Klíče a klíčky ve stylu 80. a 90.
3: Tento festival jsme uspořádali jako ukončení letních prázdnin, začátek školního roku. Děcka budou mít strašně moc povinnosti, co se týče vlastně učení, dotahování školy a tak dále.
2: Kolik máte dětí ve vašem spolku?
3: Přesně vám to neřeknu, protože děti je od 300 do 350. Klíče a klíčky i věnují se volnočasové aktivitám. Začínají fotbalové tréninky, hudební kroužek, divadelní kroužek, podcastový studio, kde vlastně se budou natáčet podcasty, taneční kroužek máme, ale všechno je to podmíněné tím, že děcka musí chodit na doučování. Bude to fungovat formou i tou, že děti přijdou ze školy, u nás se tam najedě, kde už budou mít připravené jídlo, udělají si úkoly, připraví se do školy, pak jdou na volnočasovou aktivitu, na kroužek, který si vyberou, nebo rodiče, který dají to dítě na ten kroužek. Pak mají takovou odměnu, kde se jezdí na různé akce ještě, což jsou většinou přespávačky víkendovy, a to mají jako pak za odměnu.
2: To se týká dětí zde v Mladé Boleslavi a dětí i v Litomyšli.
3: V Litomyšli jsme teprve rok. Děti z Boleslavy a okolí, ty známe nějaké 4 roky. Je to připravené jak pro ně, tak i pro tyhle ty děti. Jenom s nějakýma rozdílama. Protože nemůžeme stejné akce dělat pro děti, kterým se věnujeme rok, protože nejsou tak daleko jako ty děti, kterým se věnujeme 4 roky. Tím, že máme úžasný tým a můžeme s čistým svědomím odejít do Litomyšle na prodloužený víkend, kdyby nebylo toho týmu, tak to nejde. Máme lidi jak aktivně, tak pasivně, máme spousta dobrovolníků, lidi, kteří jsou aktivní každý den, tak jich je 6.
2: Vy jste trenér fotbalového týmu Mongagua. Nedávno jste měli fotbalový turnaj, kterého se zúčastnil prezident Petr Pavel. Co to pro vás znamenalo? Věděl jste o tom, že navštíví turnaj, kde byly fotbalové týmy z Mongagui?
3: Ano, turnaj se odehrál na Strahově v Praze. Pro děcka to byl zážitek, pro mě to byl zážitek. Jsem strašně rád, že pan prezident tam byl.
2: Vy jste z týmu Mongagua z Mladé Boleslavy. Jaké to bylo pro vás?
4: Byl to pro nás velký zážitek, takže jsme si moc užili.
5: Tak byl to zážitek. Mluvili jsme s panem prezidentem Maxima a on říkal, že se má dobře a že se pojedí další takový turné.
6: Já mám s tím fotku a bylo to pro mě moc dobrý zážitek, že jsem mohl mluvit s prezidentem a užil jsem si to.
7: To samý, bylo to krásný zážitek, to jsme se někam posunuli, bylo to krásný hřiště, ale škoda, že jsme to neutáhli, ale jinak bylo všechno super a máme i fotku s prezidentem, s panem trenérem.
2: Tréninky vám začnou od září, ale začíná vám i škola. Josefe, do jaké třídy ty jdeš?
4: Do 7.
2: Sebastiáne, ty jdeš do jaké třídy?
8: Já už jsem vyšel dávno a měl jsem jít na střední, jakože byly nějaký komplikace, takže jsem nešel a teď chodím do práce. Brigádně. Je mi 16 let.
2: Hráli jste dřív fotbal?
4: My když jsme začali hrát tady s bratrancem Samikem, Zakochanky a Předměřice, pak jsme se jakoby připojili k Jurovi, Klíče a klíčky.
9: Já jsem chodil za Bezno a pak jsem potkal Janu, tak jsem šel k ním.
2: Co vás čeká do konce roku?
8: Tak to přesně ještě nevíme, ale budeme mít nějaký trénink. Já teď 19.9. nebo nějak tak máme další turnaj Praze 3 a uvidíme, jestli to nějak dotáhneme a musíme to zabrat.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge bud bacht, zort zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
10: Český rozhlas zprávy.
11: Průměrná hrubá mzda se v České republice meziročně zvýšila téměř o 7%. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu upouštět přehradu Slapy. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 28 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Průměrná mzda v České republice byla letos ve druhém čtvrtletí téměř 52 tisíc korun, informoval o tom dnes Český statistický úřad. Meziroční zvýšení přibližně o 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka už ale firmy naráží na meze svých možností.
12: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
11: Zajíček doplnil, že firmy budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud nadále rychle porostou platy státním zaměstnancům. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu zítra večer upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplnit vodou právě ze Slap. Tato situace přitom nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy, říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
13: Hydrologické sucho v Povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
11: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá 1 až 1,5 metru za jeden týden. Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z celkových 12. Francán dříve působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Následující 4 roky chce věnovat hlavně stabilizaci školy.
14: Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté, když se podíváte na diagram hodnocení platových úrovní a dalších záležitostí umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu, takže my skutečně každým dnem se snažíme naši pozici obhájit.
11: Návrh akademického senátu musí teď potvrdit prezident republiky Petr Pavel.
10: Počasí.
11: V noci na pátek čekáme v Česku většinou oblačno, přehánky už jen ojedinělé, ranní minima, ale docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni. Zítra přes den zpočátku převážně oblačno, doznívající přehánky, postupně oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
11: Na hlavním tahu číslo 35 z Valašského Meziříčí směrem na hranice pozor v Miloticích. Po nehodě cyklisty je v místě omezený provoz, počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
10: Alex a host.
15: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herec tý má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spolužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo, že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně co by teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl rád, než já, že? Ale určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo, jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal, už předtím spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já nejsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký. Takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem, pak jste se tedy rozhodl jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že odtamtud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ještě během? Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, že to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probouzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když byste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta se potom ani nevěděla podle mě o tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí,
0: protože... To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo, a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácí?
1: No to budu ještě 30 let třeba. Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho, no.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaké nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takový jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový, víc mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě je trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede, a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všim praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi, a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel odnikud, nic jsem za sebou neměl, a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy, a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts, a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo.
0: Bude to ono. Bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc, od díl B, který režíroval Honza Pošnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Brolíka, který nastoupí do vězení, a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení, a hned potom jsem hrál v oddílu B člověka, který nastupuje do vězení, a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, Hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolik?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jako by pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk, a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Mm-hmm. Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pocitoval, radost, zodpovědnost, obavy? Jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojelo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kašce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu,
0: kterou jsme museli. Už máte ve filmu po celý natáčení, kterou jsme museli měl paruku.
1: Ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě tu práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufám, že se to trošku změní, že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký byl?
1: Já si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl v sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům. Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v raném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám ze srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celé život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví, takže.
0: Byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne.
0: Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili, že to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní. Ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: že byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat, proto abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu, nějak sám pro sebe jenom, bez nějakých ambicí.

0: i terapeutický.
1: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout do
0: toho? Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
1: Profesního světa?
0: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další. Jako.
1: Takže... Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těch dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
0: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže, ale já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde na půl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
1: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
0: Tak tam se vlastně jako... tam se nabízí to využít to herectví, že, pro tu roli. Čeká, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
1: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
0: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to bylo skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takovej lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afganistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčely samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
1: Takže jste pak byli přesvědčiví.
0: To posoudí asi diváci,
1: no,
0: ale...
1: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
0: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý rád.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Vládní motoristé chtějí snížit schodek státního rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Přestavba Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít v roce 2030. Tři české hokejové kluby dnes zahájily boje v Lize mistrů. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 29 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Motoristé dnes odpoledne hnutí ANO představili, jak navrhují snížit schodek státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž se schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle motoristů je příliš vysoký.
2: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028. Kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dlouho očekávaná rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030. Město v současné době připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Ta by měla být hotová v příštím roce na jaře. Odhadované náklady na proměnu městského centra přesahují 600 milionů korun. Přípravu stavby provází také několik průzkumů. Upřesní mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl také archeologický průzkum v místě budoucí kašny. Její samotná realizace přijde na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce, kdy bude možné koordinovat její umístění s novou technickou infrastrukturou celého náměstí.
1: Krevní plazmu mohou nově darovat zájemci v nemocnici ve Šternberku. Začal tam totiž pro ní jezdit mobilní odběrový tým transfuzní služby Šumperk. Dárci se mohou objednat na předem daný termín. Podrobnosti najdou na webu šumperské transfuzní služby. Upřesní tamní zdravotní sestra Blanka Podzimková.
4: Takže darovat krevní plazmu může zdravý člověk, který má nad 18 let, nad 50 kilo a musí splňovat teda kritéria pro dárcovství krve a krevních složek. Jedním z předpokladů dárcovství plazmy jsou tedy i vhodné žíly.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic i Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polské Tychy 6-0, Plzeň zvítězila nad švédským Re 4-0. Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, pouze ojedinělé přehánky, ranní minima docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni, zítra přes den zpočátku ještě oblačno, ojedinělé přehánky, postupně ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra vysoká 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: U Hodonína teď opatrně na silnici číslo 432 za kruhovým objezdem se silnicí 55 ve směru na Ratíškovice. Osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Kohinoor, nejznámější diamant světa, ale také český výrobce psacích a výtvarných potřeb. Kohinoor Hartmut, akciová společnost se sídlem v Českých Budějovicích.
1: Co vám říká značka Kohinoor?
2: Tušky, se vybavím jako první.
3: Tak Kohinoor si dost pamatuju z dětství, je to firma na výrobu tužek, jestli se nepletu.
1: Myslím, že vyrábí kancelářské potřeby nebo psací potřeby, tužky, pastelky a je to velmi známá česká firma.
4: Kohinoor, tak to jsou nějaké psací potřeby asi.
5: Tuhy, tužky a další náčiní na kresbu a psaní.
1: A jak dlouho si myslíte, že je tak na trhu, nebo jak dlouho funguje?
5: 180 let.
1: 70. let třeba?
3: Já bych řekl tak 30 let.
2: Kolem 60 let.
4: 120 let třeba.
6: Z jakého dřeva Kohinoor vyrábí?
1: Já nevím, tak třeba smrkový, asi ne, co tak borový dřevo třeba.
5: Bříza.
3: To netuším.
4: To bude jedle.
0: Pověst praví, že Kohinoor byl zhruba před 4, možná 5 tisíci lety nalezen v Indii, v náplavách řeky Godavar. Údajně ho nosil jeden z hrdinů staroindického eposu Mahabharata. O nejstarších osudech tohoto diamantu toho moc nevíme. Není známa ani jeho původní váha v surovém stavu. Doložené historické zprávy najdeme až ve 14. století. Dobová svědectví ho zmiňují v souvislosti s pokladem krále Rajáha Malvara. Má se za to, že v držení tohoto vládnoucího rodu byl po několik generací. Po dobytí Indie v polovině 16. století se dostal do vlastnictví velkých Moghalů, vládnoucí dynastie, která svůj původ odvozovala od legendárního Čingischána. V pokladnici v Dillí strávil další téměř 200 let. Byl zasazen do oka slavného pavího trůnu a když v roce 1739 převzal vládu nad Indií perský dobyvatel Šach Nadir a poprvé tento diamant spatřil, úžasle prý pronesl slova Kohinoor. V překladu to znamená hora světla. A tak diamant ke svému jménu přišel. Později byl převezen do Perzie a po pohnutých dobrodružstvích, spojených s vraždami, mučením a vězněním jeho přechodných vlastníků, se stal kořistí vládce Pandžábu. V pandžábské pokladnici zůstal až do doby, kdy byla Indie připojena k britskému království. Úchvatný kámen pak dostala darem královna Viktorie. Nechala ho přebrousit a umístit do středu královské koruny jako hlavní klenot. Přebroušením se sice snížila hmotnost diamantu na 105 karátů, chcete-li 21,6 gramu, nebývale se tím ovšem zvýšila jeho hra barev. V Británii se rozšířila pověra, že pokud by diamant nosil mužský vládce, přišla by Velká Británie o Indii. Při předávání diamantu bylo prý totiž královně diplomaticky řečeno, že Indie by raději viděla Kohinoor v držení jejího veličenstva jako součást osobních šperků a ne jako součást anglických korunovačních klenotů. Indie si nakonec na Anglii stejně vydobila samostatnost. Kohinoor se do ní však nevrátil. Najdete ho v klenotnici anglických panovníků v londýnském Toweru. My ale dnes nemáme mluvit o diamantech, ale o tuškách. A tak se pojďme podívat, jak se vyrábějí.
7: Českobudějovický závod Kohinoor sídlí stále v budovách, kde se tušky začaly vyrábět už na konci 19. století. Továrnou mě provází vývojář Vladimír Líbl a prvním krokem je výroba takzvané surové tušky z tuškárenských prkýnek. A ta se vyrábí například z cedru z Kalifornie, Sibiře nebo z Lítu.
8: Na exkurzi vyrazila kolegyně Mária Fajfrová.
9: Dobrý den.
10: Takže surová tuška přichází na další operaci a to je lakovací stroj, kde tuška speciálním postupem je protlačována vlastně skrz kotlík s barvou. Tušky padají na sužící pás a procházejí sužícím tunelem, na jehož konci vlastně padají do zásobníku a vracejí se nazpět. Většinou tušky procházejí 3x barvou a 2x až 3x vrchním lakem.
11: A vlastně po tom průchodu vlastně ta tuška už je úplně krásně suchá, jo?
9: Ano, ano. A
7: jsou to tedy ty klasické tušky s barvou žluto-hnědo.
10: Klasická Kohinorka.
7: Naschledanou.
10: Takže teď máme vlastně tušku hotovou, máme ji nalakovanou, namáčenou, vypadá krásně a potřebujeme ji ohrotit, ořezat, ano.
7: Že všude kolem nás jsou tisíce tužek. Desetitisíce. Statisíce?
10: Spíš statisíce.
7: Kolik vy máte tu denní produkci?
10: Denní produkce je přibližně kolem 500 000 tužek denně.
7: Pane, jo. Můžu dál?
10: Jo. Takže tušku máme nalakovanou a dochází k dalšímu vlastně zkrášlení vlastně té tušky a to je máčení. Dobrý. No a teď se nacházíme vlastně v hale ručního balení, kde se vlastně balí ty nejkrásnější, nejkvalitnější tušky do uměleckých souprav, do dřevěných kazet, kdy vlastně chceme, aby ty tušky byly perfektně uložené, krásně vytočený, vytočený značkou nahoru. Můžeme se podívat. Vidíme příklad ručního balení do plechových obalů. Momentálně tady to je export do Spojených států.
7: Že tady už stroje nejsou, tady už ne. Jsou opravdu ty lidské ruce.
10: Tady se balí vlastně nejkvalitnější a nejdražší naše výrobky.
7: S Vladimírem Hlíblem stojíme nad takzvaným kabinetem. A to je přehled výrobků, který Kohinor
10: pro suchou malbu
7: vyrábí.
10: V prvním šuplíku je celkem 120 ostínů suchých kříd. K tomu jsou ještě doplňkové ostíny. Dalším šubleti jsou vlastně naše standardní výrobky a to vlastně tušky Kohinor.
7: A já jenom musím říct, že opravdu ten design těch tužek je úplně stejný, jako ho znám od svého dětství.
10: Samozřejmě, protože tušky Kohinor v tomto provedení se vyrábějí od roku asi 1890 nebo 1889. Žlutá tuška Kohinor má název podle diamantu, který je v anglické koruně, pochází z Indie, Kohinur znamená hora světla a má na žlutou barvu, takže podle tohoto diamantu ty tušky jsou žlutý. Další jsou opět sady kreslířské, a to buď s grafitovými tuhami, anebo s tuhami pastelovými, zase akvarelové, anebo klasické.
7: Vladimír Líbl pracuje v Kohinoru 51 let a vidí, jak se vyvíjejí ty trendy, kdy se pastelky prodávaly více, kdy méně. V poslední době je trend malovat. Možná, že ho vyvolaly antistresové malovánky, možná, že ty důvody jsou jiné.
10: My to vnímáme tak vlastně, že dneska lidi jsou zahlcený elektronikou. Počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony a tak dále a tak dále. A lidi postupně si uvědomují, že by se vlastně měli věnovat nějaké kreativní činnosti, aby vlastně po nich vzniklo nějaké dílo, které sami vytvoří. A ten trend od roku je čím dál tím silnější a je to vidět i na veletrzích, že jako spousta firm, které vyrábí kreslicí a psací prostředky, trvale vlastně zvyšují svůj obrat a rozšiřují sortiment, aby uspokojili zájmy vlastně zákazníků.
7: Co říkáte fenoménu antistresových omalovánek?
10: Dneska je to boom v této oblasti a samozřejmě se na tom podílíme.
7: Jak jsou na tom Češi v malování? Malujeme více než jiné národy, nebo kde vy máte tu cílovou skupinu, když zůstaneme zatím u těch pastelek?
10: Tak já vám odpovím velice jednoduše, protože my vyvážíme do 80 zemí světa, takže vlastně převážná produkce nám odchází vlastně na export. A jsou tam takové státy, jako jsou Spojené státy americké, kde je ten boom daleko vyšší než u nás. Východ, západ, vlastně celý svět.
7: Říkáte, že se přizpůsobujete době i třeba v těch odstínech, tak jaké odstíny nebo barvy jsou tedy teď třeba nejprodávanější nebo moderní?
10: Jsou odstíny třeba, nevím, mátová a odstíny zelené. Jeden čas byly v modě i fluorescenční odstíny. Zákazníci chtějí výraznější odstíny, červené barvy jo, a podobně. Jo. Takže vždycky různé speciální barvy, růžové. Vždycky je to ohlas na nějaký módní trend, na módní zájmy a na přání zákazníků.
0: Rod Hartmutů, kteří stáli u zrození firmy Kohinor Hartmut, má kořeny v Bavorsku. Jeho nejslavnější potomek Josef se narodil v únoru 1758. Hartmutové měli odedávna smysl pro umění. V Bavorsku i v Rakousku lze dodnes najít v kostelích oltáře i klekátka, kterým dali tvar. Josefovi rodiče měli hluboko do kapsy, a tak na důkladné školní vzdělání nebylo. Od mala se ale u chlapce projevovaly umělecké sklony. Pomáhal otci v jeho truhlářské dílně, stále něco kreslil a navrhoval nábytek. Ve 13 se vyučil u svého strýce France Majsla zedníkem a kameníkem. V jeho službách už zůstal, a když strýc dostal místo jako městský stavitel ve Vídni, Josef šel s ním. Byl pilný a učenlivý, a tak brzy získal i bez učitelů teoretické znalosti i kreslířskou dovednost. Když kníže z Lichtenštejnu pověřil Majsla provedením stavby paláce ve vídeňské Herengasse, navrhl Josef Hartmut průčelí této budovy a vypracoval i náčrty vnější a vnitřní výzdoby. Po strýcově smrti byl Josef Hartmut jmenován lichtenštejnským knížecím stavitelem. Toto povýšení se ovšem neobešlo bez odporu knížecích rádců. Ti poukazovali na to, že Hartmut má neúplné školní vzdělání, a vadila jim i Josefova vznětlivost a nezrovna uhlazené vystupování.
9: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Josef Hartmut pro knížata z Lichtenštejnu kreslil plány nových staveb na jejich panstvích a také sám řídil stavební práce. Valtice, Břeclav, Lednice, tam všude je můžeme dodnes obdivovat. Kdo by neznal například lednickou vyhlídkovou věž zvanou minaret, která byla podle Hartmutova projektu postavena v močálovité půdě zpevněné olšovými piloty a dubovým roštem. Mimochodem je jednou z nejvyšších staveb tohoto charakteru v Evropě. Tvarem připomíná čerstvě ořezanou tušku postavenou hrotem vzhůru. No a jsme zpět u psacích potřeb. Talentu Josefa Hartmuta totiž práce stavitele nestačila. Přestože byl samouk, začal překvapivě slavit úspěchy i jako vynálezce a také jako zakladatel světoznámé továrny.
1: S Martinou Horskou stojíme u tužek, kterých je tady v sortimentu prodejny Kohinor několik desítek. Tušky se rozdělují především podle tvrdosti.
2: Ano, tak ten střed takovej je to HB, to je ta známá dvojka běžná. Jakákoliv třeba tady z těch obrázkových a je určená především na psaní. A potom je právě ta řada B, takže čím vyšší číslo u Bčka, dělá se až do 8B, tak je ta tuška měkčí. Jo? A zrovna tak je to u té řady H, jako hard, jako tvrdý. A tam máte teda F, takovou zvláštní, ale začíná to háčkem až do 10H a to je opravdu nejtvrdší.
1: Vy jste řekla F?
2: Ano, to znamená jakoby firma, jako pevný.
1: Jak dosáhnete té tvrdosti?
2: Té tvrdosti se dosahuje poměrem jílu a grafitu. Podle toho, jak se namíchá potom ten poměr, tak je ta tuška buď měkčí nebo tvrdší.
1: Z jakých materiálů jsou tušky vyráběné?
2: Používá se hlavně cedrový dřevo, to zvlášť teda u toho uměleckého sortimentu. To poznáte, že je takový načervenalý, je to dovozový dřevo a je to asi fakt špička jako pro tušky nebo pastelky.
1: A tady to světlé dřevo, to je?
2: Tohle to světlé dřevo, to je borovice.
1: Ta nejklasičtější tuška, to je taková ta oranžová.
2: Zvláštní žlutá.
1: Žluto-oranžová.
2: A má s tím hnědým koncem, ano.
1: Hnědý konec. Mm. A jak je stará, jaká je její historie?
2: Vznikla v roce 1888.
1: Je dobré se takhle držet tradice a zachovávat věci stejné?
2: Já si myslím, že určitě, protože hodně zákazníků právě tohle oceňuje, že přijdou, já nevím, na obchod po 20 letech a teď zjistí, že tu je pořád ten, co měli doma oni, když byli malí. A je to taková ta nostalgie pro ně. Jo. Tady příkladně třeba verzatilky, když se vyrábí někdy, já nevím, 1946 vlastně a jsou pořád oblíbený a hlavně třeba architekti je používají. Potěší to ty lidi hodně, opravdu, no.
1: Co ještě zůstalo stejné, kromě té žluto-oranžové tušky a verzatilky?
2: Myslím, že sloníci, to je guma se slonem přírodní. Tady máme ještě takovýhle tušky, třeba ty Orient.
1: A to je taky tradiční?
2: To je stará tuška, ano, co se vyráběla.
1: Vy jste mi tady ukázala verzatilky, které si pamatujeme všichni ze školy. Kdo je nejčastěji kupuje a používají ještě dnešní děti?
2: Děti málo, ale hlavně právě ty architekti třeba si chodí kupovat.
1: Já jsem si všimla, že vy tady máte i tesařskou tušku.
2: Tady to jsou tušky takový ty klasický asi, co znáte. Tam jsou tři tvrdosti. Ta první je vlastně jakoby pro truhláře, zednická a tato je kamenická na kámen.
0: Nebyly to jen tušky. Vynálezy Josefa Hartmuta zasahují do různých odvětví. Roku 1789 se mu podařilo vytvořit směs nové minerální hmoty k výrobě jídelního nádobí. Nádobí formované z ohnivzdorné hlíny bylo levnější než porcelánové, které do té doby hospodyňky obvykle používaly, a tak brzy prorazilo na trhu. Říkalo se mu vídeňská kamenina a mělo jednu velkou přednost. Poleva na něm neobsahovala zdraví škodlivé příměsi. Hartmut si ve Vídni zřídil továrnu a vyráběl v ní čbány na víno i na vodu, hrnce na omastek, dokonce i potrubí a chemické nádoby, které se do té doby musely dovážet z ciziny. Na počátku 19. století se mu také podařilo zhotovit z písku a malé přísady vápna zaručeně nehořlavé cihly, z nichž pak byla vystavěna zeď kolem knížecí lichtenštejnské lesní obory ve Valticích. Následovaly další vynálezy a byla jich dlouhá řádka. Umělá tuška je z nich asi nejznámější. Dříve se při výrobě psacích a kreslících tyčinek používal grafit, který se dobýval v dolech poblíž vesnice Borrowdale v Anglii. Grafit neboli tuha se rozřezával na tyčinky a pak vkládal do dřeva. Jenže Anglie zakázala vývoz grafitu ze země a na výrobu tužek si držela monopol. Navíc se doly vyčerpaly a bylo potřeba najít jiný zdroj. Pokusy byly různé, žádný z nich ale ani zdaleka nedosáhl kvality prvních tužek. Teprve Josefu Hartmutovi se to podařilo. Čistý grafit nahradil směsí rozemletého grafitu s jílem vypáleným v peci. Tomu umožnilo vyrábět tužky s různou tvrdostí. A tak si roku 1802 založil ve Vídni další továrnu. Továrnu na tužky. Vynález představoval pro rakouské země velký hospodářský zisk, protože se zbavili závislosti na Anglii. Roku 1810 se Josefu Hartmutovi podařilo dosáhnout soběstačnosti a nebýt závislý na cizích surovinách. V císařském majestátu ze 7. dubna 1812 oznamuje, že každoročně vyrábí přes 70 tisíc tuctů, tedy 840 tisíc tužek, a že tužky jim vyrobené dosahují tak vysoké úrovně, že se dají z velké části vyvážet do ciziny. Hartmut zemřel ve Vídni 23. května 1816. Továrnu vedla vdova a později ji převzali synové Ludvík a Karl. Rozhodnutím Karla Hartmuta byla výroba kameniny a tužek v roce 1848 přeložena z Vídně do Českých Budějovic. Vedla ho k tomu nejen blízkost zdrojů surovin a levné pracovní síly, ale také příznivé dopravní podmínky. Říční doprava po Vltavě a koněspřežná železnice. V roce 1889 uvedla firma na trh tušku tehdy nezvyklé žluté barvy v 17 stupních tvrdosti. Dostala cizokrajný název Kohinor. Byla považována za nejlepší kreslící a psací pomůcku a výrobek obdržel řadu vyznamenání. A po této tušce dostala později název celá firma. Kohinor L&C Hartmut.
1: Já jsem v podnikové prodejně Kohinoru s Martinou Horskou, vedoucí prodejny. Představte mi váš obchod, proveďte mě jim, co je tady to, u čeho se lidé nejčastěji zastavují.
2: Já bych vám chtěla hlavně představit náš umělecký sortiment, protože ten je úplně nejvíc prodávaný a to je tady.
1: Já mám to privilegium, že můžu jít za pult, kam se běžný návštěvník nedostane.
2: Tato sada mondelus, to jsou vlastně akvarelové pastelky, které jsou rozmyvatelné vodou. Můžu vám i předvést, teda přímo. Dělají se do 72 odstínů, ale dají se dokoupit ještě speciální sady na portréty a nebo třeba na krajinu.
1: Takže teďkom bereme papír.
2: Něco si takhle namalujete a veme se štětec vodou a takhle se to vlastně rozmije.
1: A ty si kupují malíři anebo běžný člověk, který přijde z ulice?
2: Úplně všichni, včetně dětí, protože to je pro ně prostě strašně zajímavý, tahle ta technika.
1: Já tady ale vidím těch pastelek mnohem víc. Tady přede mnou jsou takové ty duhové.
2: Tahle to novinka už není, to už se dělá léta, jako pozdější se začaly dělat tyhle ty tónovací, jsou v tříhraným provedení a vlastně jsou, máte třeba tři odstíny zelený v jednom, že ta malba potom není, nebo to kreslení není jednolitý.
1: A kdybych se zeptala třeba na absolutní novinku?
2: Absolutní novinka jsou teď anilinky.
1: Co to znamená?
2: U nás se tomu říká, to jsou takový výrazný brilantní barvy, můžu vám ukázat, jak to potom vypadá, pohatření. Máte takovýhle vzoreček.
1: Dalo by se říct, že to jsou vodovky?
2: Jo. Jsou to vodové barvy, ano, ale jsou hodně výrazným pigmentem.
1: K sortimentu Kohinoru patří třeba i štětce.
2: Také patří tyhle ty školní, štětinový a potom jsou vlastně ty kulatý vodovkový. Buď jsou třeba s umělým vlasem, takzvaným nylonovým, a ty jsou vhodný hlavně na temperu a na akryl. A potom můžete použít i tu štětinou vlastně, to je takový ten jakoby nejlevnější štětec. A potom se dělají štětce třeba, řeknu, černýho vola, a ty jsou hodný třeba na olejový barvy, kde se používají ředidla, protože to ředidlo potom ten vlas hodně narušuje v tom umělým, takže určitě přírodní.
1: Tady dál jdeme okolo jednotlivých pastelek a jsme u tužek. A těch je tady spoustu.
2: Takže naše nejkrásnější tuška, nejznámější, je s označením 1500, která se dělá ve 20 gradacích dnešní, čili tvrdostech.
1: A ty různé barvy těch tužek, to znamená jenom jakoby jinou značku, nebo v čem jsou ty rozdíly?
2: Tušky, to jsou úplně ty první tušky, které vznikly někdy v roce 1888, ty 1500, a potom se vlastně časem přidaly ty 1900, to jsou taky docela známý, ty černobílí.
1: Kohinor vyrábí i tyto uhly, které jsou tady na poutě?
2: Tohle není uhel, to je grafitová tuška, taky to je vlastně grafit. Je to jako progreso grafitový a je to bez dřeva a obalený v laku.
0: Josefův syn Karl Hartmut vystudoval vídeňskou polytechniku a dotáhl to dost daleko. Nejenže řídil prosperující firmu zděděnou po otci víceméně sám, protože bratr Ludvík se věnoval spíš cestování a uměleckým zálibám, ale dokonce se stal poslancem Českého zemského sněmu. V Českých Budějovicích získal domovské právo a zařadil se mezi nejvýznamnější a nejvlivnější měšťany. Při vedení továrny prosazoval progresivní metody, například pro své zaměstnance založil podnikovou nemocenskou pokladnu. Při jednání o uzákonění maximální 12-hodinové pracovní doby se neúspěšně přimlouval na ministerstvu za snížení limitu na 11 hodin. Císař František Josef mu nejprve udělil několik řádů a pak ho vlastnoručně psaným listem povýšil na dědičného šlechtice. Karl Hartmut zemřel roku 1881 při honu, když se na něj zřítila skála. Továrna ale neosiřela. Řízení firmy převzal jeho syn Franz. Před první světovou válkou zaujímal Kohinor Hartmut na světovém trhu druhé místo v exportu. První bylo Německo. Firma měla obchodní zastoupení skoro v 70 zemích světa. Vlastní sklady v 7 městech zaměstnávala až 1,5 tisíce pracovníků a vyráběla na 90 milionů tužek ročně.
3: Převedení Kohinorky do národní správy. Podzemní činností několika málo zaměstnanců bylo již v posledních měsících připraveno vše, aby v okamžiku, kdyby přišlo převzetí továrny českým zaměstnanectvem v úvahu, zachován byl klidný další chod podniku. Vybráni byli lidé spolehliví, aby zastávali jak v technickém vedení, tak i v administrativě všechna místa obsazená Němci. Revoluční závodní výbor zajistil pak osobu, která znala tajemství Kohinoru a která byla vzata do přísahy. Zůstal teda československému průmyslu zachován v nezměněné hodnotě výrobek, který našemu státu v minulosti byl nositelem deviz vzhledem ke svému světovému rozšíření a který bude i v budoucnosti význačným pro náš vývoz. Všichni němečtí zaměstnanci, kteří mohli být ihned nahrazeni, byli propuštěni. Převedením továrny Hartmut v národní správu zbavili se České Budějovice nejsilnější bašty němectví a z valné části i buňky fašistické. Rudé právo, 12. června 1945.
0: Po druhé světové válce potkal Kohinorku podobný osud jako ostatní továrny u nás. Vyhláškou ministerstva průmyslu se od 1. ledna 1946 stal z Kohinoru národní podnik, který byl ze zákona také vlastníkem ochranných známek původní firmy. Následovalo několik soudních sporů s potomky původních majitelů, žijícími v Rakousku a ve Velké Británii. Vlekli se 10 let a skončili v roce 1960 s mírem. Dnes firma produkuje víc než 4,5 tisíce druhů zboží. Tušky, uhly, rutky, pastelky, pastely, křídy, olejové, temperové i vodové barvy, tuše, psací a rýsovací potřeby, pryže a řadu dalších.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ-karty. Nové výjezdové centrum v Turnově nabízí moderní zázemí tamním záchranným složkám. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima vysoká kolem 29 stupňů a vítr bude často v průběhu dne zesilovat. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní například výsledky laboratorních testů nebo také přehled o dárcovství krve a plazmy. Karty mohou mít lidé v mobilním telefonu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
2: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
2: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
4: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
2: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikaci denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V Turnově dnes otevřeli nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii a zdravotnické záchranáře Libereckého kraje. Stálo více než 260 milionů korun. Komplex tří budov nabízí záchranným složkám výhodnější výjezd na silnici a podle ředitele krajské záchranné služby Luďka Kramáře také modernější zázemí.
5: Získáme opravdu moderní, perfektně vybavené zázemí i s velkými garážemi, s novými prostory, co se týká dezinfekce, úklidu i hlavně zázemí pro nás záchranáře.
0: Stavba začala v září 2024. Plánovaný start provozu je odhadovaný na přelom září a října. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukázal to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuté letos poprvé. Upřesní sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
6: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále. Co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím. Sport.
0: Česká tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na letošním US Open postoupila už do třetího kola. Naopak další česká tenistka Kateřina Siňaková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakaové ve třech setech.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, pouze ojediněle přehánky, postupně oblačno až polojasno a hlavně na jihu republiky často i skoro jasno. Maxima zítra vysoká mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě bude až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech může výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové se tvoří kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Od kilometru 18,5 se popojíždí až do zúžení na kilometru 20. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy Divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce,

0: veselovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry 11. v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád a denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit nad přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdyby dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu Ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorado. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta, jak si moje touhy nezdílel, a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí, byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Samec tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky ve stejných létech. Já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou stála zde krásná v průvodu v slávě. Náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když s kvetou naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou, a vzpomínám si o zašlých létech.

0: Vidím její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem s mámem stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvným komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl a tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec ředitel Ostravského divadla Antonín Drašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Drašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky, polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco, dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu. Musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No a tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem a poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé Matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu Veverží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři, i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip, Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám nají.
0: To je hlavní poběh z Maršánovy Veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře. Nesmí.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, on je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavní a zajímavé nám poví přece. A nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, no. Že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ať jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je, tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společného to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů, jak si podvědomně zařazení do určitého jako prostředí. Oni jsou takový a takovým typem. Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho vemme jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že? Ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát, či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný. Já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi král komiků Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát, nebo nebudou.
2: Ne.
4: Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva.
4: To byla
2: úleva. Kdo stále musí,
4: a najednou
2: jako je puncovaný
4: se
2: komik,
4: divili, říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka, To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že tak říkají, normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce,
3: máš ukázat, každý jsme jiný.
4: Ano. Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Italiáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce, ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osudy, jistě.
4: Dejme tomu, jistě, tak říkajíc, ano, normální typ dělníka, jako, ano, jak by řekl, ano, režisér, ano, nebo asistent, ano, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, no, rád prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
4: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
2: Jistě, že by byl, protože máš humor v sobě, to je, ano, pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, jistě, protože ten je ten humor. Tam.
5: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4., i to se může stát, hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se 2 poradí. Když 1. strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
2: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás 2 na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat, a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání,
4: ano,
2: v Radokově režii.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí, jak mě viděj v ulici, tak se hned střílí. Prach a broky pistole nosím do každého boje, zkrátka, jak se řekne volovo, to je určitě moje.
4: Že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Juba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano, neboť sem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, no, ale jenom zdánlivě. Já tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků,
4: jo,
2: tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověz mi něco o tom, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou 3 druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka, a 3. píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu 3. druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák. Lišák seš. No,
4: ale velmi rád píšu. Odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Telefonu, ne,
4: všechno
2: dopisu.
4: Se telefonem vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne 2 věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
4: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček, a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci a já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k té knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

Někdo si ve tmě hvízdá a já chci spát. Ach, pro Pětran, kdo to tu hvízdá, když já mám oči zavřené.

A já mám okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal, za tuhle z brusu novou svízel, že jste při tom, jak jste mizel, moje

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sobáka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sobáka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sobák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sobákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sobák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního na čem, prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmým nebi. To úplně zaplesá, víte? Já, ať dělám na plátně, na jevišti, nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To. No,
2: jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, že jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov tip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, a mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy nějaká otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, já bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel. Mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisami, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, No to snad tělech, do tělech rozhovoru nepatří. A já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste

0: to pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistý, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
1: Takže vy to dneska děláte dál?
0: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval, no a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, jestli někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadilo. No a pak jezdím, až se ukáže tráva, tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc. Vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
1: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohle to už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a zase někdy naschledanou.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jaké máme dnes téma? Věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k nim vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle a kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po prarodičích, rodičích, kamarádech, co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Máte doma předmět, který jste si koupili za svou první výplatu? Volejte zlínské studio 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou, napište na rozhlas.cz/linka, vaše zpráva se zobrazí pod textem, pod tématem dnešní noční linky, anebo využijte e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer, začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, přesně tak. To je to telefonní číslo, které můžete vytáčet, abyste se dostali k nám do vysílání Českého rozhlasu, do pořadu Noční linka. Nicméně toto telefonní číslo slouží pouze pro telefonáty. SMS nepřijímá. Textové zprávy ve formě SMS tento náš telefonní přijímač nepřijímá. Takže nepište, pokud chcete napsat textovou zprávu, využijte rozhlas.cz/linka, naše webovou stránku. Paní Nora teď využila náš telefon. Zdravíme vás do Frenštátu.
2: Dobrý večer, dobrou noc, já taky všechny zdravím.
1: Věci, které nestárnou, dnešní téma. Téma i pro vás.
2: Ano, ano. Dobře jste to řekla. Věci, které nestárnou. Bože, to je takový paradox, to je zajímavé. Ty věci nestárnou a my na něco jsme zvyklí, my totiž stárneme. No, já to vím přesně podle sebe, protože já žiju stále v domě, ve kterém jsem se narodila. Přímo tady v tomto domě, v sousední pokoji jsem se narodila. Mm-hmm. Takže pro mě je to všechno tak známe, protože celá léta od roku 1941, kdy žiju a bydlím tady v tomto domě, tak je pochopitelné, že ty věci mě obklopují, když se něco během těch desetiletí obměnilo, ale spousta věcí zůstává. Tady telefonuju z místnosti, která víceméně sloužila, dalo by se říct, jako obývací pokoj, ale u nás se vždycky nazývá jídelna, protože máme tady uprostřed velký jídelní stůl, který se dá ještě i rozložit. Ten, protože dům byl postavený v roce 1936, takže nábytek některý je ještě ze starší doby, protože ho měla stařenka ještě předtím v tom uplynulém období. Takže i ten jídelní stůl, i ty židle jsou tady stále stejné. I knihovna, která je ještě z období první republiky, a zrovna tak příborník velký, kde dole jsou umístěné podnosy a servisy jídelní. Je tam taky krásný servis, který jsme používali vždycky jenom na Vánoce. Takže jsem na to takhle zvyklá. Něco se v průběhu let obměnilo. Ale jak pozoruju, některé věci potřebovaly třeba něco opravit, něco se muselo třeba zpřetřít, přelakovat a podobně, ale v podstatě to takhle zůstává. Dokonce i v kuchyni, tu jsme renovovali asi před 14 roky, tak tam jsem si taky ale z nádobí, protože jsem musela probrat veškeré nádobí, které si tady nechám a které nebudeme eventuálně potřebovat, podle toho, jak se aktuálně potřebovalo. Ale nechala jsem si tam dva ploché talíře z takového hrubšího porcelánu. Ale můžu vám říct, že kdykoliv si prostírám sama pro sebe, že si to jídlo naservíruju na ten talíř, který pamatuju od dob svého dětství. Když jsem tady společně s někým z rodiny, tak si to naservírujeme třeba na některý novější servis. Ale jinak používám ten starý a vždycky se mě vybaví to, jak jsme tady u toho jídelního stolu, moji prarodiče, rodiče a můj bratr, všech šest, jak nás tady sedělo. A tak to mám stále před očima, jak uprostřed stolu byla mísa na polévku, jak se potom servírovalo druhé jídlo a jak jsme takhle společně jedli. Často i společně večeřeli a často jsme tady vlastně i snídali. A pak jsou tu takové různé drobnosti, což si ani neuvědomuju, jak jsou staré, ale já tady s nimi žiju, takže mám pocit. Asi potom taky nestárnu, když ty věci nestárnou, protože já je pořád vidím tak, jak jsem na ně byla zvyklá kdysi, v dobách svého dětství, v dobách svého mládí, i potom, jak jsem tady dál mohla prožívat svůj život.
1: Pořizujete si někdy vůbec nové věci, nebo se vždycky snažíte nejprve opravit a zachránit ty původní?
2: Jakdy. Měli jsme v kuchyni taky za jídelním stolem, Ale tam jsme pravidelně nejedli, to se odbývalo naše pravidelné jídla v té jídelně, tak tam jsme měli lavici. A ta potřebovala jenom něco opravit a potřebovala nový nátěr a máme ji v domě stále, takže ta s náma žije taky.
1: A paní Noro, zajímají se o tyto rodinné poklady i vaše děti a vnoučata? Předáváte jim příběhy, které se k ním vážou, nebo nějakým jiným vašim blízkým, třeba z vaší rodiny, jestli jste měla sourozence, tak jejich děti?
2: Takový polštářek. A na té pravidelně sedím, když na štědrý večer smažím kapří řízky. Tak si vždycky sednu ke sporáku, protože vždycky už to mám tak načasované, jak dlouho potřebuji, než obrátím ten řízek, aby se mě pěkně usmažil. A sedím na téhle té židličce a tak si můžu vzpomínat, jak jsme kdysi se stařenkou nebo s maminkou, když jsme byli ještě všichni pohromadě v 50. letech, jak jsme smažili ty kapry a jak jsme slavívali Vánoce. To jsou takové maličkosti. A pak tam mám i jednu, to je taková židle polokřesílko, když jsme s maminkou měla takové vyšší nožky a ty nožky jsme trochu uřízli, takže je to takové pohodlné křesílko. Na to máme taky, nechali jsme si udělat čalounictví polštář, aby se na tom pohodlně sedělo. A můžu vám říct, kdykoliv někdo přišel do té naší kuchyně, vždycky si rád sedl tady do toho křesílka, protože bylo takové pohodlné.
1: Paní Noro, a mají tyto věci stejnou hodnotu i pro ostatní členy vaší široké rodiny?
2: Prosím?
1: Jestli mají tady tyto poklady, co máte doma, hodnotu i pro jiné členy vaší rozvětvené rodiny?
2: Určitě, určitě.
1: A vyprávíte třeba mladším generacím příběhy těch věcí? Zajímají se?
2: Zajímají se taky, ale oni prakticky, moje dcery, byly zvyklé, když tady vyrůstali, takže pochopitelně jsme o tom běžně jako mluvili, takže já jsem jim to nepotřebovala ani nějak vysvětlovat, jenom jsem třeba řekla, tahle pohovka, tyhle ty křesílka, ty už tady byly od mého narození, ty měla vlastně stařenka už předtím, akorát se muselo vyměnit už dvakrát nebo třikrát čalounění a potahy, což je pochopitelné, ale tak si na to zvykli, že ty věci žijou tady s náma pohromadě. Já třeba tady, já telefonuju z pevné linky a ten telefonní přístroj mám položený na stolečku, který jsme sice kupovali moji rodiče, myslím v 50. letech, ale jsem na něj zvykla tak, jako kdyby byl koupený dneska, protože on na svém tvaru prakticky nic nezměnil, nedá se říct, že to je módní výstřelek, to by ani nebylo nutné, ale je takový standardní a zapadá tady do toho ostatního. Takže je to tak pěkně skloubené, ale možná, že to je všecko proto, že už jsem na to takhle zvykla, ale nebrání třeba z kuchyni. Když jsme nechali si renovovat kuchyň, my jsme v kuchyně měli dveře do spíšky a do komory. A to byly posuvné dveře a ty potřebovali opravit, protože už byly ty pojezdy zcela vyšoupané, odřené, takže to v té kuchyni se dělalo nově. Takže sedne to všechno ale dohromady i s tím ostatním nábytkem. Pochopitelně kuchyň jsme kdysi už taky vyměnili. Měli jsme ještě starý kredenc, který měla stařenka. Potom v 70. letech byly ty plechové kuchyně, což mnozí znají. Vyráběla to továrna Norma ve Frýdlantě nad Ostravicí. A maminka potom pořád toužila, že by chtěla tuhletu kuchyň. A já jsem byla tak šťastná, když jsme teď dělali tu novou, že jsme se téhle plechové kuchyně zbavili.
1: Paní Noro, já vám musím moc poděkovat. Je čas se rozloučit, ale jsem ráda, že jste otevřela dnešní téma právě vy, protože umíte krásně vyprávět a bylo o čem. Jde vidět, že máte doma spoustu nádherných věcí, nevím, jestli se tomu vůbec dá říkat věci, jsou to takové opravdu poklady, které nesou kus historie vaší rodiny a vzpomínky na maminku, babičku, další členy vaší rodiny, tak vám přejeme, ať vám všechny tyto dárečky v uvozovkách připomínají ještě dlouho krásné společné chvíle. Já vám děkuju za tu naši společnou chvíli a loučím se.
2: Já děkuju za vyslechnutí a kéž by mě to sloužilo taky, ještě dlouho to bych si přála a tak to přeji i všem a dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Některé věci mají za sebou desítky let a přesto bychom je za nové nevyměnili. Právě o těchto věcech, které nestárnou, si dnes ve vysílání Českého rozhlasu povídáme. Teď to bude s kým? Zdravím vás. Kdo přichází na návštěvu?
1: Dobrý večer, to bylo na poslední chvíli, ale
0: pan
1: toto...
0: Pan Olin z Kopřivnice, ano. Oline, vítejte a povídejte.
1: No tak, já to mám takový trochu složitější. Já vzhledem k tomu, já půjdu vypnout rádio, protože se slyším dvakrát, počkejte chvilečku.
0: Dobře, rádi počkáme.
1: Tak je vypnuto, půjdu do svého křesílka si sednout. Já to mám složitější v tom, že jak se říká, kutil všeho druhu, nebo všech věcí, vím, co za každou věcí, kterou vidím, stojí práce a podobně. Mám rád staré věci, opravdu rád, protože vím, že v těch věcech je skrytý um těch lidí, kteří to dělali, má to nějakou hodnotu, vypadá to krásně a věřím, že dovede to udělat radost ještě dlouho a dlouho a dlouho. To je první. Které věci mám rád, nebo které věci mi zůstaly z dětství, nebo podobně. Mně bylo kolik 16-17 roků, to znamená to, že vizek 50 pryč, tatínek měl narozeniny. Já jsem nevěděl, co mu koupit, byl jsem tenkrát dorežnový pod Radoštěm a v jednom obchůdku jsem viděl malé takové nástěné hodiny s kyvadlem. Tak jsem je koupil. Tatínek je tak dlouho šteloval, jsem mu vysvětlil, jakým způsobem se došteluje, že když na tom kyvadelku, které má takovéto závažičko, bude ho posouvat dolů, tak to bude ten krok bude delší. Potom, když ho bude posouvat nahoru, tak to bude kratší. Takže on si to vyšteloval tak přesně, že to bylo na vteřinu, mu to šly ty hodiny. Potom, když teda odešel někam tam nahoru a ty hodiny zůstaly na stěně, tak jsem si je vzal a mám je dodnes. Mám je v dílně na stěně a když si vzpomenu, nebo když se na ně podívám, tak je natáhnu, protože to má takové to kyvadlo, takové to závaží. Natáhnu je, ťuknu to do toho kyvadelka a ono to tiká. Vzpomenu si na tatínka, na maminku, prostě na všechny, kteří byli tam dole na tom Moravském Slovácku. Takže je taková drobnost, tenkrát to stalo 50 korun, 60, nevím přesně. Ale prostě mám to pořád a dělá mi to radost.
0: No to věřím, že když je natáhnete a znovu se rozjedou, tak je pro vás ten zvuk něčím naprosto výjimečný. Mně se moc i líbilo, byla to krásná myšlenka, když jste řekl, že na těch starých věcech není cena jenom to jejich stáří, ale také práce, ten úm a ten kus člověka, který za nimi zůstal.
1: Přesně.
0: To už dnes není, vidíte, Oline.
1: Ne, v dnešní době, já nevím, tak to je takový nějaký uspěchané, modernizované, všechno přes technologie, přes to, že to prostě někdo zadá na linku, jsou ty tiskárny, které dovedou vytisknout úplně všechno. Já to teda nechápu, jak je to možné, ale tak to je jejich věc, já se s tím vůbec nezabývám.
0: Ano, my se tady snažíme většinou nebýt negativní moderátoři, ale tady vám musím dát za pravdu, že toto kouzlo se už vytratilo, ale ne úplně, samozřejmě ještě jsou ti řemeslníci, kteří dělají tu práci postaru, poctivě, dobře a ještě teda mezi námi jsou takový zázrační umělci, ale ano, určitě ta doba už je na toto jiná. Tak to teda jsme zmínili hodiny, dobře.
1: Já bych to nazval, ty umělci bych nazval zlaté české ručičky.
0: Ano,
1: protože ty zlaté české ručičky opravdu jdou s tou minulostí a jsou schopné přenášet to, co bylo tenkrát.
0: A chcete mluvit ještě o nějakém dalším předmětu?
1: No, ještě tatínek mi věnoval, nebo když jsem byl v těch študáckých letech, tak jsem se učil hrát na kytaru, naučil jsem se teda to praktiku do dneska s kamarádama, protože to je hudba, to je moje, to prostě musím rozdávat radost tímto způsobem. S kamarádama teda jsem někdy samostatně, to je jedno, ale věnoval mi takovou, je to vyřezávané z jednoho kusu dřeva, je to taková jakoby koule takovou s ručkou a to bylo používané jako rytmický nástroj. Dneska jsou takové ty různé tamburiny a podobně, ale to bylo takové, to bylo ze dřeva, do toho se klepalo takovým klacíkem. Má to krásný takový takový dutý zvuk, velice se to hodí takový country písniček a podobně. To mám pořád mi to tady visí nad krbem, na trámu. Takže to je další vzpomínka na tatínka a já bych to uzavřel, protože určitě čekají další posluchači, kteří by se chtěli vyjádřit. A mě to udělalo radost, že jsem mohl sdělit tady to o těch, hlavně o těch hodinách, které mi občas tíkají do rytmu mýho života.
0: Ano, tak to jsou ty věci, které nám demonstrují, proč některé věci nestárnou. Protože v sobě nesou kus našich blízkých. Já vám děkuju, že jste nám vyprávěl tento osobní příběh. Zdravíme vás, Oline, do Kopřivnice ze Zlína a budeme se těšit.
1: Děkuji moc krát a zdravím všechny moje přátelé, kamarády, kteří určitě poslouchají. Mějte se hezky, dobrou. Noční linka.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady na lince paní Ševčíková. Paní Ševčíková, už jsme v éteru. Odkud voláte?
1: Volám z Uherského Hradiště.
0: Z Uherského Hradiště, dobře. Tak jsme rádi, že jste tady s námi. Téma určitě znáte, věci, které nestárnou.
1: Ano.
0: Povídáme si o tom, co máme doma za žádnou cenu, bychom se toho nezbavili právě proto, že to třeba nemusí mít hodnotu finanční, ale pro nás to má hodnotu nevyčíslitelnou. Tak jak to máte vy?
1: No, jedná se o to, že já mám velmi dlouho, protože už mám taky 77 let a jsem stará osoba, ale opatruju plechový cedník, který měla kdysi moje babička. A moje babička byla Slovenka a nikdy se nenaučila pořádně česky a místo toho, aby říkala knedlíky s nějakým ovocem, tak vždycky říkala parné buchty a ty vytahla. A tady tímto cedníkem přesývala cukr. A ten cedník je opravdu už tak dobitý, nemá žádnou hodnotu, ale pro mě to má tu hodnotu, když zavřu oči a vidím tu babičku, jak chystá na ten stůl a má ty krásné velké parené buchty, které já opravdu nikdy nesvedu. Kdybych 10krát chtěla, nesvedu. A babička je ocukruje a já se k tomu posadím a se mnou taky půlka rodiny. Moje babička byla úžasný člověk. Člověk, kterého bych tady chtěla mít pořád. Bohužel všichni odcházíme. A někteří nám připomínají jenom formou toho cedníku, že tady kdysi byli. A můj syn, který mě tady dělal ve špajzce pořádek a dával mě tady novou pračku a vledničku a já nevím co všechno, mi říká, mami pro boha, co tady máš tady to oťukané, obité, já to vyhodím. Já jsem říká, ani za nic na světě. To je tady přítomná babička.
0: Co by vám asi řekla, kdyby věděla, že její starý otloučený cedník pořád opatrujete? Měla by určitě radost, ale zeptám se, vaříte podle jejich receptů?
1: Některé recepty jsem si zapamatovala a jako když jsem byla hloupá holka, 17letá, 18letá, tak jsem si říkala, no tak babička tady ještě bude, já to určitě se od ní dovím, já se zeptám, už jsem se nestihla zeptat. Mnohé recepty, které ona vařila a dělala, protože byla dlouho třeba jako dítě v Maďarsku, tak uměla úžasné věci ze zeleniny. Tak já jenom tak, že třeba si říkám, to asi by mohlo být spolu, tak to zkouším, ale nikdy to není takové, jako když to dělala ona. Proto si myslím, že bychom nikdy neměli zapomínat, že ti naši staří a moudří lidé odchází mnohem dřív než my a měli bychom si spoustu jejich věcí zapsat a prostě nějakým způsobem zaznamenat.
0: Ano, pod to se samozřejmě podepisuju. Byla nějaká věc po babičce, kterou jste si chtěla schovat a neschovala? Teď vás to mrzí? Nebo jste si schovala, ztratila se?
1: Já jsem měla od babičky pohlednice i dopisy. A přišla povodeň a bohužel mě to všechno sebrala i spolu s knížkami, i s jiším strojem a prostě se spoustou věcí. A ty dopisy a ty pohlednice do dneška mě velmi mrzí a bolí, protože to byly takové krásné věci, které ta babička mě napsala. Jak na mě myslela, jak mě přála to lidské štěstí, to krásné, to něco. Bohužel nic mě z toho nezůstalo a jenom ty vzpomínky. A možná to, že jsem si vždycky říkala, já bych chtěla být stejná babička. Úplně stejná, jako byla ona.
0: A to je krásné, to jste mi úplně vyrazila dech. Tak by to mělo vypadat, tak by to mělo být, ale není to samozřejmost. Někdo takové štěstí neměl, aby měl v rodině takové vzory. Děkuju vám, že jste se k nám dnes přidala, paní Ševčíková. Bylo to milé, vyprávěla jste o cedníku, o pohlednicích a přinesla jste krásné myšlenky. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště, až bude.
1: Děkuji vám, prostor. Hodně zdraví a všem milým lidem, kteří to poslouchají, hodně zdraví a optimismu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná máte doma hrnek po babičce, staré hodiny, nějaký kus nábytku, který pamatuje několik generací. V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na věci, které s námi zůstávají dlouhá léta. Tak volejte, těším se na vás.

0: Kolik let je nejstarší věc, kterou doma stále používáte? I na to se dnes ptá v noční lince Český rozhlas Jarka Barboříková a odpovídat bude paní Dana z Blatné. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc vám všem. Mám Jaruško do studia, všem posluchačům. Mě to téma dneska velice zaujalo, a tak jsem hnedka sahla po telefonu a říkala jsem si, musím taky přispět, protože skutečně všechny ty příspěvky, ty předřečníky zdravím a mě tyhle věci, které jsou pro mě posvátností, vlastně vzpomínkou zároveň a tak dále, prostě mě fascinují. No a teď přímo k tomu tématu. Já si velice vážím věcí, které mám po rodičích a vlastně i po babičce. Částečně to mám takový zelený džbán pivní. Já teda pivo nepiju, ale jako když už někdo přijde, kdo si pro to pivo dojde, tak do toho džbánu se krásně vejdou 2,5 litry minimálně, možná 3. A fascinuje mě takový ten zlacený, jednak broušené sklo, které tady mám vystavené. Já jsem tím vyloženě obklopená. Já kromě andělů, které sbírám, tak broušené sklo, pak zlacené sklo, takové skleničky ještě po rodičích. A mimochodem, já poslouchám od začátku a velice pozorně jedno ucho poslouchám. A Jaruško, mě ty příběhy tak dostaly, že jsem se rozhodla, že teda taky se podělím. Já jsem měla totiž kukačky. Já se nezbavuju ráda věcí, které ještě slouží a obdivuju ten lidských rukou, který vlastně býval a ty řemesla, která prostě už dneska vymírají pomalinku. No a já prostě kromě těch takových těch vzpomínkových věcí, tak třeba já fakt taky nedám dopustit ještě na nádobí, který mám třeba pařáček, mám ještě po rodičích, jo, kteří už nežijí 30 let, jo. A já to tady prostě mám jak relikvie, ale používám to, jo, když teda fakt bych chtěla napařit medlíky, tak takový ten pařáček, takový ten rozkládací klasika. No a já prostě se v tom hledám tyto poselství. A mimochodem, když už jsem slyšela ty předřečníky, tak paní Noru teda zdravím, samozřejmě pana Olina i tady tu poslední příspěvkyni vlastně z Hradiška. A já prostě mám vzpomínku takovou na ty pendlovky, to mě připomenul pan Olin. Já jsem měla, představte si, pendlovky, které nám tady sloužily. No, co umřel tatínek, než umřel tatínek vlastně, jsem je koupila a on mi je zpětně daroval. A já jsem je tady měla a sloužili minimálně 10 let. A vždycky se natáhli prostě, každý ráno se natáhli a oni fungovali. A v 90. roce, když umřel můj tatínek, tak se tak zasekli, že už prostě od té chvíle jsou pověšené na zahradě, chatičce, ale prostě už od té doby ani můj syn, ani žádná šikovná ruka neopravila. Prostě se tak sekli, že se nedali prostě rozhýbat. A vlastně to se stalo ve chvíli, kdy můj tatínek odcházel z tohohle života. A je to už vlastně 90. rok, to byl, takže už je to vlastně hodně dlouho a já to mám prostě jako relikvie tam v té chatičce a když tam do zahrádky přijedu, tak na to vzpomínám. Takže
0: Paní Dano, a kdo se toho všiml, že to tak bylo?
1: No já jsem si toho všimla, protože mně se staly podivné věci. Zaprvé se zastavily ty hodiny a já jsem je chtěla jako posunout nějakým způsobem, rozchodit a ono to nešlo. A to bylo nějak po 5. hodině, už podvečer, kdy se už vlastně tom listopadu, toho 6. listopadu už se smívá. A tatínek mi ještě u oběda říkal, abych prostě pojistila tu chatičku a tak dále, bla, abych prostě zařídila nějaké věci. No a místo toho, když se stavily ty hodiny, tak ještě do toho přišla moje dcera s odřenýma kolenama, prodřený i i kamaše měla. Takže to bylo chvilku na to zvonek a pak další třetí zvonek a to byla moje maminka, přišla mi říct, že tatínek tam s klidem a s úsměvem na tváři skonal. Takže to byla symbolika vlastně toho, že on odchází z toho života. I když ten den jsem s ním ještě kolem poledne mluvila.
0: Tak to musel být silný zážitek, ať už to byla náhoda nebo ne, tak člověku se taková chvíle
1: já
0: spojí.
1: Já nevěřím na
0: náhody.
1: Já si myslím, že všechno má nějakou souvislost hlubší. A skutečně i můj syn se pokoušel i ty hodiny rozchodit a už se nám to nikdy nepodařilo. A já to mám prostě jako takovou relikvii, schovaný na ty pověšený na ty zahrádce a už se ani o to nepokouším rozchodit. Takže to byla taková moje vzpomínka, kromě toho drahocenného broušeného skla a porcelánu a zlaceného skla a takových různých serepetiček, který tady mám a obklopené andílky různých velikostí, to mám i na lustru, když dostanu od dětí pověšený, tak prostě já věřím na malé zázraky a věřím i na symboliku prostě nějakých takových osudových spojení.
0: Děkujeme. To byla hezká tečka za vaším vyprávěním.
1: Ano. Já moc děkuji všem předřečníkům i těm, co budou volat a všechny vás moc zdravím ze srdíčka. Mějte se moc krásně, opatrujte se Jaruško a mějte se nádherně všichni.
0: Zdravíme vás, paní Dano. Zdravila jsem do Blatné, paní Dano, vidíme, kam půjdou pozdravy dál. O čem si povídáme? O věcech, které bychom nevyhodili, ani kdyby nám za ně někdo nabídl tu nejmodernější náhradu. Která je ta vaše? To mě dnes zajímá v noční lince Českého rozhlasu.

0: Pavel Habara, Kým, pro mě spíš krásná písnička. Za 11 minut je tady půlnoc a já se vás ptám, co u vás doma přežilo všechny rekonstrukce, stěhování i velké úklidy? Povídáme si o věcech, kterých se odmítáme vzdát, protože pro nás mají velkou hodnotu. Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Růženku z Valašska. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, paní redaktorko, a všechny, kteří poslouchají. Já mám po své stařence, jestli víte, co je to vlňák.
0: To byl je takový ke kroji přehoz. Třeba takový přehoz.
1: No, oni kroji nerozili, ale je to takový přehoz ze žinilky. Černé i takovýma třásněma, je to nádherné. Já, když si to vezmu na bundu, tak je to moc pěkné. Tak to opatruju jak oko v hlavě a si říkám, že to i vnučka, teď to jde zase do módy. To je staré snad 130 let.
0: Já jsem to nosila vždycky, když jsem navštěvovala asi 10 let folklorní soubor, tak jsme to tam právě měli na těch krojích, ten vlňák.
1: No ano, tak no. To je něco takového. A říkám, je to z černé žinilky, je to měkké a je tam ještě takový nějaký vzor světlý. Je to moc pěkné. A pak mám ještě po tatínkovi, on byl stolař. A udělal nám, jsme tři dcery, struhy. Jak jsou struhy na zelí velké, tak jenom malé, jako prkénko s těma nožema. Takže já, když krajím okurek, tak to je průsvitné, úplně nádherné kolečka. Tak to taky pak podědí vnučky. A udělal nám i struhy na ořechy, zase v menším, s takovým, jak se to řekne, prostě vevnitř s takovou ohrádkou, do toho se dají ořechy, jak býval na mlynek, na housky, ta přikopka nahoru, a na mandle ořechy, na uzonké, lehonké plátky. Tak to jsou věci, které nikdy nedám a doufám,
0: to
1: že...
0: To chápu. V takovém struhadle je kus jeho šikovnosti a...
1: To nádherné, to je nezničitelné, to je tak pevné, že takže to přežije.
0: Takže Růženko dědeček byl takový domácí kutil, který si dokázal poradit skoro se vším?
1: Tatínek všechno dělal, skříně, manželské postele, skříně jsou dneska tady na chalupě a to jsou ještě takové ty s těma různýma vzorama. Ale to jsou skříně tak pevné, že nevím, jak se to kdysi bude stěhovat ven. No. Těžko, jo, prostě, ale to přežije, říkám všechno.
0: Takže vaše děti, vnoučata ví, že je vyrobil pradědeček.
1: Pradědeček, ano, ale tak ty skříně to nikdy nepoužijí, to tak někomu na chalupu nebo tak, ale jinak.

0: že jsem to mohla schovat, ale třípokojový byt je hrozně malý a tam je krámu a krámu, to je hrůza. Takže já si říkám, že bych měla pomaličku začít taky vyklízet, protože až jednou já odejdu, tak se zblázní.
1: A fotografie, máte nějaké pokladové? A
0: ano,
1: víte, pozor, kdo je na té úplně nejstarší? Máte to všechno pečlivě popsané?
0: Můj dědeček, takže vlastně mojich dcer pradědeček a vnoučat už prapradědeček, tak to mám. Mám spoustu věcí. Můj dědeček se narodil v roce 18, já nevím kolik. A pracoval u pana Batě a on byl takový sečtelý, psal na stroji. A já mám po něm psací stroj, jsem dostala ještě. Takže máme spoustu věcí, ale říkám, ti mladí moc chcou všechno bílé, šedé, žádné sklo malované, nic, jenom čiré sklo. No tak nevím, co s tím, už jsem toho polovinu dala do charity a uvidíme.
1: No, teda myslím, že u vás to musí být krásné, takže se člověk možná připadá jak někde ve skanzenu a vidíte, tak lidé se chodí dívat do skanzenu, platí za to peníze a přitom by stačilo přijít k vám, protože jak jste mluvila o tom starém nábytku a podobně, tak to je nádhera. A je to cenné. Já mám tyto věci moc ráda, protože to vypráví ten příběh vaší rodiny. Samozřejmě pro vás je to nejvíc, protože ta rodina byla vaše.
0: No, pořád vidím toho taťku, takže udělal spoustu nádherných věcí.
1: Děkujeme.
0: Nebudu zdržovat, to jsem chtěla říct. Všechny pozdravuju a dobrou noc.
1: Děkujeme za vaši návštěvu. Pojďte se s námi poslechnout kapelu R.E.M. Everybody Hurts. Krásná písnička, zahraniční melodie.
0: Dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o věcech, které nezdárnou, o předmětech, které s námi zůstávají desítky let, připomínají nám naše rodiče a prarodiče a často mají mnohem větší cenu, než jakou bychom jim mohli vyčíslit penězi. Slyšeli jsme už krásné příběhy o starých hodinách, rodinném nádobí i obyčejných věcech, které díky svým majitelům přestaly být obyčejné. A teď jsem zvědavá na ty vaše další příběhy. Co opatrujete doma vy? Co jste zdědili? A na které věci byste si nenechali sáhnout? Volejte i po půlnoci noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. A připomínám, že to telefonní číslo 731 800 900 slouží pouze pro telefonování. SMS nepřijímá.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Nové nemusí vždycky znamenat lepší a mnohé staré věci nám slouží dodnes. O těch vašich si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jana, která volá z Frenštátu. Vítejte a povídejte.
1: Tak já zdravím všechny pomocníky, kteří ještě nespí, a chci říct, že jsem taková, jak bych řekla, vetešnice úplně. Aha. Já totiž žiju v nábytku úplně starým. To byly kdysi, tady kdysi žila paní doktorka Klimešová, ona měla maminku a oni měli starožitný nábytek a to byla třeba celá jídelna. Takže tam byl ten bar, jak to bývá v televizi, takové ty ozdobné bary. To je taková skřínka a na tom je ještě potom vršek prosklený, tam se dávaly sklenice lahve a pak jsou ještě zase třídělná skříň, která je ozdobená, v prostředku je takové jako ozdobené sklo, na se otvíralo, tam se taky dávaly nějaké věci a ta spodní skříň je se šuflatama, takže u toho baru, takže tam se dávaly různé ubrusy a příbory a všecko, takže to bylo všecko tak po ruce. No je to hrozně krásné, já to pořád opatruju, leštím to, je to zdobené i takovýma vyřezávanýma jako ozdobama. No a mám prostě i staré příbory, moždíře, polevkové mísy různé, potom mám krásné talíře starožitné, no já toho mám broušené sklo, jenom kdo to má vždycky ale umývat, přijdou Vánoce nebo tak, když se něco uklízí, tak vždycky na to nadávám, říkám, no už mi to štve, budu to muset někam dát, ale zase nevím kam, si říkám, no někam to naházet do kontejneru, to je škoda a prostě já nevím, co s tím. A já bez toho nemůžu být, já prostě miluji ty staré věci, mě to něco říká, a když vidím ty moderní věci, tak mě to prostě, já bych se v tom necítila, ale já když vidím, tu mám krásné.
0: Ano? A jejda, tak já, když se podívám na telefonní linku, tak je prázdná. Moc mě mrzí teda, že jste vypadla, nevím, co se stalo, nějaký problém na trase, takže počkám ještě sekundu, jestli se mi rozezní znovu tato telefonní linka. Ne, tak pojďme na další, blikám jich teď 6, tak zkusím zvednout třeba číslo 3. Zdravím vás, kdo volá?
2: Krásný večer nebo krásnou noc, paní Jaruško, tady Lída z Olomouce.
0: Lída, Lído, přišla jste nečekaně do vysílání, ale určitě víte, ano, o čem byste chtěla vyprávět, proto voláte. Ano, ano. Tak máte prostor.
2: Můžu hovořit? Dobře.
0: Ano.
2: Tak já vás všechny zdravím a já bych také chtěla říct, co je pro mě velmi důležité. Já mám tady krejčovskou panu po svém dědečkovi a tatínkovi, kteří uměli šít jako dámské krejčovství. A to je tak ze 30. roku. Tak to mám tady v pokoji. Je taková řádky ušitá dřevěný spodek, na kterém stojí. A na něm mám pověšenou po mamince Halenku, to když mi bylo 11, já jsem 45. ročník, a takovou krásnou žoržetovou, černou a růžové růžičky v tom. Vypadá moc hezky. Potom mám po stařence, která, no, moje maminka a její maminka pocházeli ze Slovenska z Mijavy, tak tady mám z mijavského kroje pověšenou po stařence tu sukni nabíranou, krásnou od kroje. Pak mám ten vlňák také, ten černý, jak se zmínila paní. Je moc nádherný. A ještě bych chtěla říct moždíř po rodiči, když jsme zabíjeli v těch 55. rocích nebo který rok, tak jsme tloukli česnek v moždíři, tak já ho mám taky, opět ho spotřebuju, když dělám svíčkovou. napluču si tam koření v něm. No a potom ještě ty fotky, jak se zmiňovali, tak mám taky mamince, když byly 4 roky, je tam v kroji a její maminka v kroji jako stařenka moje. Takže mám plno takových věcí. A ještě, když tam měla maminka 4 roky a tatínek 15 roku, jsou vyfocený na té krejčovské dílně všichni s mým dědečkem z 30. let. Mám plno vzpomínek, jak stařenka vařila třeba halušky nám ze zelím, nebo jak chodila do lesa na dřevo, vždycky si donesla, bydleli jsme na vesnici v Fenici a ona chodila 2 kilometry pěšky, vždycky nuši na zádech, od sunaru, plno borůvek, lesních jahod, jak to vonělo, hřiby. A tak mám takový krásný vzpomínky na všechny. A jsem moc ráda a nerada bych něco z toho vyhodila. Je to taková moje srdcovka všechno. Jo.
0: To chápu. A byla už nějaká věc, které jste se dokázala zbavit a poslala jste ji dál? Možná, že řešením by bylo rozdávat to po rodině, kde by to stále zůstalo tady mezi těmi svými.
2: Ano, ano. Nic jsem nevyhazovala, ani nechci vyhodit. Ještě tady mám po dceři košatinu z jedné šátky. Narodila se v 65. roce, takže už taky má 61. Potom ten její proutěný kočárek, taky tu košatinku a panenky nějaké. Všecko to tady mám ve vitrině. Prostě jsem taková sběratelka všeho možného. Všecko se mě líbí. Misu ještě po druhé babičce. Ta už má taky 100 let. Vídeňský porcelán. Prostě mám toho tady jako na vzpomínku plno věci.
0: A ten ráda někdy vzpomíná. Používáte třeba na Vánoce ten vídeňský porcelán?
2: Jo, ano. To vždycky je
0: tak
2: na stole.
0: To je fajn, když člověk tu věc, kterou má doma schovanou, může někdy použít, ono to dostane ano. Zase pak jiný rozměr a potom na sebe není nazlobený, že má plné skříně věcí.
2: Fakt, ano, je to taková vzpomínka, je to krásně takový dozlatová nažloutlý, uši to má krásně vypracované, květinky jsou na tým, zlaté pruhy, no prostě všelijaké, je moc krásné, i podnos na ovoce nebo na oříšky, to všechno tomu souvisí. Je to
0: a víte,
2: moc
0: jak se dostal do vaší rodiny?
2: No,
0: nebo znáte příležitost, při které byl původně pořízen?
2: No, ona, to byla od manžela maminka, ona pocházela jako z Německa a když se museli vystěhovat, tak si mohli vzít jenom pár věcí sebou. A tak ona měla i tady ten porcelán v té nuši, jak šla s těma dětma.
0: A zjišťovala jste někdy, jakou cenu by mohl mít, ať už tento porcelán nebo nějaká jiná věc? Já myslím, že hlavně tím, jak jste začala, že tam máte ty věci z toho krejčovství, tak to by asi mělo velkou cenu. Je to tak?
2: Ano, ano, ano, ale nezjišťovala. Opatruju to tady za sklem ve vitrině, v obýváku. A po tatínkovi mám ještě housle. Když hrával na housle, on byl taky takový hudebník, harmoniku, pilu, housle. Tak housle tady mám taky v obýváku pověšené. Ještě
0: housle, no paní Lido, jste pokladnice.
2: Mám tako,
0: příběhová mám pokladnice dnes.
2: Všechno možný, jo.
0: Tak a ať vám ten vídeňský servis, housle, všechno, co tam máte teď kolem sebe, ještě dlouho dělá radost, ať to dlouho zůstává součástí vaší rodiny. A děkuju za ty vzpomínky, které jste s námi sdílela, které se právě k těmto věcem vážou.
2: Ano, ano, ano.
0: Děkuju za váš telefon.
2: Jsem moc ráda, paní Jaruško, že jsem se dovolala.
0: Tak zase
2: příště. A přeji vám krásný zbytek dne a hodně zdraví, štěstí a všem posluchačům.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mrzí mě, že jsme si nedoposlechli až do konce příběh paní Jany. Pokud by chtěla, může napsat svůj vzkaz na rozhlas.cz/linka. Mám tuto webovou stránku otevřenou a vzkaz přecituju ostatním. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A teď zpívá Iveta Bartošová.

0: Některé předměty mají cenu, kterou žádná cenovka nevyčíslí a nevyjádří. Proto nám připomínají naše rodiče a prarodiče. Rodinné poklady jsou dnešním tématem noční linky Českého rozhlasu a povídat si s námi bude paní Alenka.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky, každou noc, a tak jsem byla ráda, že jsem se dovolala, protože já přímo jsem takovým jako sběratelem, ale mám ráda staré věci, jako, než bych tady nebyla obklopená, a mám tady spoustu věcí, takhle, co mám po babičce a i po rodičích, jako jsem milovala třeba hlavně český porcelán, české sklo, což je nádhera úplně. Jednou jsem byla v těch sklárně, tak jsem obdivovala tu práci, jak mi to vyfoukávají, no něco opravdu nádherného, že? Já třeba tady, jak tam se zmiňovala paní Dana z Blanska, nebo já teď nevím jak, no o tom čbánku, ten na to pivo, ten pivní čbánek, takový zelený, něco takového, tež tady mám. Nebo rodiče měli ještě před válkou, se 37, si měli takový to oválné zrcadlo, tak já ho do dneska mám, že už je to přes 90, já nevím kolik roku, tak jsem si ho nechala tady předsím tam na tu skříň naširovat a tak dále. Nebo různé takové skla, nebo tady jako taková váza. Ona, to ještě jak tady bylo veškerá Karolinka nebo Karlovice, nebo tak nějak, jako byla ta sklárna, tak nevím, odkud to rodiče, že se nebyla na světě, to od někoho tam dostali, nebo já nevím, co taková velká váza, asi možná 40-50 cm vysoká, velká, těžká. Kvítka by se do toho nehodili dát, ale ona je tak jako na ozdobu, taková tam byrýta vyřezávaná, hnědobežová, je tam bača, ovečky, radhošta, kaple a tak dále. Takže to tady mám, na to se teda dívám jako a to, no a křišťál po rodičích, a, nebo karlovarský porcelán, to české sklo, vlastně to opravdu ten porcelán, spoustu věcí. A co jenom lituju, že jak babička moje zemřela v roce 64, tak ona měla takové věci, ke kterým já jsem tenkrát neměla vztah, nebo tomu nerozuměla, a dneska říkám, co by za to dala, kdybych to tady měla. Teští hodiny takové s těma šiškama natahovacíma, nebo takové ty kořenky, víte, takový ten bílý porcelán velké, s takovou jsou pokličkou na tom černé, že tam třeba sůl, mouka, krupice a tak, nebo ty malé. Já říkám, co by za to dala, nebo nádherné zrcadlo měla takové ze dřeva, oválné otáčecí. Já říkám, dneska bych byla ráda, kdybych to tady měla a mohla se na to dívat, jakože. Tenkrát to nemělo cenu nějakou. Takže říkám, že tady na to se na to sklo, porcelán a tady, nebo po babičce ještě, já nevím, 8, tak nějak, takové dva hrnečky, takovou divčí hlavu, takový, to je tež taková starožitnost. Nepoužívám to, ale prostě se na to dívám. Na čištění je to o tom práce a na mytí, to je pravda. Ale já se na to prostě dívám a líbí se mi to a tak dále. Připomíná mi to tady rodiče moje, babičku a tak a tady toto jako no. Takže to jsem tak chtěla říct, určitě jsem spoustu věcí zapomněla. A jako vím, že jednou jsem tady měla nějakého starožitníka, ale ne, že by něco chtěla prodat, něco bočinu, no. A on se díval po jiný, by se na to a říkal, že já to od vás koupím, já to no. A já se říkám, ne, Bepa, pokud já budu žít, tak to tady budu mít a já se na to budu dívat, co bude potom s tím, to je jedno, ale ne. V žádném případě, kdyby se měl kolik, tak ne. No,
0: ano, to si člověk často až s postupem času uvědomuje, když jsme byli mladší, tak pro nás ty obyčejné věci, které jsme měli doma od jak živa, vlastně neznamenaly tolik. A každý z nás se podle mě, paní Alenko, řekne, proč jsem se to nenechal, nebo proč jsem se nezeptal na příběh té věci, kde se vzala, jak dlouho je v naší rodině. Je ale tak na světě, od toho, co je svět světem, že potom litujeme. A vy tak, teda, když to víte, jak dobré je třeba uchovávat ty příběhy jednotlivých věcí, tak sama poznačila jste to někde někam na nějaký list do kroniky, nebo vždy na tu věc, kterou jste si schovala? Popisujete si třeba fotografie, aby jednou vaši
1: potomci jako věděli, fotografie, kdo? Alba, to tady mám strašně spousta.
0: No a to máte hodně, to popsané? Má každá fotografie?
1: Ty Alba, ty fotografie, Alba byla vlastně tenkrát, že se to lepilo takových těch růžků nebo nějak takových.
0: No,
1: ano, přesně to se odlepovalo a tak dále. No, takže to tady mám a to popsané skutečně mám třeba ze školy nebo z dětství, tak to tam mám všechno podrobně napsané, to jo teda. To ano, no.
0: To vás schválím a možná, že jsme tím teď trošku dali brouka do hlavy ostatním, kdo to nemají, že by to mohli popsat, protože to je důležité. A co se tam všechno píšete? Jméno, rok a místo?
1: Tak třeba mám na mý školní, jako se ve škole ten gradický fotil a tak dále, takže tam mám třída, rok a tak dále, to tam mám napsané, nebo třeba z dovolené nějaké z dětství, nebo tak nějak, nebo rodiče. Tak to tam mám vždycky jako poznačené ten rok, no kdo tam je to vím, že to tam nemám, jako ale tak vždycky ten rok tam mám napsaný kdy, kde to je a tak jako, no, to mám, no.
0: Já jsem s tím začala právě proto, že jsem u některých starších fotografií už nevěděla, kdo na nich je. A třeba mi zrovna někdo z té rodinné větve už nebyl schopen říct, kdo to je, protože třeba už ta paměť prostě nepracovala. Takže je to důležité.
1: Ano.
0: Alenko, děkuju, dívám se na čas, je čas se rozloučit, pustit si písničku od Petra Muka, doufám, že se vám bude líbit.
1: To určitě. No. Takže děkuji vám všechny ještě jednou zdravím a dobrou hezkou noc. Děkuji, nashledanou.
0: Starý servis, rádio, šicí stroj nebo třeba obyčejný hrnec. Někde právě ty nejobyčejnější věci ukrývají nejkrásnější příběhy. Ty vaše dnes posloucháme v Noční lince.

0: Až do posledních tónů, Petr Muk, tančíš sama. Moc hezky se to poslouchalo. A teď budeme opět poslouchat vás a vaše příběhy. Co jste si koupili za svou první výplatu a možná to máte dodnes? Co jste zdědili po svých předcích? To je otázka na koho, kdo volá, kdo přichází na návštěvu.
1: Dobrý den nebo večer, zdraví vás paní Jana. A dřív, já nevím, jak je to teď, ale byly třeba cechy kovářů, nebo zlatníků, nebo různých takovýchto řemesel. A ty měli mezi, nebo vzali mezi sebou toho dotyčního, co se to jako učil. A předávali, nebo učili ho znát, co v tom řemesle kovářským nebo lednickým nebo prostě jako
0: jakémkoliv,
1: by bylo dobrý nebo
0: kováři, sedláři, ano, byly to taková vlastně řemeslná společenství, by se dalo říct.
1: Ano, ano, ano. A předávali ty zkušenosti nebo takhle učili, jak ty ostatní, co k ním nastoupili, jak v tom být dobrý. Nebo předávali ty svoje zkušenosti, nebo tak. No, řekla. A to třeba ano. I v kuchařství. Když jste přišla do té rodiny, tak třeba, když ta máma byla rozumná, tak řekla ty nový, hele, my to takhle máme rádi, nebo já tě to naučím a prostě takhle, jako my to vaříme, no to, nebo takhle, my to děláme knedlíky, nebo takhle, vomáčky, nebo tak, no. Předávalo se to prostě těm generacím.
0: Ano, Jani, to je krásná připomínka. A mluvíte o tom z nějakého důvodu, že třeba jste právě kovářské řemeslo měli ve své rodině, nebo jak vám to teď přišlo na mysl?
1: Mně je prostě už líto, jak je, ano, moderní doba techniky a digitálu a tyhle ty a no už prostě je mi líto, že někdy ty no, nejsou nebo zanikly nebo prostě no, není, no. Nebo takhle, museli by být ty starý lidi nebo já nevím, který by vám poradili, nebo řekli, nebo já nevím, no, takhle nějak.
0: A vy osobně máte doma nějakou památku po vašich předcích? Jaká je u vás doma věc, která nestárne?
1: No,
0: máte nějakou památku v kredenci, na půdě, nebo schovanou ve skříni?
1: Obrazy, co seku, nebo co, nebo keramika, ale musí se dávat pozor, aby se to nerozbilo.
0: Ano, a co je pro vás ta nejcennější věc? Kdyby vám někdo řekl, teď jsi s domovem to nejnutnější a musíš odejít, tak bylo by mezi těmi věcmi něco takového, co pro vás má obrovskou hodnotu?
1: No tak jako z manželové strany dělali věci ze dřeva nebo tak jako tak, ale především
0: třeba
1: to
0: nějaká
1: zdraví.
0: Fotografie starší.
1: Nebo přemýšlím.
0: No. Nic se neděje, Jani.
1: Nevím, předtím to bych jako rychlého, nevím, no, ale prostě některé ty staré věci mi líto, že už to zaniká, nebo že už to přestává být, nebo je to vzácností, tak.
0: Ano,
1: a je opravdu, museli by být opravdu starý fachvaně, který by vám řekli, co a jak.
0: Mm-hmm, a dřív to přitom bylo součástí toho každodenního života. A
1: no,
0: té
1: já
0: práce,
1: když byla malá holka, tak jsme učili se jako vyšívat. Nebo jako vyšívali jsme ubrusy a dečky a tyhle ty věci. A to taky, no teď ne, že není, ale prostě už to tak ne, jako není, no.
0: Tak děkuju vám moc, připomněli jsme, že to byly dříve opravdu, nebo bylo to součástí toho života, kdy se to řemeslo a ty zkušenosti a ta určitá hrdost na tu dobře odvedenou práci předávaly z generace na generaci a dnes tady je to jinak, ale myslím si, že ještě se najdou řemeslníci, kteří umí tu svoji práci dělat dobře, jenom už je jich méně, ale na druhou stranu více o to vážíme a myslím, že těch dobrých řemeslníků by mohlo přibývat. Uvidíme. Mějte se krásně, Jani. Děkuji, že jste s námi
1: chvíli vysílala. Taky nashledanou. Ať se vám všem daří a mějte hlavně zdraví a ať vám to jde od ruky a ať se máte dobře mezi sebou a v rodinách.
0: Staré věci někdy uchovávají mnohem víc než jen svůj původní účel. Uchovávají kus našeho života. A právě jejich příběhy dnes patří posluchačům Noční linky Českého rozhlasu.

0: Když vezmete do ruky něco, co patřilo vaší mamince nebo babičce, někde se během okamžiku vrátí spousta vzpomínek. Právě takové předměty dnes otevírají své příběhy v Noční lince. Český rozhlas vítá další volající. Ano, právě teď. Srdečně zdravíme, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý den, tady je Marta Praha. Já jsem si vybavila poklady, které tady mám. Po mý pratetě, která se narodila roku 1866, tak tady mám její čeladinskou knížku, kde pokaží ten pobyt, který začala jako služka a končila jako výborná kuchařka, přišel až do roku 1922. To znamená, že pracovala 38 let a v tom roce 1922 šla do důchodu. Pak tady mám takový poklad vyuční list mýho dědečka, který byl zase Českomoravská Vysočina, který se vyučil v roce 1892. Pak tady máme zase ty jeho pobyty ve Vídni, potom tady mám jeho konečnou práci v počátkách u Českomoravská Vysočina, kde pracoval u stavitele jako stavbyvedoucí a v roce 16 šel na vojnu. Takže tady pak mám ty jeho dopisy, které posílal své rodině a fotografie té rodiny. Stejně tak fotografie ze strany mého tatínka, tohle byla strana maminčina mého tatínka, kde zase mám fotky rok 1916 a můžu se to porovnávat. Ta Českomoravská Vysočina byla vlastně domkář a dělala se tam tkalcovna, ty jejich rodiče tam tkali a bylo tam to malé hospodářství. U tatínka to zase bylo kousek od Rakovníka, tak tam bylo zase výroba, dědeček byl Švec a měl učeníky, 6 dětí, 2 se učili taky jako zase obuvníky a ty ostatní se dali na jiný řemeslo. No a když byla válka, mám vyuční list mýho tatínka a když byla válka a byla živnost, restaurace, tak zase tatínek se svým bratrem, který mě to měl jako povolání dál, tak zase sehnali starý kabáty a šili z toho zase boty, kozačky a tak. Takže tyhle ty poklady tady mám a po té prateče i její kuchařku, takže to schovávám a ze strany manžela taky zase fotky z ještě z doby Rakouska, Uherska. Jeho maminka byla rok 1901 a jejich pobyt a rodičů v Karlových Varech, to jsme zarámovali s vnukem, no a jejich fotografie. A pak jsem srovnávala ty fotografie toho roku 1916, které byly z té Vysočiny, pak zase z toho pod Krkonoší, to zase bylo Hořice pod Krkonoší a zase mých rodičů, kousek od Rakovníka vlastně a prarodičů. A je zajímavý srovnávat vlastně ten pohled, jak vypadali lidi, kteří se živili tou živností, jak vypadali ty lidi, kteří se živili tím kalcovstvím a tím vlastně zemědělstvím. A pak zase ten pohled z těch Hořic a z tam se okolí, kde zase ten její tatínek byl řídící učitel. A ta fotografie, která je z roku 1916, kdy tý mamince mýho manžela bylo 14,5 let, tak zase už všude poznámky, že navštěvovala, to bylo něco jako rodinná škola, navštěvovala Vesnu, tak měla mladší sourozence. No a pak po tý mamince manželovi mám tu kuchařku, kterou psala vlastnoručně z toho roku, když jí bylo těch 14,5 let, to znamená 1916 skoro, tak když navštěvovala tu Vesnu a psala si tu kuchařku. Prostě já tady schovávám všechny ty rodné listy těch předků mýho tatínka a všechny tyhle ty poklady a moc si toho vážím.
0: No, já se nedivím, jestli jsem teda se to snažila zapamatovat dobře, tak jste říkala, že máte čeladínskou knížku, výuční list, fotografie, staré dopisy.
1: Ano, z roku 1866 se narodila a když do té práce šla, tak to bylo vlastně 1884 a tu mám celou, dokud dělala do toho roku 1922.
0: Já jsem o tom jenom slyšela, nikdy jsem takový poklad v ruce neměla a to jsou zázračné dokumenty, protože v nich je skutečný reálný kus života. To staré písmo vidět a dočíst se nějaké informace z těch starých dopisů, pohlednic.
1: A ten dědeček, který z Českomoravské Vysočiny se u počátek, tak jak byl stavby vodoucí, tak veškerý stavby, který dělal a řídil, ať to třeba byla škola, zase v Hradci, Jindřichově a tak, tak všecko, on je všude s těma, s tou budovou, kterou dělají v té budově, tak je s těma lidma vyfotografovaný. A tyhle ty fotografie posílal potom jako pohlednice, ještě z jeho vždycky nějakým, jako pohlednice, kde líčil, co je tam novýho a jak všechny pozdravuje. A když naši otvírali tu restauraci, tak to je navštívila maminka mý maminky, tudíž má babička. A pak mám pohled z těch počátek, kde píše tomu manželovi, mýmu dědečkovi, jak to naši zorganizovali, jak to zařídili a jak se jí to tam líbí. Takže já mám pohled i o tý mý babičky, když píše svýmu manželovi, mýmu dědečkovi.
0: No paní Marto, a kdo byl u vás v rodině ten, který vás vlastně naučil uchovávat tyto poklady? Kdo vás učil tomu, jak důležité je?
1: To nikdo neučil, ale prostě nevím, jak je to možné, to ve mně muselo být, protože když naši pak zemysleli, a to byl rok 1964 maminka, tak opravdu jsme museli ten dům buď se tam nastěhovat nebo prodat. No a nastěhovat to nebylo možné, všude se sestrou jsme dělali jinde, takže já jsem si odvezla tyhle ty poklady a pak jenom 4 židle a 1 stůl, já se vám přiznám.
0: Teda, tak to smekám.
1: A moc si toho vážím.
0: No musí to úplně vonět, ty staré dokumenty.
1: Ano, je to nádherný. A teď to dávám dohromady podle těch rodných listů, který tam...

0: služby, že pomáhala v rodině mýho tatínka, tudíž a mýho dědečka, kde bylo 6 dětí, takže jim tam asi velice pomáhala.
1: Děkuji, že jste nám o tom vyprávěla, paní Marto. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, kam se budeme už za moment přepojovat s naším vysíláním.
0: A krásnou noc.
1: Dnešní noční linka nám připomněla, že hodnota věcí se často nedá měřit penězi. Staré hodiny, rodinný servis, fotografie, dopisy, výuční list nebo obyčejný cedník po babičce. Pro někoho možná jen starý předmět, pro jejich majitele, ale vzpomínky na ty, kteří tu byli před námi, na jejich práci, životy, společné chvíle. A možná stojí za to někdy se doma porozhlédnout, otevřít starou zásuvku nebo krabici s fotografiemi a zeptat se, jaký příběh se za věcmi, které opatrujeme, vlastně skrývá, dokud je čas. Děkuju vám za vaše návštěvy tady u nás ve studiu po telefonní lince a těším se na příště. Loučí se Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit opravdu. A tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, bdědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, hříčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem, proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Král. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do Plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nich mnohé byly na repertoáru Plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je, u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla. No, dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla: z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos? Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem panem místě tu ránu dali si kus nosu amputovat. Přátelský, vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Teská na pohoří nezvyklých rozměrů, co pravím pohoří, to velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít, na psací náčiní, na nůžky skřínka snad. Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ocovsky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžte, severák vyjma chladný. Uctivě.
4: Pane, smím potřást vám pravicí, vy máte, co mi zvem balkónek v ulici.
2: Venkovský.
5: Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetlička, čmelou maličky.
2: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům. Vojenský. A myš to? A pozor, vypal. Bum! To byste přibližně by řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučší vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste by měl jen on fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco vším posloužit, jak já vám, věřte skorem, je čtvrtku šprýmu těch naudal byste tady, je z půlky začátku, nevěřte, pane mladý, já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
6: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
7: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a naputování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
8: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Mm-hmm. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy, nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt, jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no hlejte se tam, jde ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju.
9: Takže to nebylo tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
8: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený, a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role. Tak.
2: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
3: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Baš tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastný
2: takový. A ten Paša byl šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků. Tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi se.
2: Jak vylezeš.
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně, tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a jsou závistivý.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
4: Ne, jsme nehráli.
3: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal.
4: Nezlob si,
2: a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách. No. Prostě, v peněžence, v cigartašce.
4: No jo, ale ještě cigareta,
3: taky, jak se ještě zlobí.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se Františku. Já jsem si říkal, který uliční...
4: Ten večer ještě.
2: Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to
2: ráno
4: bylo,
2: jsem
4: to
2: se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona krát jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No slavianofilové, že no to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý kejcti budíš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
4: Slánofínové.
6: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsáce, měl brepty, co kdo
2: řekl.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní kusouky.
2: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje. A ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, šáča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střelce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježiš, malič.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným.
5: Ano.
4: A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně a starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
2: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselhru a tam prej v druhém jednání byl akčlus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím.
5: Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no já jí zítra něco řeknu.
3: To jsme si těši, říkáme, ona extempore, jo.
2: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko, že jo?
5: Ano, to poem to je tahle ta právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Tak to byl tvůj akčnus.
2: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře. A otak už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikler zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
5: Načež přišel Neverka, zapráskal fousama a říká, a co to dělá ženská, prosím, a co, viděla jsem v Carmen, si dřepla, vyhazovala Katy. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspíval.
7: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě Tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco sehnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce. Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat? Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Uboj námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého. Tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
5: Nápad.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná devíti ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Chtěj vyjednávat.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Šime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Bengan, no to je přece Bengan.
2: Bengan nás vovolá k sobě.
1: Prižoši, zachraňte se.
2: Dejte se na pokání.
1: Mrtvý Bengan.
5: Živý Bengan. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Bengane, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce!
6: Stejte se! Počítám do tří! Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet!
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům, všem to řeknu!
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
2: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu! Počítám, jedna?
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesmí pověsit, mě ne.
6: Dva? Nestřílet, já se vzdávám.
8: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
9: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ifské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho
5: pevně! Puste mě! Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
3: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě, já...
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi...
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford, ten už dávno není v Marseille.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
3: že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak... Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává, ale letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem